každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
1: Jedny z nejúspěšnějších zpěvaček všech dob v hlasování. Letos 60letá Janet Jackson a famózní Rhythm Nation 1840. Nebo fenomenální Whitney Houston a její debutové bezejmenné album? Janet nebo Whitney? Hlasujte na našem Facebooku.

Nalaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý. Po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: night. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she returned to my side.
1: To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Ka-ching.
1: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
1: Give me a beat.
0: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Vášeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Narodila se v Moskvě, kde také vystudovala Ruskou akademii divadelního umění. Několik let pracovala v rádiu Svobodná Evropa. Po nástupu Vladimíra Putina se rozhodla opustit Rusko a už přes 20 let žije v Praze. Vede tu divadlo MA a 7. rokem pořádá festival Letní grébovka. Nejen o něm bude už za chvíli mluvit herečka a režisérka Mariana Arzumanová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Mariana Arzumanová je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My se scházíme tak zhruba měsíc před tím, než vypukne letní grébovka. A tak si říkám, jak moc teď jíte a spíte, když máte před spuštěním té velké akce.
2: Moc nejím, moc nespím. Děkuji za napovědu. A zrovna dnes jsem se vrátila z New Yorku, takže jsem měla jakoby 7 dní, ve kterých jsem trošku dokázala svým způsobem odpočinout. Ale jinak samozřejmě vrcholí řada příprav a hlavně ta premiéra, kterou grébovka začíná.
1: Tak pojďme rovnou na tu premiéru. Co to letos bude? Na co se můžeme těšit?
2: Titul se jmenuje Jak je důležité mít Oscara. Mm-hmm. Asi vám to hned napovídá.
1: Známe to s jiným jménem.
2: Ano, znáte to s jménem Filip a to je právě zajímavá pro mě věc, že když jsme se rozhodli dělat tuto inscenaci, tak pro mě zásadní bylo změnit, teda udělat vlastní překlad. Čeho se ujala Hana Nováková a udělala krásný nový překlad. V tom překladu, a obě jsme studovali totiž na, a já ještě pokračuju studovat doktorandský studium. Hanka už to skončila, už je PhD, už je doktorantkou. A právě, jak říkala naša profesorka Silová, holky, ale když budete to překládat, tak musíte především vymyslit zajímavý, správně odpovídající hře název. No a právě předtím, než jsme začali o tom přemýšlet, jsem dozvěděl, jak často jezdím do Londýnu, že v dobu Oscara Wilda význam, the importance of being earnest, jak je důležité být upřímným, jednak není to úplně správný překlad původní. Jasně, že se hledalo něco, co má dva významy. A jak je důležité být upřímným, otevřeným, takže je to man earnest, je to upřímný a

0: chtěl takhle tu hru dělat, aby to všechno figurovalo na pozadí životopisu Oscara Wilda, který byl ve vězení vůči skandální aféře, nebo tak, jak to bylo vlastně v tu dobu pojmenované. A oficiálně ani nebyl rehabilitovan. Totiž tam byl jiný zákon, podle kterého nezrušili rozhodnutí souda, ale prostě jakoby rehabilitovali, musím najít to správné slovo, posmrtně omilostněn on byl. Ale jakoby omilostnění, stát uznává, že trest již nemá mít právné následky. Mm-hmm. Ale rehabilitace, což neproběhlo, soud uznává samotný rozsudek za chybný nebo nezákonný. Mm-hmm. Tak tohle to nestalo doteď.
1: A na to vy chcete upozornit?
0: A na to jsem chtěla upozornit celkově, co stalo se v jeho životě a co všechno člověk musel v tu dobu zaplatit za našu dnešní svobodu. Za svobodu volby, za svobodu i sexuální volby taky. Takže vlastně představení začíná v době premiéry The Importance of Being Honest v St. James' Theatre v Londýně, v zakulisí. A pak vlastně my dostaneme na dámu k moderním studentům, který dělají tu hru úplně jinak. Na pozadí Prague Prideu a možnosti vůbec o tom mluvit otevřeně, upřímně. Není to představení jenom o homosexualitě, to rozhodně ne, protože Wilde také to takhle nemyslel. Zase to má hodně významu a několik vrstv. Nicméně rozhodně za mě, za můj rozbor podrobný, je tam hodně zajímavých odkazů, když začínáš to číst s představou, jaký byl třetí význam.

0: až na dřeň.
1: Jak dlouho jste ji chystali a jak chystáte vlastně celý ten festival? Jak dlouho to trvá?
2: Začnu od konce. Festival začínáme chystat od září.
1: V podstatě ve chvíli, kdy ten jeden skončí.
2: Přesně tak. Jak skončí festival, začínáme chystat další program, potvrzovat termíny s herci, především samozřejmě dramaturgický plán. Můžou být změny, stalo se to několikrát, ale snažíme se to v září už vědět. Tenhle rok v říjnu jsme dokonce otevřeli prodej na další festival. Samotnou premiéru ale začínáme dělat taky různě, ale většinou se snažím to udělat v dubnu, v květnu, v červnu. Tento rok jsme, jak je důležité mít Oscara, dělali v dubnu a květnu. V červnu šli finalizaci a vlastně teď jsme už se rozloučili se studenty, kteří hrají v tom představení studenty Damu, a se sejdeme na generální zkoušky 3 dny před premiérou.
1: Býváte nervózní předtím, než jdete poprvé před ty diváky, a teď čekáte, jestli to cvakne a jestli to pochopí tak, jak byste třeba chtěli.
2: Samozřejmě, ale já asi jsem nejvíc nervózní, když mě zbývá třeba týden generálních zkoušek. A vlastně v tu dobu většinou umím si představit, jestli to funguje nebo ne. Mm-hmm. Jestli mě se podařilo přeložit literární nebo dramatický text na jazyk divadelní, scénický. Což samozřejmě často se stává, ale teda doufám, že se stává vždycky. Ale neznamená to, že je to samozřejmost.
1: S Marianou Arzumanovou si tady povídáme o festivalu Letní grébovka, který letos bude od 3. do 28. srpna. Co dalšího tam budeme moci vidět? Co jste všechno připravili?
2: První týden premiéra, druhý týden představení premiéra minulého roku, Beat Marlene Dietrich, to je moje autorská hra. Zrovna s koncem června odjíždíme do Litomyšly na zájezd, pak nás čeká Paříž z Beat Marlene Dietrich. A to je to představení, na které vás taky srdečně zvu. Ano, se vydařilo a je takový začátek krásného vztahu mezi mnou a tou skupinou mladých herců, kterých jsem potkala na Damu. A tímto představení ještě obzvlášť cenný pro mě osobně.
1: A další hry, které tam budou?
2: Potom zahrajeme obnovenou premiéru komedie Běh života na motivy Nila Simona. A moje první, vůbec první hru, kterou jsem udělala v České republice, představení Buenos Aires Vystupte nebo Buenos Aires Final Destination. To představení je jakoby neverbální, není to pantomima, ale vnímá se to jako činohra. To představení právě je vhodné i pro cizinci a hrajeme to už víc než 14 let.
1: Tak to je hezky dlouhá doba.
2: Ano. Pak bude představení 13 ženských tváří, které tenhle rok asi uvedeme naposledy, protože děti, které tam hrajou, znovu mě vyrostly. Poprvé tam hrali kdysi moje děti, pak jsme je alternovali a ti děti znovu vyrostly a já jsem se říkala, tak asi už je čas přestat.
1: Už nechcete odchovávat další.
2: Oni chci už odchovávat další a je to představení, které taky vlastně svým způsobem neverbální, jenom tematicky úplně jsme jindy a na pozadí krásných latinamerikánských hitů a písniček a krásných světovoznámých obrazů. To vlastně jsou příběhy z obrazu, řekla by takhle.
3: Nemůžete přece zastavit dopravu.
4: Že nemůžu? Tak se dívejte.
3: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
5: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
6: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: na dřeň.
1: Vlastně všechny ty hry, které jste teď jmenovala, i ta Marlene, i teď ten Oscar, kterého budete premiérovat, tak to jsou hry, které mají dost velký přesah, alespoň já to tak vnímám. Jak vlastně vybíráte ta témata, která zpracujete a představíte divákům? Co ta hra musí mít, abyste se do ní pustila?
2: Ze zmíněných titulů několik jsou vlastně moje, napsány mou rukou. A musím říct, že možná je to naivní, možná je to blbost, ale nikdy nemyslím na to, co bude v trendu nebo ne. Vždycky mluvím o tom, buď svým jazykem nebo jazykem dramatika, na ty téma, které mě strašně moc zajímají nebo víc trápí. Ty téma, na které já musím zrovna dnes mluvit. Představení o Marlene Dietrich, to není jen představení o hvězdě Marlene Dietrich. Je to období, když ta hvězda žila. Je to osobnost, která na pozadí turbulentních období, nejturbulentnějších období 20. století, nějakým způsobem nejen existovala a se postavila ke všemu, co se odehrávalo. Bydlela v emigraci, odbytla rodní zem, a se postavila na stranu dobrá a tím pro mě je zajímavá. A asi v tom jsou paralely s dneškem a s tím, co se vůbec odehrává ve světě. A proto třeba já jsem začala myslit a napsala tuto hru. Takže nemůžu říct, že myslím na to, co zrovna přinese pokladnu, řekněme takhle, ale myslím především na to, co je ve mně, co mě trápí a co chci dát ven a promluvit o tom s divákem. A většinou, pokud to opravdu mě bolí, tak recept je jednoduchý. To funguje. Pokud bolí o tolik, že já nemůžu to nechat vevnitř sebe, tak asi umím tu energii nebo tu myšlenku předat dál, aby lidi odcházeli a ještě v nich to žilo další dobu. Protože několikrát diváky šli za námi do zakulisí nebo psali nám, že prostě ještě týden o tom přemýšleli. A to asi největší pochvala, které můžu mít. A jsem strašně vděčná za to, že jsem to už zažila několikrát.
1: Jak náročná je pro vás tvorba? A zpracovávání takového tématu, který jste teď třeba popsala, když to s vámi opravdu takhle mává, prožíváte to emotivně. A teď musíte sedět a na ten papír jako něco dát. Jak je to těžké? Musíte se uklidit někam do lesa, do klidu? Jak to děláte?
2: Tvořba pro mě je 100% koncentrace, jestli to se týká herectví či režii, nebo hudby, klavíru. Je to to samé. Musíš dosáhnout 100% koncentrace. Tenhle rok byl poměrně složitý pro mě osobně. Různí problémy v rodině, nemoci a tak dál. A pro mě bylo velmi těžce dosáhnout té koncentraci. Nakonec moje tělo našlo ten způsob. Jsem chodila plavat, hodinu plavala v bazénu a v tu chvilku, když plavala, dokázala se skoncentrovat na myšlence. Můj pohyb byl mechanický, ale dokázala jsem tu koncentraci takhle chytit z ocas, řeknu. A vrátila jsem se do té tvůrčí nálady. Takže ano, především koncentraci, klid, ale vidíte, teďka netriviální, to nebyl klid a zrovna jsem šla tam, kde je voda a bazén, mě to uklidňovala a jsem mohla se naladit, aby mít znovu, aby ta fantazie, takhle, je nutno se uvolnit. Přichází to uvolnění, za kterým přichází ta koncentrace, to je věci, které jsou spojeny. V svobodném těle může vznikat 100% soustředění.

0: na dřeň.
1: A teď mi ještě povězte, když si tu hru takhle vyplavete, dáte ji na ten papír a teď předstoupíte přes ten svůj herecký soubor, který je mimochodem složený třeba právě se studentů, ale i třeba s neherců. A teď jim tu svou energii a ten nápad musíte předat tak, aby to korespondovalo. Aby oni zahráli to, co vy jste měla v té hlavě třeba v tom bazénu. Jak se to dělá?
2: Já si myslím, že v naší profesi emoce spíš výsledek naší práce. Musím být právě stručná, strašně moc. Dávno už nepracuju s amatéři, jako ani to představení, které vzniklo první nebo první a druhý, už tam je půlko profesionál. Ale máte pravdu, to je úplně jedno. Musíš být srozumitelným o tolik, aby předat svoje vizi. A to není, že by bylo spojené s emocemi, a naopak mělo by být spojené s konkrétním. Umět řemeslně správně z hlediska řemesla popsat všechno, co já chci, aby se tam dělo. To není otázka emocí, to je otázka scénosledu, je to otázka jasné myšlenky, je to otázka, co dělám, proč to dělám a pak ve finále, jak to dělám z hlediska pedagogiky. Takže vlastně nemám prostor na emoci ku podivu, ale pokud jednám důsledně a logicky i na jevišti jako herec, i v procesu spolupráce s herci jako režisér nebo pedagog, ve finále vznikají emoce, ale u diváku. U nás emoce také vznikají i v životě, i na scéně, jako výsledek jednání. Nikdo nekřičí, nebřečí, pokud se neodehrála nějakou událost. Takže vlastně v životě podle mě jednáme vždycky až na stav, když máme depresi. A jenom v depresi nevíme, co chceme, nemáme jasný cíl. To samé v herectví, to samé v životě. Takže se snažím být konkrétně a stručně, ale je to fakt složitý.
1: Na to věřím. Umí být divadlo do určité míry třeba terapií nebo i únikem, že do toho opravdu tak, jak se říká, zahučíte a jste v tom úplně ponořená a v tu chvíli nejsou ty okolní starosti toho běžného dne?
2: Určitě, protože když ty opravdu skoncentrovan o 100% na něčem, kde nemáš ani procento na to, aby být skoncentrovan na něčem jiném, to je terapie. A také je to terapie, protože, jak říkali naši profesoři kdysi, v čem je rozdíl mezi tím, jak plačeme, brečíme v životě a na jevišti jako herci. V životě člověk nikdy z toho nemá pocit radosti. Teda pokud nebryče zrovna z radosti. Ale v nejvíště, i když hraju dráma a bryčím, ve finále mám pocit radosti, katarzy. A to je ten rozdíl, hlavní rozdíl mezi uměním a skutečným životem.
1: Měla jste někdy nějakou roli, kde by se vám právě tohle třeba propojilo? Že byste hrála třeba nějaké pohnutí a osobně se vás to tak dotklo, že byste třeba i tu svou vlastní opravdu upřímnou slzu ukápla?
2: Ne. A dokonce si myslím, že aspoň takhle zatím stojím, že není to správný pojem celkově třeba školy prožívání. Existuje škola prožívání divadelně, ale existuje škola předvádění. Ničem ani se nikdy kříží, ale je to na dlouhé povídání. Nicméně, já vždycky říkám, nesmíme zbláznit, když hrajeme Ofélii. Nesmíme zemřít. To jako by nebylo by už umění. Ale vyhledat, rozebrat, pochopit podobnou situaci, kterou jsme mohli třeba i zažít a představit a propojit to s magickým kdyby, tak to nám hodně pomůže. Já si myslím, že to prožívání často se nesprávně traktuje. Prožít ve smyslu školy divadelní znamená jednat a myslet v reálném čase ze 100% koncentraci. A výsledek takového důsledního a logického myšlení v přítomnosti teď a tady s partnerem vzniká kouzlo umění a divadle, kterému věříme my nejvíště jako herci a diváky. A to je ten úkol, který nasleduje opravdové divadla, opravdové umění, aby člověk uviděl nějaký příběh v obrazu, ve klavíru nebo na divadle, uvěřil tomu a prožil nějaké emoce. Ale cesta k tomu, aby divák takhle to prožil, právě leží úplně jinde. Stanislavský a Vachtangov zakazovali hrát emoci. Oni říkali, jednejte logicky a důsledně. A jako výsledek přijde emoce. A si myslím, že to patří všemu, co se odehrává s člověkem v životě. Hmm. Ve chvilku, když jsme jenom v emocích, my nedokážeme nic. Jen zbláznit. Takže, aby se vrátit takový oklíko k tomu, na co jsi se ptala, ne, nikdy jsem to nezažil, ani myslím si, že je to správně.
0: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: až na dřeň.
1: Jak už jsme tady říkali, tak většina vašich her je autorských. A dají se v nich dohledat třeba i určité momenty vašeho života nebo emoce vašeho života, které jste do nich nějakým způsobem vložila?
2: Určitě. Všechno, asi všichni hry tak či onak zrcadlí můj osobní život. Když koukneme na zmíněnou Marlene Dietrich, taky jsem musela opustit Rusko, nechtěla tam zůstávat, nesouhlasila s režimem a také jsem přijala ten život emigranta. A je to složitá cesta. Samozřejmě tam se promítají, mají nějaké sympatie či antipatie v tom. Takže dá se říct, že tam se promítají ty moje emoce. Nebo v představení Buenos Aires výstupce, které zrcadly zase dějiny první půlky 20. století. Každé scéně je nějaký evropský město a každá scéna končí, když člověk prožije ten příběh 3,5 minutový nejvýště a ve finále pozbírá kufřík a utíká z Berlínu nacistického nebo Prahy v druhé světové válce nebo ruské říjnové revoluce. Odkud ty příběhy vznikly? Ano, jsem sbírala si ty příběhy ještě v Argentíně, když jsem tam byla a v institutu emigrací, ale samozřejmě to jsou příběhy tak či onak moje. A silně se tam promítají, ano.
1: Jak je pro vás vlastně náročné to, že jste do určité míry, a možná mě opravíte, taková vykořeněná? Jak vnímáte pojmy jako domov, vlast a jak se to třeba proměňuje během těch let, protože v Praze už jste taky nějaký ten pátek?
2: Už jsem říkala asi několikrát, že dřív, když jsem říkala jedu domů, já jsem myslela, že jedu do Moskvy nebo do své čtvrti, kde jsem bydlila, ale poslední 24 roky už jsem tady. A asi po 5 letech už jsem říkala, že jedu domů a myslela jsem tím do Prahy. V něčem dá se říct, že už tady je můj domov. Ano. Na druhou stranu samozřejmě jsem vykořena, protože nikdy třeba nedokážu se vrátit ani do Moskvy. Jednak nechci, za druhý ani nemůžu. Jako v rodině máme takzvaný cizí agenti a tím pádem je to i nebylo by možné, ale nikdo ani nechtěl by, to je už jiná věc. Na třetí stranu jsem takhle zvykla od dětství. Já mám v sobě namíchané hodně odlišných kořenů. Moje prababička byla Němka čistá. Moje babička byla na půl Arménka, na půl Němka. A otec byl aškenazijský žid, který se narodil na druhou stranu už v Moskvě v roku 1925. Už samotný to, jak to je ve mně namíchané a všichni ty konflikty, které třeba národnostně vznikaly, donutila mě k cestě, kterou by jsem pojmenovala kosmopolitní. Vždycky se postavím proti. Když je hodně Arménců, budu podporovat Židi a Němce. A obráceně. Je to náročné popsat, co se děje vevnitř, když ty můžeš a umíš empaticky soucítit v odlišných situacích s různými lidmi. Na druhou stranu kosmopolitismus v umění mně se líbí. Takže moje bída v osobním životě je za mě velká výhra v profesním životě. Nikdo neříká ve světě, že Miloš Forman byl Čech. Teda říkáme samozřejmě, ale on vytvořil něco, co vychází za hranici. To, co je na piedestálu, to, co je na vrcholi umění. Nebo nikdo neříká, že Mozart je rakouský skladatel.
1: To už dávno světový.
2: Světový. Takže umění podle mě nezná hranic. A tohle to mě strašně líbí. Že tak v mé představě to je nejcennější, co může být. Nikdo neříká, my nepamatujeme, Pelé je jaký fotbalista, odkud je. Nebo, nevím, Maradona, nebo Messi. Teda pamatujeme si, sport je spojený s politikou a tak dále, ale časem už si nepamatujeme to další generaci. Zkrátka, umění musí překračovat hranici. Špatný člověk, zlý člověk nebo zlost, zlý věc nemají národnost. Stejně jako dobrý věc nemají národnost. To jsem chtěla říct. Takže v umění v něčem je to výhra.
0: Letní měsíce v Biu Oko budou patřit Dobrákovi, lovci démonů, vyvolenému i romantickému hrdinovi. Užijte si herce Keanu Reevese jak ve filmech, které jste viděli už stokrát, tak v těch, které vám unikly. Ďáblův advokát, Nebezpečné známosti Matrix, Konstantin, Drákula, Dům u jezera a mnohé další. Filmová přehlídka léto s Keanu Reevesem každé úterý v Biu Oko. Více informací a celý program najdete na www.biooko.net. Mediálním partner je Rádio Praha.
3: Rádio Praha 107,1.

0: až na dřeň.
1: Setkala jste se někdy třeba s nějakými pohledy okolí, jako odkud, že to jste a vy sem nepatříte?
2: No samozřejmě, nikdy nepřijdu o svůj přízvuk a nikdy nebudu ideálně mluvit česky, protože ještě nemám na to jakoby zvlášť nějaké schopnosti. Takže to je úplně normálně, že se setkávám s tím běžně. Nejsem v Americe, ve které všichni mluví s přízvukem tak, či ona. I ve filmech. Ano, takže se s tím musím uznat, že se sem setkávala. Ale víte co, když někdo slyší můj ruský přízvuk a něco začíná trošku nadávat nebo má nepříjemný k tomu přístup, já to beru úplně s pochopením. Na rozdíl od spoustu lidí, kteří tady žijí, jsou Rusové, ani beru to s pochopením. Protože já dovedu si představit, co znamenal pro spoustu rodin 1968 rok třeba. Takže vlastně empatie tady mě také v tomhle pomáhá, aby se neurážit. Protože si myslím, že nemůžeš se urážit a musíš chápat, proč lidi můžou na to takhle reagovat. A jednoznačně věci neexistují. Takže asi jsem vám odpověděla na otázku, že s tím jsem samozřejmě setkávala několikrát, ale musím uznat, že spíš si pamatuju, jak jsem se setkávala s tím, že lidi říkali, no, jste krásně mluvící česky. Já říkal, děkuji, že lžete, ale děkuji. A tak dál. Takže pamatuju ti lidi, kteří naopak mě přijímali, nehledě na spoustu výhrad. A tam jsem vděčná asi víc. To si pamatuju víc.
1: Oklikou se vrátíme zpátky tam, kde jsme začali. A sice k letní Grébovce, která odstartuje za nějaký zhruba měsíc. Máte nějaký speciální rituál, který uděláte, když to má začít, tak aby to jako vyšlo?
2: Rituál asi nemám. Mám spoustu práce. Předtím,
1: to se předpokládá.
2: Samotný rituál je to ta krásná Grébovka. Ta letní Grébovka s divadlem má. To už je krásný rituál. Rituály začaly vznikat před pár lety u diváků. Já koukám, že k nám přichází krásně oblečené dámy a pány a prostě jdu svátečně oblečeně. Tak to už je rituál. Ale prostě rituál, který jsme vybudovali těžkou práci. Protože jsme k tomu, aby to prostě všechno se odehrávalo, bylo nutno zařídit spoustu věcí. Pokaždé jsme stavili podium, pokaždé jsme stavili všichni ty židly, pokaždé jsme tam úplně za pár hodin museli ze začátku všechno vybudovat a pak zbourat večer a jít spát. Takže my žijeme v parku asi měsíc a to je asi rituál.
1: Nejen o letní Grébovce jsme dnes v pořadu až na dřeň mluvili s Marionou Arzumanovou. Díky moc za to. Mějte se moc krásně, ať se vám to vydaří.
2: Děkuji, přijďte.
1: Nashledanou.
2: Nashledanou.
3: A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také jako podcast v archivu Českého rozhlasu nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.

0: Ciny.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Jedny z nejúspěšnějších zpěvaček všech dob v hlasování. Letos 60letá Janet Jackson a famózní Rhythm Nation 1840. Nebo fenomenální Whitney Houston a její debutové bezejmenné album? Janet nebo Whitney? Hlasujte na našem Facebooku.

0: Je 6 hodin, přejeme krásné nedělní ráno. Ve studiu Rádia Praha je už Anna Hašková se zprávami. Ahoj Aničko.
1: Hezké ráno. Nejdéle fungující meteorologická stanice v Česku Praha Klementinum má nový absolutní teplotní rekord. Praha 1 nově označí některá místa nebo zvyky jako kulturní pamětihodnost. Srbský prezident Vučić ohlásil svou rezignaci a předčasné prezidentské i parlamentní volby. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 40 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Měřící stanice v pražském Klementinu včera zaznamenala svůj absolutní teplotní rekord. Bylo tam 39 stupňů Celsia, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Klementinum je nejdéle fungující meteorologická stanice v Česku. Počasí sleduje nepřetržitě od roku 1775. Dosavadní rekord tam byl z července 1983, kdy naměřili necelých 38 stupňů. Nejvýše se v sobotu podle meteorologů dostala teplota v Doksanech na Litoměřicku. Bylo to 40,9 stupně. To je nový absolutní rekord pro celé Česko. Obyvatelé Prahy 1 budou moci navrhnout kulturní pamětihodnosti městské části. Rozhodli o tom zastupitelé. Symbolické označení má chránit například místa, sochy nebo zvyky, které nejsou kulturní památkou, říká zastupitel Prahy 1 z hnutí STAN Petr Hejma.
3: Nominace bude hodnotit odborná komise a potom prostřednictvím zastupitelstva vyhlásíme ty vítězné. Pak dostanou udělený titul buď místo kulturního významu nebo pamětihodnost Prahy 1.
1: Školy ve středních Čechách dostanou od kraje 49 milionů korun na stavební úpravy a nové vybavení. Peníze hejtmanství rozdělí mezi 5 zařízení. Jde například o učiliště v Kladně nebo střední průmyslovou školu v Mělníku, říká krajský radní pro vzdělávání Milan Vácha z hnutí STAN.
4: Podpoříme například mělnickou stavební průmyslovku, která chce vybudovat laboratoře pro výuku odborných a přírodovědných předmětů a učebnu výpočetní techniky a zrekonstruovat dílny.
1: Srbský prezident Aleksandar Vučić oznámil, že během několika týdnů rezignuje na svou funkci. Ohlásil také předčasné prezidentské i parlamentní volby. Druhý mandát by měl Vučićovi oficiálně skončit až v polovině roku 2027. Prezident rezignaci oznámil na shromáždění vládních příznivců v Bělehradě. Přesné datum, kdy z funkce odejde, ale neuvedl. Skončila základní část fotbalového mistrovství světa. Na její závěr Anglie zdolala končící Panamu 2-0, Chorvatsko Ghanu 2-1 a dál jdou také Demokratická republika Kongo po triumfu 3-1 nad Uzbekistánem. V souboji dvou jistě postupujících celků Portugalsko remizovalo s Kolumbií 0-0. Argentina si i bez Messiho poradila s Jordánskem 3-1 a hraje ještě Rakousko a Alžírsko, kde je výsledek v tuto chvíli 2-2. Dnes bude v Praze a okolí jasno nebo skoro jasno, k večeru až polojasno. Nejvyšší teploty 38 až 40 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A nevynecháme ani aktuální dopravní informace už takto brzy po ránu. D1, tam máme problém ve směru z Prahy. Mezi 40. a 40.5. kilometrem je tam odstavené porouchané auto. Očekávejte možné zdržení a projíždějte se zvýšenou opatrností. V Praze si dejte pozor například v Hybernské ulici, to je Praha 1. Probíhají tam mezi křižovatkami ulic Senovážná a Havlíčkova stavební práce. V místě jsou kvůli tomu zúžené jízdní pruhy a omezení tady potrvá do 23. února příštího roku. S komplikacemi počítejte v ulici Krokova v Praze 2. Tady se pracuje na vozovce, ulice je uzavřená v úseku ulice Slavojova Čeklova, objížďka vede ulicemi Krokova, Lumírova a Slavojova. Práce tady potrvají do konce března příštího roku. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré nedělní jitro, 28. červnový den začal před 6 hodinami a 5 minutami a opět mi něco říká, že bude skvělý, ale bohužel i velmi horký. A v raní Praze to skvělé bude i zásluhou těch nejlepších ze světa muziky, za chvíli se k nám přidá třeba Jason Derulo. Let me take you dancing. Nebo Lenny. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám pohodový den i poslech.

0: 6 hodin, téměř 16 minut s vámi je ranní Praha, dnes nedělní s datem 28. června. Mystic Skate Park na ostrově Štvanice hostí už od pátku a taky po celý víkend, tedy i dnes, tradiční třídenní závod světového poháru ve skateboardingu, kam se pravidelně sjíždí i světová špička. A na závody naváže i dnes taky večerní program s kapelami a DJi. Těšit se můžete na pestrou nabídku jídla, prezentace skatefirem a jejich výrobků. Program dnes probíhá od 12 do 2 hodin pondělního rána. Detaily pro vás máme i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije sportem.
2: Praha je nej. V Praze roste strom, který tu pamatuje ještě dobu králů. V zámecké oboře v pražských Kolodějích roste nejstarší strom v Praze. Dub jménem Karel je starý asi 550 let. Legenda dokonce říká, že ho zasadil sám Karel IV. Strom je částečně dutý a pod jeho větvemi se v minulosti setkávali i významní státníci. Dodnes působí jako tichý svědek pražské historie.
3: Praha je nej.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, k večeru až polojasno, nejvyšší teploty 38 až 40 stupňů Celsia a povane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. A ještě zkontrolujeme aktuální situaci na silnicích, ta se příliš nezměnila, stále komplikace na dálnici D1 ve směru z Prahy. Tady mezi 40. a 40.5. kilometrem máme problém v podobě odstaveného porouchaného auta, tak projíždějte velmi opatrně. Komplikace jsou také v Praze, a to kvůli práci na plynovém potrubí. Počítejte tady s omezením v ulici Radimova v Praze 6. Kyvadlový provoz je tady vedený jedním místním pruhem. Omezení v tomto místě potrvá do 17. července. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každou neděli v 9 večer na Rádiu Praha.

0: Téměř k půl sedmé ráno nás doprovodila skupina Support Lesbians. Na rádiu Praha pro vás máme další zprávy a přináší je Anna Hašková.
1: Čeští záchranáři včera odletěli do Venezuely pomáhat s následky ničivého zemětřesení. Součástí specializovaného USAR týmu je 69 lidí z řad hasičů, statiků nebo kynologů. Mají s sebou také 8 vycvičených psů. Do Venezuely dorazili před 1 hodinou ráno českého času. Pomáhat by měli hlavně s vyprošťováním osob ze sutin domů. Čeští záchranáři předpokládají, že ve spoustě z nich stále můžou být živí lidé. Mezi zastávkami Anděl a Radlická v Praze 5 nejezdí tramvaje. Dělníci tam opravují trať a kanalizaci. Omezení spoje číslo 4 potrvá do 17. července. Lidé můžou využívat náhradní autobusy. Dělníci dokončili rekonstrukci bazénu v základní škole Weberova v Praze 5. Kromě opravy ho i rozšířili. Nově má tedy 5 plaveckých drah, na délku měří 25 metrů. Základní škola bude bazén od září využívat pro výuku plavání. Na odpolední hodiny ho bude pronajímat sportovním klubům. 4 evropské země, včetně Česka, mají po včerejšku nový absolutní teplotní rekord. V Česku ho meteorologové naměřili v Doksanech, kde teplota dosáhla 40,9 stupně Celsia. Ještě větší horko pak bylo v Německu. Rekordy zaznamenaly také Dánsko a Švýcarsko. Odborníci očekávají, že sníh a led nahromaděný během zimy na švýcarských ledovcích zcela roztaje už v pondělí, což by byl druhý nejdřívější termín v historii. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, k večeru až polojasno. Teploty vystoupí nejvýše na 38 až 40 stupňů. Vítr bude foukat slabý proměnlivý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální situace na silnicích. V Sulické ulici v Praze 4 je vozovka zúžená do jednoho jízdního pruhu. Mezi křižovatkou ulic Ukrčského nádraží a před nádražím je provoz pouze ve směru z centra. Omezení tady potrvá do 30. června. A ve Vinohradské ulici v Praze 10 probíhají stavební práce, kvůli tomu je v místě omezení. Provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická, a to až do 8. července. A ještě připojím ulici k Horkám v Praze 15, tady opravují most a ve směru jízdy v úseku Chodov-Hostivař je střídavý jednosměrný provoz řízený světelnou signalizací. S problémy v tomto místě počítejte do 17. července. A my vám přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha.
0: Krásné nedělní jitro. Kralupy nad Vltavou budou mít po dlouhých 47 letech vlastní pivo. Přesněji řečeno, hned několik nových značek. Co bude sládek v opraveném parostrojním pivovaru vařit, poodhalíme už za chvíli. Na rádiu Praha nechybí Nico Santos. I Sienna Spyro. Přeji vám příjemný poslech.

0: Na Rádiu Praha dospívala Eva Max, je 6:45, přejeme pěkné nedělní ráno. V nově opraveném pivovaru v Kralupech nad Vltavou začínají vařit pivo. Jde o ležák Bohemia, který se ve městě pil už v 19. století. Dále pak Vltavan a pivo nazvané Ravka. Rekonstrukce historické budovy stála 440 milionů korun.
1: Úplně nová varna, tady je spousta obrovských chromovaných kotlů.
2: Je to všechno v nerezu, nerezoval to.
1: Michal Blecha, majitel pivovaru Chmeloun.
2: Já vlastně připravuju varnu na vaření pro plechu, dělám takovou sanitaci a pro plech, aby se mohlo začít vařit, aby se tady mohlo zjednout první kralupské pivo.
1: Jaká piva, jaké značky budete vařit?
2: Je tam právě třeba značka Bohemie, 12 světlý ležák, který se tady historicky vařil dlouhý roky. Já ho teďka vařím pod tou značkou Chmeloun a vlastně se přesune semka a navazuje to na tu historii výroby. Pak máme další piva, které zase odkazují buď místně na Kralupy, je to třeba Ravka 11, která odkazuje na českou rafinářskou místní chemickou firmu. Pak máme Kralupol, polotmavý ležák, je to zase zkrátka kralupský polotmavý ležák a zase odkazuje tady místní, budou znát firmu Kralupol. Pak máme Vltavan 12, která se tady taky historicky v tom pivovaru vařila, ale bylo to jiné pivo, já to vařím vlastně moderním trendem jako americkou APU. A je zase Kralupy jsou z Vltavou jako spjatý a pak máme další piva, třeba Unipetro.
1: Obyvatelé města už se nemohou nového piva dočkat, třeba pan Josef.
3: To je výborná věc. Já si ještě pamatuju, když tady pivo opravdu vařili.
1: To, jak se říká, že v roce 1979 tady sjelo to poslední lahvové.
3: Ano, já jsem sem v 78 přišel.
1: Starosta města Libor Lesák z ODS říká, že první várky piva budou radní ochutnávat, aby jim nové značky neudělali ve světě ostudu.
4: Určitě, protože nemůžeme pustit ven z toho pivovaru něco, co by lidem nechutnalo, to bychom ho šeredně odnesli.
1: K prvnímu ochutnání budou piva pravděpodobně v polovině červen. Z Kralup nad Vltavou, Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, k večeru až polojasno, nejvyšší teploty 38 až 40 stupňů Celsia a povane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. A ještě doplníme aktuální dopravní informace. Začneme na D8. Pokud jedete ve směru z Prahy, tak dejte pozor na 44. kilometru. Je tam hlášený chodec pohybující se po dálnici, tak velmi opatrně v tomto místě. Kvůli práci na plynovém potrubí počítejte s omezením v ulici Radimova v Praze 6. Kyvadlový provoz je tady vedený jedním místním pruhem. Omezení tady potrvá do 17. července. A v ulici Olgy Havlové v Praze 3 je neprůjezdný pravý jízdní pruh, provoz je vedený jedním směrem od ulice Malešická, objížďka vede ulicemi Olgy Havlové a na Vackově. Omezení tady potrvá do konce července. Šťastnou cestu!
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Topíte.

0: Sedmá hodina je před námi i se zprávami. Na Rádiu Praha je přináší Anna Hašková. Aničko, vítám tě ve studiu.
1: Hezké ráno. Podpoří více než 30 projektů zaměřených na pomoc lidem v nouzi a prevenci závislostí. Některé dodávky musí mít do začátku července nainstalovaný tachograf, začnou totiž platit nová pravidla. Írán v reakci na předchozí americké údery útočí na Kuvajt a Bahrajn. Dnes čekejte v Praze a okolí jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 38 až 40 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha 1 rozdělí v příštím roce 3 miliony korun na podporu sociálních služeb a protidrogové prevence. Peníze poputují na projekty, které pomáhají seniorům, rodinám s dětmi, lidem se zdravotním postižením nebo osobám v krizové situaci, říká mluvčí městské části Karolína Šnejdarová.
3: Praha 1 tak pokračuje v dlouhodobé podpoře služeb, které pomáhají obyvatelům zvládat náročné životní situace a přispívají ke kvalitě života v centru metropole.
1: V celém středočeském kraji platí zvýšené nebezpečí vzniku požárů. Hejtmanství ho vyhlásilo kvůli rozsáhlému suchu a vysokým teplotám. Lidé nesmí například používat zábavní pyrotechniku, vypouštět takzvané lampiony štěstí a rozdělávat oheň, zdůrazňuje mluvčí středočeského kraje Zuzana Žítková.
4: Na místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů, jako například v blízkosti lesních porostů nebo stohů sena a slámy, platí zákaz rozdělávat oheň a také zákaz kouření.
1: Řidiči některých dodávek budou muset od července jezdit s tachografem. V Česku se totiž zavádí nová pravidla Evropské unie pro mezinárodní přepravu nad 2,5 tuny. I řidiči dodávek tak budou muset podle ministerstva dopravy dodržovat stejné předpisy pro odpočinek jako řidiči kamionů. Komplikací může být cena instalace tachografu, říká prezident Sdružení automobilových dopravců ČESMAT Josef Melcer.
5: Je to výrazně zatíží, ta instalace se může pohybovat někdy mezi 40 a 60 tisíci podle typu té dodávky, stáří, výroby a podobně, takže to jsou nemalé peníze a samozřejmě je to dovednost umět s tím tachografem pracovat tak, aby ty záznamy byly korektní.
1: Řidiči proto také budou muset na školení. Dopravci i ministerstvo počítají i s tím, že se část nákladu přesune z dodávek do kamionů. Írán útočí na Kuvajt a Bahrajn. Jeho revoluční gardy tvrdí, že jde o odvetu za noční americké útoky na iránská skladiště raket a dronů a na pobřežní radarové stanice. Tyto údery Spojené státy potvrdily s tím, že šlo o reakci na porušení dohody o příměří ze strany Íránu. Washington a Teherán na sebe znovu útočí během 60-denní lhůty, kterou si stanovili na dojednání konečné mírové dohody. Obě země se k tomu zavázaly podpisem společného memoranda o porozumění. Útoky na Bahrajn a Kuvajt v minulosti Írán zdůvodňoval tím, že státy hostí americké vojenské základny. České hokejbalistky získaly na mistrovství světa v Ostravě stříbrné medaile. Ve finále podlehly obhájkyním titulu ze Spojených států 0-1, když o vítězství Američanek rozhodla jediná branka ve druhé třetině. České ale stále můžou na domácím šampionátu ještě získat zlato. Mužská reprezentace dnes odpoledne nastoupí ve finále také proti Spojeným státům. Během dneška bude jasno nebo skoro jasno, k večeru i polojasno. Teplotní maxima 38 až 40 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Začneme varováním z D8. Pokud jedete ve směru z Prahy, tak opatrně na 44. kilometru. Tam je hlášený pohyb chodce po dálnici, tak dejte pozor. Komplikace zůstávají také v pražských ulicích, například v ulicích Frejova, Jandova, Kolbenova, pod pekárnami a Sokolovská. Tady počítejte s omezením a zúženými jízdními pruhy kvůli opravě silnice v křižovatce, a to až do 28. června. A v Sulické ulici v Praze 4 je vozovka zúžená do jednoho jízdního pruhu. Mezi křižovatkou ulic Ukrčského nádraží a Přednádražím je provoz pouze ve směru z centra. Omezení v tomto místě potrvá ještě do 30. června. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Hezké poslední červnové nedělní ráno, dnes je 28. a do historie tohoto data se už v příštích minutách ohlédneme s Petrem Jungmanem. A s dalšími hity už v ranní Praze čeká kapela Linkin Park. A taky Eva Farná. Máme téměř 5 minut po 7. hodině. Nerušený poslech vám přeje Vláďa Malošík. Raní pra.

0: Pernín, Rádia
1: zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Poslední červnová neděle, 28. Svátek má Lubomír a tady je Petr Jungmann. Hezký den. První svazek francouzské encyklopedie a neparacionální slovník věd, umění a řemesel vyšel v roce 1751. To je 275 let. Encyklopedisté jako Denis Diderot, Jean Laurent d'Alembert a další osvícení filozofové a vědci sbírali informace se snahou shrnout veškeré lidské poznání. Církev encyklopedii o 28 svazcích zařadila na seznam zakázaných knih. Saxofon patentoval jeho vynálezce. Belgický výrobce hudebních nástrojů Adolf Sax přesně před 180 lety v roce 1846. Saxovým záměrem bylo zkonstruovat zcela nový dechový nástroj, který by zněl dobře v nízkých polohách a který by kombinoval dobrou ovladatelnost dřevěných nástrojů s masivním a razantním tónem nástrojů žestěvých. To se teda povedlo. Arcivévoda a následník rakousko-uherského trůnu František Ferdinand d'Este i s jeho ženou Žofí Chodkovou zemřeli při atentátu v Sarajevu 28. června roku 1914. Událost se stala záminkou k rozpoutání první světové války. Fúzí společností Daimler a Benz Company vznikla před 100 lety v roce 1926 automobilka Mercedes-Benz. Památník vynálezce bleskosvodu pro Kopadiviše byl poprvé otevřen před 90 lety v roce 1936 v Příměticích na Znojemsku. Právě tam Diviš povětrnostní mašinu na odsávání elektřiny z mraků v roce 1754 vztyčil. 22-letý mladík postižený rakovinou Terry Fox zemřel před 45 lety v roce 1981. Statečný atlet se vydal na běh napříč Kanadou. Na jeho počest se každoročně koná v řadě zemí světa po něm pojmenovaný běh. V roce 1981 také vysílala německá televizní stanice WDR epizodu kriminálního seriálu Místo činu, ve které se poprvé představil komisař Horst Šimanský v podání Getze Georga.
4: Jsem Šimanský, kriminální policie.
3: Před 35 lety v roce 1991 byl v Budapešti podepsán protokol o rozpuštění Rady vzájemné hospodářské pomoci. Posledním konceptem městské knihovně v Praze ukončil před 15 lety činnost dětský pěvecký sbor Bambini di Praga po 38 letech. Kulatou šedesátku má dneska americký herec John Cusack. Tesla, SpaceX, Elon Musk, podnikatel, inženýr a filantrop, jeden z nejbohatších lidí světa slaví dnes 55. Naše mistryně světa v biatlonu z roku 2003 Kateřina Holubcová má kulaté 50. narozeniny. Tak všechno nejlepší a vám všem pěknou poslední červnovou neděli.
5: A dnes bude jasno nebo skoro jasno, k večeru až polojasno, nejvyšší teploty 38 až 40 stupňů Celsia a povane slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Doplníme také aktuální dopravní informace. Stále platí varování na D8 na 44. kilometru ve směru z Prahy, tady se pohybuje chodec po dálnici, tak dejte velký pozor. Opatrně také na místech, kde vás čeká v Praze nějaké to omezení či uzavírka, například v Olšanské ulici v Praze 3 počítejte s omezením na úrovni čerpací stanice Orlen ve směru do centra, a to až do 30. června. Komplikace máme také v ulici Na 50. v Praze 10. Tady je omezení v úseku ulic Průběžná Mukařovská ve směru k Černokostelecké. Probíhá tady rekonstrukce plynovodu a potrvá do 30. června. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
2: Pražský update.

0: Je půl osmé, na rádiu Praha dospívala Lady Gaga a doprovodila nás ke zprávám, které přináší Anna Hašková.
1: Do dnešní půlnoci je možné koupit si státní dluhopisy, které vydává ministerstvo financí. Zájemci si můžou vybrat jednu ze tří variant. Podle mluvčího ministerstva financí Filipa Běhala je největší zájem o pětiletý dluhopis s průměrným fixním výnosem 4,5%. Celkově ministerstvo eviduje už přes 80 tisíc zájemců. Praha 10 letos rozdělí 360 tisíc korun na obnovu dvou památkově hodnotných objektů. Podpoří opravu prosklené stěny v budově kostela Husova sboru ve Vršovicích a obnovu historických oken domů ve Šrobárově ulici na Vinohradech. Už to schválili tamní zastupitelé. Správa železnic plánuje rekonstrukci zastávky v kamenném přívozu nedaleko Prahy. Zároveň chce opravit tuto část trati a zvýšit bezpečnost na dvou přilehlých železničních přejezdech. Místo výstražných křížů na nich mají být závory. Uplynulo více než 72 hodin od dvou ničivých zemětřesení ve Venezuele. Skončilo tedy časové okno, ve kterém je podle odborníků největší šance nalézt v troskách živé osoby. Server BBC píše, že po uplynutí takové doby pravděpodobnost, že záchranáři najdou v sutinách přeživší, prudce klesá. Venezuela přitom stále hlásí desítky tisíc pohřešovaných lidí. Dosud úřady informují o 1430 obětech. Dnes bude v Praze a okolí jasno nebo skoro jasno, k večeru až polojasno. Nejvyšší teploty 38 až 40 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A máme pro vás aktuální dopravní informace. V Kolodějské ulici mezi křižovatkami ulice Dubečská a Krybníčkům v Praze 10. Tady počítejte s omezením kvůli práci na silnici. Omezení tady potrvá do 6. července. Komplikace máme také kvůli práci na plynovém potrubí v ulici Radimova v Praze 6. Kivadlový provoz je tady vedený jedním místním pruhem. Omezení tady potrvá do 17. července. A v ulici Nad Lesem v Praze 4 je kvůli opravě povrchu vozovky uzavírka, která potrvá do 28. července. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pěkné poslední ráno tohoto týdne. V příštích minutách se společně vypravíme na návštěvu dalšího pražského biotopu. Tentokrát nás naše letající redaktorka Sabina vezme na koupaliště Lhotka. A svůj song na rádiu Praha přináší Alesso. Nebo Shakira. Přeji vám příjemný poslech.

0: Krátce po 7:45 přejeme pěkné nedělní ráno. Určitě se shodneme na tom, že nejlépe se dají horké letní dny přežít u vody. A proto se naše letající redaktorka Sabina Vosecká vydala zjistit, co nabízí pražský biotop Lohotka. Vodu tady čistí pouze mechanickým způsobem a proto je šetrná nejen k přírodě, ale také k naší kůži.
1: Paní Dano, já vás tu potkávám s vaší rodinou, je to tak?
2: To jsou vnoučata, ano.
1: Vnoučátka. My tady stojíme společně ve frontě, dneska bude horký den, tak proč zrovna tohle místo Lhotka? Je to vaše oblíbené koupaliště?
2: Je to naše oblíbené koupaliště, my bydlíme na jižním městě, takže to je nejbližší koupaliště.
1: Co voda? Já se s váma takhle budu posouvat postupně ve frontě, tady na nás takhle hezky teďka padá mlha, která je u toho vstupu.
2: Je to krásně čistý, jediný, co tam je, ten povrch takový klouzavý.
3: Je tady výborný občerstvení, jsou tady šatny, toalety, sprchy. Všechno, co je potřeba.
1: Podaří se vám najít i místo pod stromy? Tady teda stromy jsou. Tak...
2: Málo kdy. Ale tak děti míní být celou dobu ve vodě a my máme čepice.
4: Vstup do vody je tu pozvolný a praktická jsou taky dvě dřevěná mola po obou stranách. O místa ve stínu je ale opravdu obrovský zájem. V horkých dnech bychom proto měli myslet na pokrývku hlavy, dostatek tekutin a taky na naše fyzické limity.
5: Jsou to dva stavy, které jsou spojeny s působením tepla nebo žáru. Úžech, já si pamatuju, sluníčko žahá, takže úžech je od slunce, úpal je od toho působení tepla, ale je to prakticky jedno, protože příznaky jsou podobné. Může to být nevolnost, bolest hlavy, zvracení, únava, vyčerpání, svalové bolesti. Někde nám ty lidi kolabují. Nejlepší první pomoc je taková, kterou nemusím poskytnout. To znamená opět, jsme u prevence, nevystavovat se přímému slunečnímu světlu, dostatečně se hydratovat, znát svoje limity. Ve chvíli, kdy tohle nastane, vyhledat chladné místo, dostatek tekutin, opravdu jako velký množství tekutin, zas pokud ten člověk zvrací, tak jenom jako opatrně a běžně dostupná analgetika, antipyretika, něco proti bolesti, něco proti zánětu.
4: Dodává letecký záchranář Marek Dvořák a doporučuje u vody víc vzájemné obezřetnosti. Utopit se totiž člověk může i v relativně mělké vodě. Navíc vše probíhá v tichosti. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, k večeru až polojasno, nejvyšší teploty 38 až 40 stupňů Celsia a povane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Nevynecháme ani aktuální dopravní informace v ulicích Vrchlického a následně Duškova v Praze 5. Tady je provoz převedený do protisměru, obousměrný provoz potrvá po dobu zavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. V Benkově ulici v Praze 11 se pracuje na silnici a v místě jsou zúžené jízdní pruhy. Ulice je mezi křižovatkami ulic Kahovská a Květnového vítězství zjednosměrněna ve směru do ulice Květnového vítězství. S omezením tady počítejte do 10. září. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte. Ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
8: Na Rádio Praha.
7: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
8: Ve vašem mobilu.

0: Je 8 hodin, přejeme krásné nedělní ráno, s vámi je Rádio Praha teď se zprávami a Anou Haškovou.
1: Dobré ráno. Řidiči na cestě z dálnice D7 do Prahy budou muset jezdit jedním pruhem. Žádanku na mamografické vyšetření nebudou ženy od července potřebovat jen ve výjimečných případech. Během záplav v americkém Kentucky zemřeli nejméně 4 lidé. Během dneška bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 40 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Silničáři od zítřka výrazně omezí provoz na křižovatce Aviatická u pražského letiště. Řidiči přijíždějící z Kladenska, tedy z dálnice D7, budou muset jet v jednom pruhu oproti dosavadním dvěma. Silničáři křižovatku začali opravovat na konci dubna. Důvody vysvětluje ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
3: Ta křižovatka, jí chybí veškeré připojovací, odbočovací pruhy, nebo jsou velmi krátké. Ty intenzity dopravy z Uzině směr na silnici 1-7 jsou velké.
1: Omezení potrvá do 10. srpna. Samotná rekonstrukce křižovatky by měla skončit příští rok v září. Nové psí hřiště je v parku Rádiovky v pražských Satelicích. Radnice za něj zaplatila přes 136 tisíc korun. Je v něm houpací lávka, most, přilézací áčko nebo kruh na proskočení. Některé prvky jsou z akátového dřeva, ostatní jsou kovové. Kolem hřiště nechybí oplocení, říká starostka Prahy Satalic Milada Voborská z Hnutí STAN.
4: Hřiště vzniklo nově, bylo to na požadavek majitelů pejsku, právě proto, aby nedocházelo k střetům volně běhajících psů, dětí a cyklistů v některých více exponovaných místech v Satalicích.
1: Žádanku na mamograf si budou muset ženy nadále obstarávat u gynekologa nebo praktického lékaře. Od července je mamografické centrum bude moci bez žádanky vyšetřit jen ve výjimečných případech. Třeba pokud dokument ztratí nebo jim propadne, ale také když nemají gynekologa ani praktika. Všeobecná zdravotní pojišťovna tak upřesnila původní informaci z konce května. Podle zakladatelky mamografického screeningu v Česku Miroslavy Skovajsové centra ani nemají kapacitu na to vyšetřit každou pacientku bez žádanky.
5: Třeba na mých dvou pracovištích my přijmeme během hodiny takových jako 30 žen nám tam projde. Dělají to teda dvě laborantky nebo dvě ty úřednice, to znamená, že na tu ženu mají 4 minuty. A teď si představte, že by ještě k tomu vystavovali žádanky.
1: Ženám od 45 let hradí vyšetření jednou za 2 roky zdravotní pojišťovna. Při bleskových záplavách v americkém státě Kentucky zemřeli nejméně 4 lidé. Informovala o tom agentura AP s odkazem na guvernéra státu Andyho Beshiera. Ten vyhlásil stav nouze. Zachranáři museli vyprošťovat i lidi, kteří uvázli ve svých domovech ve státě Richmond a kontrolují i další oblasti. Stát očekává další výdatné srážky a vyzývá obyvatele, aby byli opatrní a nejezdili autem. Na řadě míst jsou silnice nesjízdné. Fotbalisté Argentiny porazili na mistrovství světa Jordánsko 3-1 a postoupili do play-off z prvního místa ve skupině. Střídající Lionel Messi navíc gólem z přímého kopu navýšil svůj vlastní rekord nejlepšího střelce v historii šampionátu na 19 branek. Dál Anglie porazila Panamu 2-0, Chorvatsko Ghanu 2-1, Demokratická republika Kongo zvítězila nad Uzbekistánem 3-1, Kolumbie remizovala s Portugalskem 0-0 a Alžírsko s Rakouskem 3-3. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, k večeru až polojasno. Teploty vystoupí nejvýše na 38 až 40 stupňů. Vítr bude foukat slabý proměnlivý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A nevynecháme ani aktuální dopravní informace. Začneme v Praze v Branické ulici. Tady je havárie plynového potrubí a pracuje se na opravě. Z tohoto důvodu je v místě kyvadlový provoz vedený jedním místním pruhem. Omezení tady potrvá do 1. července. V Kolodějské ulici mezi křižovatkami ulice Dubečská a k Rybníčkům v Praze 10 počítejte s omezením kvůli práci na silnici. Tady omezení potrvá do 6. července. A ve Vinohradské ulici v Praze 10 probíhají stavební práce, kvůli tomu je v místě omezení, provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická. A to až do 8. července. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio
6: Rádio Praha.
0: Krásné nedělní ráno, je čas přiložit do pomyslného hudebního kotle. V příštích chvílích se o to v poslední červnové ranní Praze postará Dua Lipa. Je Charlotte God. Téměř 6 minut po 8 hodině. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám dobrý poslech.

0: Je téměř 8:45. Užíváme si nedělní ráno, zatím ještě ty teploty nejsou tak dramatické, ale přesto připravte se na to, že během dne je důležité nosit nějakou pokrývku hlavy a hlavně doplňovat tekutiny. A pokud se vydáte na nějakou zajímavou akci, tak na to myslete dvojnásob. V kulturním centru Zahrada v Praze 11 se i dnes přenesete do Vietnamu. Bohatý program festivalu Zářivý Vietnam představuje vietnamskou kulturu, gastronomii, umění i tradice. Takže můžete ochutnávat i poznávat řemesla, obdivovat výstavu obrazů, zajít na filmové projekce nebo na hudebně taneční vystoupení. Dnes je v plánu i průvod tradičních vietnamských krojů. V zahradní části areálu probíhají gastronomické stánky a kulinářská show s mistry šéfkuchaři vietnamské gastronomie. V prostorách prvního patra je připravený workshop zaměřený na objevování tradičních vietnamských řemesel. Ve druhém patře najdete po celou dobu festivalu výstavu obrazů Vietnam v pěti smyslech. V hlavním sále se konají filmové projekce, dnes ve 13 a ve 14 hodin. Festival má taky charitativní rozměr, část výtěžku bude věnován na podporu znevýhodněných dětí ve Vietnamu. No a více na našem webu praha.rozhlas.cz. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, k večeru až polojasno, nejvyšší teploty 38 až 40 stupňů Celsia a povene slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. A nezapomínáme ani na aktuální dopravní informace. Ve Slánské ulici za křižovatkou s Čistovickou dejte pozor, havarovala tady dvě osobní vozidla, tak projíždějte s velkou opatrností. Komplikace máme také v Kolodějské ulici mezi křižovatkami ulic Dubečská a k Rybníčkům v Praze 10. Tady počítejte s omezením kvůli práci na silnici, omezení tady potrvá do 6. července. A ještě doplním Benkovu ulici v Praze 11, kde se pracuje na silnici a v místě jsou zúžené jízdní pruhy. Ulice je mezi křižovatkami ulic Kahovská a Květnového vítězství zjednosměrněná ve směru do ulice Květnového vítězství. S omezením tady počítejte do 10. září. A dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Je 8:30, na rádiu Praha rozpíval Harry Styles a ve studiu Rádia Praha je už připravená Anna Hašková s dalšími zprávami.
1: V tureckém Istanbulu dnes začíná parlamentní summit NATO. Předsedové parlamentů členských zemí na něm projednají otázky bezpečnosti, diplomacie nebo možnosti spolupráce v oblasti obrany. Za Česko na setkání jede předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS a šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD. Summit NATO v Ankaře, kde vystoupí prezidenti a premiéři členských zemí, je naplánovaný na 7. a 8. července. Elektrická síť v Česku je podle distributorů na stávající vlnu veder připravená. Podle ČEZ distribuce spotřeba kvůli spuštěným klimatizacím stoupá asi o 2%. Pořád je ale nižší než v zimě, kdy k domácnosti běžně vytápějí. Problémy teď neočekává ani EGD nebo predistribuce. Podle jejího mluvčího Jana Bílka se spotřeba elektřiny tento víkend nejspíš nezvýší, protože obyvatelé Prahy po konci školního roku tradičně odjíždějí na dovolenou. Pražská městská hromadná doprava přešla do prázdninového režimu. Metro, tramvaje i autobusy jezdí v prodloužených intervalech. Například u linky metra A budou ve špičkách pracovních dnů delší zhruba o minutu. Do běžného režimu se MHD v Metropoli vrátí 29. srpna. Srbští studenti plánují na dnešek protestní shromáždění ve městě Kraljevo v jižní části země. Už rok a půl protestují proti vládě a požadují mimo jiné vypsání předčasných parlamentních voleb. Srbský prezident Aleksandar Vučić přitom včera oznámil svou rezignaci a slíbil, že předčasné prezidentské i parlamentní volby vypíše. Jejich přesný termín neoznámil, měly by ale podle něj proběhnout v příštím roce. Během dneška bude jasno nebo skoro jasno, k večeru i polojasno. Teplotní maxima 38 až 40 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A na silnicích buďte opatrní, nehodu máme v Praze ve Slánské ulici u křižovatky s Čistovickou, tam havarovala dvě osobní auta, tak dejte pozor. V ulici Nad Lesem v Praze 4 je kvůli opravě povrchu vozovky uzavírka, která potrvá do 28. července. V ulici Olgy Havlové v Praze 3 je neprůjezdný pravý jízdní pruh, provoz je vedený jedním směrem do ulice Malešická, objížďka vede ulicemi Olgy Havlové a Navackově. Omezení tady potrvá do konce července. A v Novopatské ulici v Praze 9 probíhají práce na silnici. Jedná se o přípravné práce před rekonstrukcí Belské ulice a v místě jsou kvůli tomu zúžené jízdní pruhy. S omezením v tomto místě počítejte do 16. srpna. A šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Dobré nedělní jitro, i dnes myslíme na to, abyste se určitě nenudili a proto vám za okamžik nabídneme pár tipů pro volný čas. A svou muziku na rádiu Praha přinesou David Guetta, Mr. Jam a John Newman. A taky Avril Lavigne. Přeji vám ten nejlepší poslech.

0: Nedělní ranní Praha pokračuje, to byla Ellie, před námi další skvělá muzika, ale ještě předtím troška té inspirace. Nedělní ranní Praha totiž teď nabízí pražské tipy s Jirkou Šteflem.
1: Koncerty, divadla a letní kina, přesně tohle nabízí letní scény v Praze 10. Městská část pro vás připravila kulturní program v Malešickém parku, na Skalce nebo na Zahradním městě. Teď v neděli se do těchto lokalit můžete vydat na divadelní představení pro děti. Začátek je v 15 hodin. Další vystoupení jsou pak na programu v červenci a v srpnu. Na ostrově Štvanice je zase teď o víkendu Mystic Skate Cup. Vidět tam můžete přední skateboardisty a skateboardistky z celého světa. Nedělní program pak zakončí hudebně skupina PSH. A botanická zahrada nabízí rostlinnou odiseu. V podobě skamenělin tam uvidíte rostliny, které na zemi byly ještě před člověkem. A součástí výstavy jsou i 3D modely lebek tří bíložravých dinosaurů. A víkendových tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Šteffel, Rádio Praha.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, k večeru až polojasno, nejvyšší teploty 38 až 40 stupňů Celsia. A povane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. A míříme opět na silnice. V Praze ve Slánské ulici stále dávejte pozor u křižovatky s Čistovickou. Havarovala tady před časem dvě osobní auta. Opatrní buďte také kvůli omezením či uzavírkám, například v ulici Na 50. v Praze 10. Tady je omezení v úseku ulic Průběžná Mukařovská ve směru k Černokostelecké. Probíhá tady rekonstrukce plynovodu a potrvá do 30. června. V Branické ulici je havárie plynového potrubí a pracuje se tam na opravě. Z tohoto důvodu je tady kyvadlový provoz vedený jedním místním pruhem. Omezení tady potrvá do 1. července. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Je tady 9:00, sní na rádiu Praha taky další zprávy a ve studiu Anna Hašková.
1: Pěkné dopoledne. Nejdéle fungující meteorologická stanice v Česku Praha Klementinum má nový absolutní teplotní rekord. Praha 1 nově označí některá místa nebo zvyky jako kulturní pamětihodnost. Americká armáda podle prezidenta Donalda Trumpa znovu zaútočila na Írán. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 40 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Měřící stanice v pražském Klementinu zaznamenala včera svůj absolutní teplotní rekord. Bylo tam 39 stupňů Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Klementinum je nejdéle fungující meteorologická stanice v Česku. Počasí sleduje nepřetržitě od roku 1775. Dosavadní rekord tam byl z července 1983, kdy naměřili necelých 38 stupňů. Nejvýše se včera podle meteorologů dostala teplota v Doksanech na Litoměřicku, a to 40,9 stupně. To je nový absolutní rekord pro celé Česko. Obyvatelé Prahy 1 budou moci navrhnout kulturní pamětihodnosti městské části. Rozhodli o tom zastupitelé. Symbolické označení má chránit například místa, sochy nebo zvyky, které nejsou kulturní památkou, říká zastupitel Prahy 1 z hnutí STAN Petr Hejma.
3: Nominace bude hodnotit odborná komise a potom prostřednictvím zastupitelstva vyhlásíme ty vítězné. Pak dostanou udělený titul buď místo kulturního významu nebo pamětihodnost Prahy 1.
1: Dělníci dokončili rekonstrukci bazénu v základní škole Weberova v Praze 5. Kromě opravy ho i rozšířili. Nově má tedy 5 plaveckých drah, na délku měří 25 metrů. Základní škola bude bazén od září využívat pro výuku plavání. Na odpolední hodiny ho bude pronajímat sportovním klubům. Podle místostarosty Prahy 5 Davida Duška z hnutí STAN oprava stála 91 milionů korun.
4: Oprava byla nezbytná z důvodu zastaralé bazénové technologie a celkové opotřebovanosti díla, včetně nosných konstrukcí a některých materiálů, které byly historicky použity, jako byly olovnaté barvy.
1: Americký prezident Donald Trump potvrdil nové americké údery na Írán. Americká armáda podle něj zaútočila na tamní skladiště raket a dronů a na pobřežní radarové stanice. Důvodem k úderům podle něj bylo porušení dohody o příměří mezi Washingtonem a Teheránem ze strany Íránu. Na sociální síti Truth Social Trump napsal, že může nastat moment, kdy bude nutné blízkovýchodní konflikt ukončit vojensky. Dodal, že pokud k tomu dojde, Írán už nebude dál existovat. Americké útoky a Trumpovo varování přichází během 60-denní lhůty, kterou si Spojené státy a Írán podpisem memoranda o porozumění stanovili na dojednání konečné mírové dohody. Nejlepší českou golfistkou turnaje Ladies European Tour v Berouně je po sobotním kole Jana Milichová. Vítězka turnaje z roku 2022 zahrála druhé kolo za 4 údery pod par a celkově má skóre minus 9. Milichová mluvila o tom, jak těžké bylo ve velkém vedru udržet výkonnost.
5: Asi nebylo tak těžké udržet nervy, ale spíš opravdu tu energii. Měla jsem tam takovou krizičku na přechodu na druhou devítku, kdy jsem opravdu cítila, že mi jako padá drasticky energie, takže jsem začala pít hodně elektrolyty, snědla jsem banán, nějaký tyčinky a tu energii jsem dodala a fakt jo, mi to strašně pomohlo na tu druhou devítku.
1: Dnes bude v Praze a okolí jasno nebo skoro jasno, k večeru až polojasno. Nejvyšší teploty 38 až 40 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Pozor si dávejte na nehodu, která je ve Slánské ulici v Praze u křižovatky s Čistovickou. Tady havarovala 2 osobní auta. Projíždějte opatrně. Opatrně také v Kolodějské ulici mezi křižovatkami ulice Dubečská a Krybníčkům Praze 10. Tady počítejte s omezením kvůli práci na silnici. To potrvá do 6. července. A v ulici K Horkám v Praze 15 opravují most a ve směru jízdy v úseku Chodov-Hostivař je střídavý jednosměrný provoz řízený světelnou signalizací. S problémy v tomto místě počítejte do 17. července. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Na
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Hezké nedělní ráno, patří k němu datum 28. června a za okamžik také ohlédnutí do historie tohoto data s Petrem Jungmannem. A nechybí ani další vybrané songy a s nimi v raní Praze skupina Jelen.
7: Jediný, co chci, abys mě chtěla, jako chtěla zpět přijít.
0: Nebo Lola Young. Je 9 hodin a téměř 6 minut a nerušený poslech vám přeje Vláďa Malošík.
6: Raní Praha.

0: Pernýden, Rádia Pravda.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Poslední červnová neděle, 28. Svátek má Lubomír a tady je Petr Jungmann. Hezký den. První svazek francouzské encyklopedie a neparacionální slovník věd, umění a řemesel vyšel v roce 1751. To je 275 let. Encyklopedisté jako Denis Diderot, Jean Laurent d'Alembert a další osvícení filozofové a vědci sbírali informace se snahou shrnout veškeré lidské poznání. Církev encyklopedii o 28 svazcích zařadila na seznam zakázaných knih. Saxofon patentoval jeho vynálezce, belgický výrobce hudebních nástrojů Adolf Sax, přesně před 180 lety v roce 1846. Saxovým záměrem bylo zkonstruovat zcela nový dechový nástroj, který by zněl dobře v nízkých polohách a který by kombinoval dobrou ovladatelnost dřevěných nástrojů s masivním a razantním tónem nástrojů žestěvých. To se teda povedlo. Arcivévoda a následník rakousko-uherského trůnu František Ferdinand d'Este i s jeho ženou Žofí Chodkovou zemřeli při atentátu v Sarajevu 28. června roku 1914. Událost se stala záminkou k rozpoutání první světové války. Fúzí společností Daimler a Benz Company vznikla před 100 lety v roce 1926 automobilka Mercedes-Benz. Památník vynálezce bleskosvodu pro kopadiviště byl poprvé otevřen před 90 lety v roce 1936 v Příměticích na Znojemsku. Právě tam diviš povětrnostní mašinu na odsávání elektřiny z mraků v roce 1754 vztyčil. 22-letý mladík postižený rakovinou Terry Fox zemřel před 45 lety v roce 1981. Statečný atlet se vydal na běh napříč Kanadou. Na jeho počest se každoročně koná v řadě zemí světa po něm pojmenovaný běh. V roce 1981 také vysílala německá televizní stanice WDR epizodu kriminálního seriálu Místočinu, ve které se poprvé představil komisař Horst Šimanský v podání Getze Georga.
4: Jsem Šimanský, kriminální policie.
3: Před 35 lety v roce 1991 byl v Budapešti podepsán protokol o rozpuštění Rady vzájemné hospodářské pomoci. Posledním konceptem městské knihovně v Praze ukončil před 15 lety činnost dětský pěvecký sbor Bambini di Praga po 38 letech. Kulatou šedesátku má dneska americký herec John Cusack. Tesla, SpaceX, Elon Musk, podnikatel, inženýr a filantrop, jeden z nejbohatších lidí světa slaví dnes 55. Naše mistryně světa v biatlonu z roku 2003 Kateřina Holubcová má kulaté 50. narozeniny. Tak všechno nejlepší a vám všem pěknou poslední červnovou neděli.
5: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, k večeru až polojasno, nejvyšší teploty 38 až 40 stupňů Celsia. A povane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. A přidáme taky aktuální dopravní informace. Začneme ve Slánské ulici v Praze. U křižovatky s Čistovickou stále komplikuje provoz nehoda dvouosobních aut. Nehoda dvouosobních vozů je taky v Mariánské ulici v Praze v křižovatce s Cholupickou. Tady neprojedete dvěma jízdními pruhy, tak opatrně i v tomto místě. A já ještě doplním ulici v Kolodějskou mezi křižovatkami ulice Dubečská a Rybníčkům v Praze 10. Počítejte s omezením kvůli práci na silnici. Omezení tady potrvá do 6. července. Přejeme vám šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Bude půl desáté, s vámi je Rádio Praha, před námi jsou další zprávy, které přináší Anna Hašková.
1: Čeští záchranáři včera odletěli do Venezuely pomáhat s následky ničivého zemětřesení. Součástí specializovaného USAR týmu je také 69 lidí z řad hasičů, statiků nebo kynologů, kteří sebou mají i 8 vycvičených psů. Pomáhat by měli hlavně s vyprošťováním osob ze sutin domů. Čeští záchranáři předpokládají, že ve spoustě z nich stále můžou být živí lidé. Mezi zastávkami Anděl a Radlická v Praze 5 nejezdí tramvaje. Dělníci tam opravují trať a kanalizaci. Omezení spoje číslo 4 potrvá do 17. července. Lidé můžou využít náhradní autobusy. Malby na chodnících nově zdobí ulici Generála Šišky v Praze 12. Především malým dětem mají v příštím školním roce sloužit jako značení cesty z tramvajové zastávky do školy. Obrazy květin nebo housenek navrhli výtvarníci ze Západočeské univerzity v Plzni. Na Havaji a v jejím okolí pokračuje největší mezinárodní námořní cvičení s názvem Rim of the Pacific. Jeho 30. ročník začal ve čtvrtek a bude pokračovat do konce července. Účastní se ho 30 zemí, více než 30 plavidel, 5 ponorek, přes 200 letadel a přibližně 30 tisíc lidí. Cvičení zahrnuje například výcvik protiponorkového boje, odminování, boje proti pirátství i vojenské medicíny. Poprvé mezinárodní jednotky cvičení pod zkratkou RIMPEC uspořádali v roce 1970. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, k večeru až polojasno. Teploty vystoupí nejvýše na 38 až 40 stupňů. Vítr bude foukat slabý proměnlivý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále sledujeme aktuální situaci na silnicích v Mariánské ulici v Praze, v křižovatce s Chlupickou. Dejte pozor, je tady nehoda dvou osobních aut a neprojedete dvěma jízdními pruhy. Nehoda dvou osobních vozů je taky ve Slánské u křižovatky s Čistovickou. I tady projíždějte se zvýšenou opatrností. Pozor si dejte v Branické ulici, kde je havárie plynového potrubí. Pracuje se tam na opravě, z tohoto důvodu je tady kyvadlový provoz vedený jedním místním pruhem. Omezení potrvá do 1. července. V Kolodějské ulici mezi křižovatkami ulice Dubečská a Grybníčkům v Praze 10 počítejte s omezením kvůli práci na silnici. Omezení tady potrvá do 6. července. Dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: Už přes 10 let vede v Praze divadlo MA a 7. rokem se letos díky ní rozehraje letní Grébovka. Nejen o netradičním divadelním festivalu bude v pořadu Až na dřeň mluvit režisérka, herečka a tanečnice Mariana Arzumanová.
6: Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Přeji vám vydařený poslední den týdne. Hlavní události uplynulých dní v naší metropoli nabídne už za pár minut rubrika Týden v Praze. Dnes třeba o odchodu pražského zastupitele Ondřeje Prokopa z politiky nebo změnám v pražské dopravě. A na Rádiu Praha vás čeká i Callum Scott.

0: Hraní Praze rozpívala LP je 9 hodin 44 minuty. Poslední dny do naší metropole opět přinesly řadu zásadních i zajímavých událostí. Třeba pražský zastupitel Ondřej Prokop končí v politice. Městská hromadná doprava přešla na prázdninový režim a po metropoli začaly jezdit dvě nové trolejbusové linky. Víc už Anna Hašková v rubrice Týden v Praze.
1: Hezký den. Zastupitel hlavního města Prahy Ondřej Prokop z hnutí ANO končí ve všech svých politických funkcích. Informoval o tom na sociálních sítích. Skončí tak i jako zastupitel městské části Praha 11. Prokop zároveň řekl, že v nadcházejících volbách nebude kandidovat. Odůvodnil to každodenním tlakem médií. V posledních dnech totiž čelil kritice, protože nepřiznal vlastnictví několika bytů v Praze. Pražská městská hromadná doprava přešla do prázdninového režimu. Metro, tramvaje i autobusy od včerejška jezdí v prodloužených intervalech. Například u linky metra A budou ve špičkách pracovních dnů delší o zhruba minutu. Do běžného režimu se MHD v metropoli vrátí 29. srpna. Po Praze jezdí od pátku dvě nové trolejbusové linky. Mezi Hradčanskou a Bořislavkou můžou cestující využívat trolejbusy s číslem 51 a mezi Karlovým náměstím a Strahovem linku 53. A ještě jednou z dopravy. Mezi zastávkami Anděl a Radlická v Praze 5 nejezdí od včerejška tramvaje. Dělníci tam musí opravit trať a kanalizaci. Omezení spoje číslo 4 potrvá do 17. července. Praha upraví náplavku u bývalých ledáren v Braníku. Měla by tam vzniknout nová stezka pro pěší, cyklisty a inline bruslaře. Projekt má zlepšit bezpečnost i plynulost pohybu podél Vltavy. Práce za 90 milionů korun by mohli dělníci dokončit do příštího roku. Skončila rekonstrukce Ďáblické ulice v Praze 8. Silničáři opravili poslední úsek mezi ulicemi Střelničná a Žernosecká. Stavební práce byly rozdělené do několika etap od roku 2024. Dělníci vyměnili povrchy vozovky a opravili poškozené obrubníky nebo odvodnění kanalizace. Lidé v Praze 1 sepsali petici proti krátkodobému bydlení pro turisty. Vadí jim množství bytů využívaných ke službám jako Airbnb a Booking. Petenti požadují přísnější kontroly a omezení takovýchto bytů. Turisté podle nich nedodržují noční klid. Petici teď chce občanské shromáždění předložit městské části, magistrátu, ministerstvu pro místní rozvoj i poslancům. Letošní promítací sezónu zahájil v pondělí kinobus dopravního podniku. Pojízdné kino až do začátku září postupně navštíví 11 míst v hlavním městě a nabídne celkem 19 různých filmů. A kriminalisté znají totožnost zhruba stovky fanoušků, kteří vběhli na hřiště při nedokončeném květnovém utkání Sparty a Slávie v pražském Edenu. Policisté dvě osoby obvinili z výtržnictví, jednu z nich i z trestného činu nebezpečného vyhrožování. Fotografie maskovaných osob policie zveřejnila na webu a stále prosí veřejnost o pomoc s identifikací. Takový byl další týden v naší metropoli a rubrika Týden v Praze. Hezký zbytek dne a úspěšný nový týden od mikrofonu přeje Anna Hašková, Radio Praha.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, k večeru až polojasno, nejvyšší teploty 38 až 40 stupňů Celsia a povane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. A přinášíme aktuální dopravní informace. Mariánská ulice v Praze v křižovatce s Cholupickou. Dejte pozor, je tady nehoda dvou osobních aut a neprojedete dvěma jízdními pruhy. A stále v šetření je nehoda ve Slánské ulici v Praze u křižovatky s Čistovickou, také havarovala dvě osobní auta. I tady projíždějte velmi opatrně. A šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Blíží se 10. hodina dopolední, s ní taky další zprávy. A co pro vás máme dál, tak to už vám řekne a postupně nabídne Lenka Vahalová. Já jsem Vláďa Malušík, přeji vám naprosto skvělou neděli s dostatkem tekutin a stínů.
3: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Obou komor parlamentu se zúčastní summitu NATO. Praha 1 podpoří více než 30 projektů zaměřených na pomoc lidem v nouzi a prevenci závislostí. Venezuelské úřady aktualizovaly počet obětí středečního zemětřesení na 1430. Dnes čekejte v Praze a okolí jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 38 až 40 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Dnes začíná parlamentní summit členských států NATO v tureckém Istanbulu. Česko zastoupí předsedové obou komor českého parlamentu, tedy šéf senátu Miloš Vystrčil z ODS a předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD. Jednat budou o klíčových otázkách týkajících se transatlantické bezpečnosti, parlamentní diplomacie nebo spolupráce v oblasti obrany. Summit dnes začíná oficiální recepcí. Vystrčil chce ale v Turecku znovu zdůraznit, že Česko je pevnou součástí aliance.
2: Zároveň jsem přesvědčen, že je nutné také přiznat, že je na nás, Evropanech, abychom posilovali ten evropský pilíř NATO a že máme za bezpečnost Evropy převzít větší kus odpovědnosti, než tomu bylo doposud. A to hlavní potom je, že je velmi důležité pro bezpečnost celého světa, abychom zůstali jednotní.
0: V pondělí je na programu hlavní část summitu, na které vystoupí předsedové parlamentů členských států se svými projevy. Na oficiálním obědě se také setkají s tureckým prezidentem Erdoganem. Praha 1 rozdělí v příštím roce 3 miliony korun na podporu sociálních služeb a protidrogové prevence. Peníze poputují na projekty, které pomáhají seniorům, rodinám s dětmi, lidem se zdravotním postižením nebo osobám v krizové situaci, říká mluvčí městské části Karolína Šnejdarová.
3: Praha 1 tak pokračuje v dlouhodobé podpoře služeb, které pomáhají obyvatelům zvládat náročné životní situace a přispívají ke kvalitě života v centru metropole.
0: V celém středočeském kraji stále platí zvýšené nebezpečí vzniku požárů. Hejtmanství ho vyhlásilo kvůli rozsáhlému suchu a vysokým teplotám. Lidé nesmí například používat zábavní pyrotechniku, vypouštět takzvané lampiony štěstí a rozdělávat oheň, zdůrazňuje mluvčí středočeského kraje Zuzana Žítková.
4: Na místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů, jako například v blízkosti lesních porostů nebo stohů sena a slámy, platí zákaz rozdělávat oheň a také zákaz kouření.
0: Počet obětí středečního zemětřesení ve Venezuele stoupl na 1430, pohřešovaných jsou dál desítky tisíc. Záchranáři i místní už se desítky hodin snaží vyprostit přeživší ze sutin. Do země dorazily stovky členů záchranných týmů ze zahraničí a další budou ještě přijíždět. V zasažené zemi nebo na cestě do ní jsou podle OSN taky 140 záchranářských psů. Týmy vyslaly například Spojené státy, Kolumbie, Francie, Německo nebo Česko. Rakouští fotbalisté remizovali v posledním zápase skupiny mistrovství světa s Alžírskem 3-3. Do play-off postoupili oba týmy. Rakušané se utkají se Španěly, Alžířané nastoupí proti Švýcarsku. V dalších zápasech Anglie porazila Panamu 2-0, Chorvatsko zdolalo Ghanu 2-1, Argentina zvítězila nad Jordánskem 3-1, stejně jako Demokratická republika Kongo nad Uzbekistánem. Portugalci pak remizovali s Kolumbií 0-0. Během dneška bude jasno nebo skoro jasno, k večeru i polojasno. Teplotní maxima 38 až 40 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
5: Po zprávách na silnice opatrně na dálnici D1, pokud vyrážíte z Prahy do Brna, tak u 36. kilometru je aktuálně odstavený kamion.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Na Rádio Praha teď už s Lenkou Vahlovou další dobrá muzika, Alex Band. Bude tu i Thomas Robin. Nebo Šeporou. A vy nezapomeňte v týdnu hlasovat pro hit týdne. Vyhlášení nás čeká dnes večer v 21 hodin.

0: Krásné dopoledne, čtvrt na 11, Rádio Praha stále s vámi. Centrum architektury a městského plánování v Praze se dnes naposledy otevře veřejnosti. Podrobnosti už za pár minut.
1: Za zdmi Klementina se ukrývá několik století pražské historie. Klementinum v centru Prahy je po Pražském hradě druhým nejrozsáhlejším historickým komplexem ve městě. Rozkládá se na ploše více než 2 hektarů a jeho historie sahá až do 16. století. Najdete tu slavnou barokní knihovnu, astronomickou věž i místo, kde se už více než 250 let sleduje počasí. Klementinum původně sloužilo jezuitům a svého času patřilo dokonce mezi největší jezuitské koleje na světě. Dnes je ale hlavně jedním z nejkrásnějších míst staré Prahy.
2: Praha je nej. Rádio Praha.
0: Krásné dopoledne, ještě pohled na silnice. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna byl odstavený kamion u 36. kilometru. V tuhle chvíli už je pryč a nic vás tu nezdrží.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Scrollujete? Jen si klidně

0: Krásné dopoledne, kapela Coldplay dozněla krátce po půl jedenácté na Rádiu Praha. Dneškem, nebo dnešek, 28. června, tak to je poslední den, kdy můžete zavítat do Centra architektury a městského plánování v Praze.
1: Je skvělý, že to místo, které bylo dlouhodobě nedotknutelné a vlastně ve všech těch výstavách se držela jediná věc, a to je, že je to bílá stěna, na kterou se promítá.
2: Popisuje mi umělec Vladimír 518, který spolu s Davidem Bémem a Jiřím Frantou tvoří umělecké dílo na bývalou projekční stěnu.
1: Na konci té životnosti vlastně se na ní maluje. Já zrovna přenáším teď na tu zeď vlastně originální konstrukci tady toho baráku, protože on zvenku sice působí, jak kdyby byl třeba z betonu, ale není. Je to barák, který má vlastně lehkou ocelovou konstrukci, kterou dělali vítkovický železárny.
2: Už teď v průběhu, co dílo teprve vzniká, může kdokoliv přijít a sledovat umělce při práci.
1: Je to otevřený, jako lidi jsou zvaní. Přišlo nám jako správný tu výstavu koncipovat tak, že to je vlastně otevřený workshop, do kterého lidi můžou vstupovat a vidět jako ten proces a vlastně sami se přijít rozloučit s tím barákem, jako to není jenom o nás, ale je to hlavně o nich, protože ty lidi, kteří se sem vracejí, tak těch výstav tady viděli hodně, chodili sem na přednášky, na projekce filmů, na prezentace, jako soutěží, já nevím, co všechno se tady dělalo, do kavárny, do knihovny, že jo. A najednou prostě uvidí, jak to tady Epos pomalu rozebírá a my to pomalováváme a jsou tady prostě sochy, které visí vzhůru nohama nebo se tady točejí.
2: Podle kurátorky výstavy Denisy Václavové se do akce zapojí celkem 15 umělců, kteří využívají nejen vnitřní, ale i venkovní prostory.
3: Umělci budou pracovat několik dní a budou se sem i vracet a budou na sebe nějak reagovat a navazovat.
2: My teď sedíme uvnitř, ale ta umělecká díla lidé najdou i venku a v okolí kempu.
3: Můžou vidět dílo Krištofa Kintery, který je v dialogu s celým areálem Emmaus, nebo třeba můžou objevit vzkaz od brněnského street artového umělce Tima.
2: Dílo bude hotové 25. června, kdy kemp chystá pro návštěvníky celodenní festival. Ten zároveň pomyslně uzavře jednu kapitolu před chystanou rekonstrukcí. Sabina Vosická, Rádio Praha.
4: Co se děje v Praze?
0: Teď zpátky na silnice, na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy. Opatrně za sjezdem na Chuce Rady ve stoupání na kilometru 27 zabrali silničáři stoupací pruh.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi. ČT1. Měsíc s dýmkou jako klíč k vraždě malíře. David Matásek a Viktor Price v detektivním filmu Případ s koncem. ČT2. Tváří v tvář v souboji, kde vítěz bere vše. John Wayne v roli legendárního rančera v premiérovém westernu John Chisholm. A ČT Art. Jan Werich a Jiří Voskovec v komedii o bláznivých příhodách dvou kamarádů při honbě za ukradeným šperkem. Peníze nebo život. Nedělní večer s Českou televizí.
6: Vinyl.
4: Každé pondělí na Rádiu Praha.
6: Na Rádiu Praha.
7: Jedny z nejúspěšnějších zpěvaček všech dob v hlasování. Letos 60-letá Janet Jackson a famózní Rhythm Nation.

0: David Guetta, Asia na Rádiu Praha. Teď máme 10:45, posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a dnes večer si nenechte ujít hit týdne, začíná v 21 hodin a samozřejmě hlasovat potom můžete přímo na praha.rozhlas.cz vždy mezi pondělím až čtvrtkem. Vracíme se na silnice, mám ale dobré zprávy, v tuhle chvíli žádné zdržení, žádné kolony.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Krásné dopoledne, připravili jsme na Rádiu Praha další zprávy, tentokrát na 11. hodinu a ve studiu už je Anička, hezké dopoledne.
1: Pěkné dopoledne. Některé dodávky musí mít do začátku července nainstalovaný tachograf, začnou totiž platit nová pravidla. Praha 10 podpoří úpravu kostela Husův sbor ve Vršovicích a obnovu oken domů ve Šrobárově ulici. Ukrajinské údery zabily člověka na jihu Ruska a způsobily požár v rafinerii. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 40 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Řidiči některých dodávek budou muset od července jezdit s tachografem. V Česku se totiž zavádí nová pravidla Evropské unie pro mezinárodní přepravu nad 2,5 tuny. I řidiči dodávek tak budou muset podle ministerstva dopravy dodržovat stejné předpisy pro odpočinek jako řidiči kamionů. Komplikací může být cena instalace tachografu, říká prezident Sdružení automobilových dopravců ČESMAT Josef Melcer.
3: Je to výrazně zatíží, ta instalace se může pohybovat někdy mezi 40-60 tisíci podle typu té dodávky, stáří, výroby a podobně, takže to jsou nemalé peníze a samozřejmě je to dovednost umět s tím tachografem pracovat tak, aby ty záznamy byly korektní.
1: Řidiči proto také budou muset na školení. Dopravci i ministerstvo počítají i s tím, že se část nákladů přesune z dodávek do kamionů. Praha 10 letos rozdělí 360 tisíc korun na obnovu dvou památkově hodnotných objektů. Podpoří opravu prosklené stěny v budově kostela Husova sboru ve Vršovicích a obnovu historických oken domů ve Šrobárově ulici na Vinohradech. Schválili to tamní zastupitelé, říká mluvčí městské části Jan Bruno Trop.
4: Cílem programu je nejen zabránit chátrání těchto objektů, ale také posílit kontinuitu historické podoby městské části.
1: Školy ve středních Čechách dostanou od kraje 49 milionů korun na stavební úpravy a nové vybavení. Peníze hejtmanství rozdělí mezi 5 zařízení. Jde například o učiliště v Kladně nebo střední průmyslovou školu v Mělníku, říká krajský radní pro vzdělávání Milan Vácha z Hnutí STAN.
5: Podpoříme například mělnickou stavební průmyslovku, která chce vybudovat laboratoře pro výuku odborných a přírodovědných předmětů a učebnu výpočetní techniky a zrekonstruovat dílny.
1: Ukrajinský dronový úder na jihu Ruska zasáhl tamní rafinérii a způsobil v ní požár. Oznámil to gubernátor Krasnodarského kraje Veniamin Kondratěv, podle kterého má útěk jednu oběť. Zasažená rafinérie leží nedaleko Ruskem okupovaného poloostrova Krym a Ukrajina na ní v minulosti už několikrát zaútočila. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že protivzdušná obrana země v noci zneškodnila přes 200 ukrajinských dronů. Nepilotované letouny mířily na desítky regionů, včetně moskevské oblasti. České hokejbalistky získaly na mistrovství světa v Ostravě stříbrné medaile. Ve finále podlehly obhájkyním titulu ze Spojených států 0-1, když o vítězství Američanek rozhodla jediná branka ve druhé třetině. Češi ale stále mohou na domácím šampionátu ještě získat zlato. Mužská reprezentace dnes odpoledne nastoupí ve finále také proti Spojeným státům. Dnes bude v Praze a okolí jasno nebo skoro jasno, k večeru až polojasno. Nejvyšší teploty 38 až 40 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Dálnice D10 ve směru z Prahy na Liberec je teď zavřená. U 44. kilometru boural motorkář a na dálnici přistává vrtulník.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: 3 minuty po 11. Rádio Praha s Lenkou Vahlovou stále s vámi a s další dobrou muzikou. Budou tu Taylor Swift, Miley Cyrus, Axwell a Ingrosso. Nebo teď Regan Bowman.

0: a Loser, krásné dopoledne s Rádiem Praha, minuta nás dělí od 11:45. Naše létající redaktorka Monika Doležalová objevila další pražské nej. Je v Podolí na Hrázi, co je tam přesně, prozradí už za chvíli. Teď pohled na silnice a komplikace v tuhle chvíli máme na dálnici D10 ve směru z Prahy na Liberec u Mladé Boleslavy je nehoda motorkáře. Dálnice byla u 44. kilometru zavřená, dokonce tam přistával vrtulník. Teď už vypadá, že vrtulník se zvedl, odletěl a v tuhle chvíli se ta dálnice otevírá, ale je tu kolona, takže čekejte výrazné zdržení. Ještě jednou, je to dálnice D10 ve směru z Prahy na Liberec.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Teddy Swims dospíval na rádiu Praha krátce před 11:30. V pražském Podolí najdete přes 100 let starou loděnici. O nejstarší sportovní klubovnu a domov českého jachtklubu se zajímala i naše létající redaktorka Monika Dložalová.
1: Teď se nacházíme už v té historické části, že jo, naší budovy, která je ale využívaná pro sport. Je to loděnice. Tady, kde stojíme, byla dřív šermířská plošina. Resle Ořovský tuto budovu postavil 1912.
2: Představil mi budovu předseda jachtklubu Pavel Švarc. Nejstarší loděnice v Praze je památkově chráněná a je postavená na hrázi. Už v době svého vzniku byla nadstandardně vybavená.
1: Měla tekoucí vodu, měla elektřinu, měla ty elektrické vrátky tady, které jsou taky součástí té památkové ochrany. A co je úplně nejcennější, tak jak tato historická budova vznikla, do dneška slouží svému účelu. My na těch výtahách z roku 1912 furt vytahujeme motorové lodě, čluny do garáže a tak dále.
2: Z malých okének budovy je jedinečný výhled na řeku a taky na historické město. Zážitkem je také vůně dřeva a typické praskání stoleté podlahy. Budova je třípatrová. Na úrovni terénu je klubová jídelna a obrovský hangár pro desítky jachet. Pak jsme se přemístili o patro výš.
1: Tady se nacházíme na verandě, kde pořádáme různé schůze a tak dále. Nejslavnější se stala účastí ve filmu Vrchní prchni. Když se podíváte tam, tak vidíte, byla ta šatna, kde on vracel peníze a vyúčtovávali tu šešovicovou polívku, matko to vás natáh. Nakonec úplně nejcennější, co tady v budově máme, tak to je tento dřevěný nábytek, protože to je úplně původní nábytek, který byl ještě na plovoucích loděnicích předchůdce tohoto klubového domu. A takže to jsou židle nějakých 120 let staré a když vidíme historické záběry, kdy nás navštívil Masaryk nebo byl tady ten olympijský kongres, tak to bylo všechno vybaveno tímto nábytkem a ty bílé židle tam jsou.
2: Loděnice v Podolí je jedna z nejstarších klubových staveb u nás. Monika Doležalová, Rádio Praha.
3: Co se děje v Praze?
0: Vracíme se na silnice, na dálnici D10 ve směru z Prahy na Liberec u 44. kilometru stále řeší nehodu motorkáře. Dálnice už je otevřená, na místě totiž přistával vrtulník, ale v tuhle chvíli se kolony dávají do pohybu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: kapela One Republic dozněla na Rádiu Praha krátce před 11:45. Přesně ve 12 hodin tu budou další zprávy s Aničkou Haškovou. Dozvíte se třeba to, že řidiči na cestě z dálnice D7 do Prahy budou muset jezdit pouze jedním pruhem a také to, že čeští záchranáři dorazili do Venezuely zasažené ničivým zemětřesením. Podrobnosti ve zprávách přesně ve 12 hodin. Zpátky na silnice v Praze opatrně na vjezdu z Kbelské směrem na Ústí nad Labem. V nájezdu na Cínoveckou tam brzdí provoz následky nehody, je tu krátká kolona. A na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov stále odklízí následky nehody u 44. kilometru.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Řidiči na cestě z dálnice se D7 do Prahy budou muset jezdit jedním pruhem. Čeští záchranáři dorazili do Venezuely zasažené ničivým zemětřesením. V Německu padl další teplotní rekord. Odpoledne čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty až do 40 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Silničáři od zítřka výrazně omezí provoz na křižovatce Aviatická u pražského letiště. Řidiči přijíždějící z Kladenska, tedy z dálnice D7, budou muset jet v jednom pruhu oproti dosavadním dvěma. Silničáři křižovatku začali opravovat na konci dubna. Důvody vysvětluje ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
2: Ta křižovatka, jí chybí veškeré připojovací, odbočovací pruhy, nebo jsou velmi krátké. Ty intenzity dopravy z Ruzyně směrem na silnici 1/7 jsou velké.
0: Omezení potrvá do 10. srpna. Samotná rekonstrukce křižovatky by měla skončit příští rok v září. Nové psí hřiště je v parku Rádiovky v pražských Satelicích. Radnice za něj zaplatila přes 136 tisíc korun. Je v něm houpací lávka, most, přilézací áčko nebo kruh na proskočení. Některé prvky jsou z akátového dřeva, ostatní jsou kovové. Kolem hřiště nechybí oplocení, říká starostka Prahy Satalic Milada Voborská z hnutí STAN.
3: Hřiště vzniklo nově, bylo to na požadavek majitelů pejsku, právě proto, aby nedocházelo k střetům volně běhajících psů, dětí a cyklistů v některých více exponovaných místech v Satalicích.
0: První část českých záchranářů ze specializovaného USAR týmu dorazila do Venezuely. Na místě zasaženém dvěma ničivými zemětřeseními budou pomáhat pátrat po přeživších uvězněných pod troskami. Podle mluvčího hasičů Václava Pilného spolu s týmem dorazilo i 8 psů vycvičených na hledání lidí i veškerá technika.
4: Český USAR tým dorazil před půlnocí na ostrov Curaçao, kde se uskutečnila překládka materiálu a výprava pokračovala dále do Venezuely. Bohužel z kapacitních důvodů muselo 19 členů výpravy zůstat na ostrově a aktuálně se řeší letenky, aby tato skupina mohla co nejdříve pokračovat dál. Větší část USARu, včetně psů a materiálu, dorazila do Venezuely zhruba o 2:30 ráno. Výprava se teď přesouvá na předem určenou základnu, kde bude stavět svůj základní tábor.
0: Otřesy mají nejméně 1430 obětí, po desítkách tisíc lidí se ale stále pátrá. Své týmy záchranářů do Venezuely vyslali například také Kolumbie, Francie nebo Německo. Německo má za sebou dosud nejteplejší zaznamenanou noc. Podle ní oznámila to tamní meteorologická služba DVD. Podle ní teplota v saské obci Kupšic během noci neklesla pod 29,4 stupně Celsia, čímž překonala německý rekord z roku 2003. Země v současné vlně veder zaznamenává jedno teplotní maximum za druhým. V sobotu meteorologové naměřili 41,5 stupně Celsia, čímž druhý den v řadě padl absolutní teplotní rekord. Podle DVD vlna veder v Německu ale pravděpodobně pomalu končí a mají ji vystřídat silné bouřky. Rakouští fotbalisté remizovali v posledním zápase skupiny mistrovství světa s Alžírskem 3-3. Do play-off postoupili oba týmy. Rakušané se utkají se Španěly a Alžířané nastoupí proti Švýcarsku. V dalších zápasech Anglie porazila Panamu 2-0, Chorvatsko zdolalo Ghanu 2-1, Argentina zvítězila nad Jordánskem 3-1, stejně jako Demokratická republika Kongo nad Uzbekistánem. Portugalci remizovali s Kolumbií 0-0. Odpoledne bude v Praze a okolí jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 38 až 40 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: V Praze buďte stále opatrní na výjezdu z Kbelské ulice ve směru na Ústí nad Labem. Už v nájezdu na Cínoveckou brzdí provoz následky nehody, kolona je ale zatím krátká. A na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov opatrně u 44. kilometru odklízí tady stále následky nehody.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
6: Narodila se v Moskvě, kde také vystudovala Ruskou akademii divadelního umění. Několik let pracovala v rádiu Svobodná Evropa. Po nástupu Vladimíra Putina se rozhodla opustit Rusko a už přes 20 let žije v Praze. Vede tu divadlo MA a 7. rokem pořádá festival Letní grébovka. Nejen o něm bude už za chvíli mluvit herečka a režisérka Mariana Arzumanová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Mariana Arzumanová je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My se scházíme tak zhruba měsíc před tím, než vypukne letní grébovka. A tak si říkám, jak moc teď jíte a spíte, když máte před spuštěním té velké akce.
2: Moc nejím, moc nespím. Děkuji za napovědu. A zrovna dnes jsem se vrátila z New Yorku, takže jsem měla jakoby 7 dní, ve kterých jsem trošku dokázala svým způsobem odpočinout. Ale jinak samozřejmě vrcholí řada příprav a hlavně ta premiéra, kterou grébovka začíná.
1: Tak pojďme rovnou na tu premiéru. Co to letos bude? Na co se můžeme těšit?
2: Titul se jmenuje Jak je důležité mít Oscara. Asi vám to hned napovídá.
1: Známe to s jiným jménem.
2: Ano, znáte to s jménem Filip a to je právě zajímavá pro mě věc, že když jsme se rozhodli dělat tuto inscenaci, tak pro mě zásadní bylo změnit, teda udělat

0: dozvěděl, jak často jezdím do Londýnu, že v dobu Oscara Wilda význam, the importance of being earnest, jak je důležitý být upřímným, jednak není to úplně správný překlad původní. Jasně, že se hledalo něco, co má dva významy. A jak je důležité být upřímným, otevřeným. Takže je to man earnest, je to upřímný. A třetí význam, málo kdo ví, že v tu dobu tak se říkalo, neúplně oficiální, lidem, kteří byli gejové.
1: A věde? Tak to jsem vůbec netušila.
0: Nikdo.
1: A u nás vlastně ten Filip je úplně jiný významově. Tam je ta chytrost, to míti toho Filipa. Tam to vede úplně jinak.
0: Přesně tak. A není to úplně přesný příklad. Je jasné, že je velmi těžce najít adekvátní tvoje význam v jiném jazyku. A málo komu se to podařilo zřejmě. Ale tak jsme s Hankou začali hledat právě od toho názvu. Já neříkám o konceptu. Ten koncept byl původní. Já jsem chtěla takhle tu hru dělat, aby to všechno figurovalo na pozadí životopisu Oscara Wilda, který byl ve vězení vůči skandální aféry, nebo tak, jak to bylo vlastně v tu dobu pojmenované. A oficiálně ani nebyl rehabilitovan. Totiž tam byl jiný zákon, podle kterého nezrušili rozhodnutí souda, ale prostě jakoby rehabilitovali, musím najít to správné slovo, posmrtně omilostněn on byl. Ale jakoby omilostnění, stát uznává, že trest již nemá mít právné následky. Ale rehabilitace, což neproběhlo, soud uznává samotný rozsudek za chybný nebo nezákonný. Tak tohle to nestalo doteď.
1: A na to vy chcete upozornit?
0: A na to jsem chtěla upozornit celkově, co stalo se v jeho životě a co všechno člověk musel v tu dobu zaplatit za našu dnešní svobodu. Za svobodu volby, za svobodu i sexuální volby taky. Takže vlastně představení začíná v době premiéry The Importance of Being Earnest v St. James' Theatre v Londýně, v zakulisí. A pak vlastně my dostaneme na dámu k moderním studentům, který dělají tu hru úplně jinak. Na pozadí Prague Prideu a možnosti vůbec o tom mluvit otevřeně, upřímně. Není to představení jenom o homosexualitě, to rozhodně ne, protože Wilde také to takhle nemyslel. Zase to má hodně významu a několik vrstv. Nicméně rozhodně za mě, za můj rozbor podrobný, je tam hodně zajímavého odkazu, když začínáš to číst s představou, jaký byl třetí význam.

0: až na dřeň.
1: Jak dlouho jste ji chystali a jak chystáte vlastně celý ten festival? Jak dlouho to trvá?
2: Začnu od konce. Festival začínáme chystat od září.
1: V podstatě ve chvíli, kdy ten jeden skončí.
2: Přesně tak. Jak skončí festival, začínáme chystat další program, potvrzovat termíny s herci, především samozřejmě dramaturgický plán. Můžou být změny, stalo se to několikrát, ale snažíme se to v září už vědět. Tenhle rok v říjnu jsme dokonce otevřeli prodej na další festival. Samotnou premiéru ale začínáme dělat taky různě, ale většinou se snažím to udělat v dubnu, v květnu, v červnu. Tento rok jsme, jak je důležité mít Oscara, dělali v dubnu a květnu. V červnu šli finalizaci a vlastně teď jsme už se rozloučili se studenty, kteří hrají v tom představení studenty Damu, a se sejdeme na generální zkoušky 3 dny před premiérou.
1: Býváte nervózní předtím, než jdete poprvé před ty diváky a teď čekáte, jestli to cvakne a jestli to pochopí tak, jak byste třeba chtěli?
2: Samozřejmě, ale já asi jsem nejvíc nervózní, když mě zbývá třeba týden generálních zkoušek. A vlastně v tu dobu většinou umím si představit, jestli to funguje nebo ne. Mm-hmm. Jestli mě se podařilo přeložit literární nebo dramatický text na jazyk divadelní, scénický. Což samozřejmě často se stává, ale teda doufám, že se stává vždycky, ale neznamená to, že je to samozřejmost.
1: S Marianou Arzumanovou si tady povídáme o festivalu Letní grébovka, který letos bude od 3. do 28. srpna. Co dalšího tam budeme moci vidět? Co jste všechno připravili?
2: První týden premiéra, druhý týden představení premiéra minulého roku, Být Marlene Dietrich, to je moje autorská hra. Zrovna s koncem června odjíždíme do Litomyšly na zájezd, pak nás čeká Paříž z Být Marlene Dietrich. A to je to představení, na které vás taky srdečně zvu. Ano, se vydařilo a je takový začátek krásného vztahu mezi mnou a tou skupinou mladých herců, kterých jsem potkala na Damu. A tímto představení ještě obzvlášť cenný pro mě osobně.
1: A další hry, které tam budou?
2: Potom zahrajeme obnovenou premiéru komedie Běh života na motivy Neila Simona. A moje první hru, kterou jsem udělala v České republice, představení Buenos Aires Vystupte nebo Buenos Aires Final Destination. To představení je jakoby neverbální, není to pantomima, ale vnímá se to jako činohra. To představení právě je vhodné i pro cizinci a hrajeme to už víc než 14 let.
1: Tak to je hezky dlouhá doba.
2: Ano. Pak bude představení 13 ženských tváří, které tenhle rok asi uvedeme naposled, protože děti, které tam hrajou, znovu mě vyrostly. Poprvé tam hrali kdysi moje děti, pak jsme je alternovali a ti děti znovu vyrostly a já jsem se říkala, tak asi už je čas přestat.
1: Už nechcete odchovávat další.
2: Nechci už odchovávat další. A je to představení, které taky vlastně svým způsobem neverbální, jenom tematicky úplně jsme jindy a na pozadí krásných latinoamerikánských hitů a písniček a krásných světovoznámých obrazů. To vlastně jsou příběhy z obrazů, řekla by takhle.
3: Letní měsíce v Biu oko budou patřit Dobrákovi, Lovci démonů, Vyvolenému i romantickému hrdinovi. Užijte si herce Keanu Reevese jak ve filmech, které jste viděli už stokrát, tak v těch, které vám unikly. Ďáblův advokát, Nebezpečné známosti Matrix, Konstantin, Drákula, Dům u jezera a mnohé další. Filmová přehlídka Léto s Keanu Reevesem každé úterý v Biu oko. Více informací a celý program najdete na www.biooko.cz. Net. Mediálním partner je Rádio Praha.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: na dřeň.
1: Vlastně všechny ty hry, které jste teď jmenovala, i ta Marlen, i teď ten Oscar, kterého budete premiérovat, tak to jsou hry, které mají dost velký přesah. Alespoň já to tak vnímám. Jak vlastně vybíráte ta témata, která zpracujete a představíte divákům? Co ta hra musí mít, abyste se do ní pustila?
2: Ze zmíněných titulů několik jsou vlastně moje, napsány mou rukou. A musím říct, že možná je to naivní, možná je to blbost, ale nikdy nemyslím na to, co bude v trendu nebo ne. Vždycky mluvím o tom, buď svým jazykem nebo jazykem dramatika, na ty téma, které mě strašně moc zajímají nebo víc trápí. Ty téma, na které já musím zrovna dnes mluvit. Představení o Marlene Dietrich, to nie jen představení o hvězdě Marlene Dietrich. Je to období, když ta hvězda žila. Je to osobnost, která na pozadí turbulentních období, nejturbulentnějších období 20. století, nějakým způsobem nejen existovala a se postavila ke všemu, co se odehrávalo. Bydlela v emigraci, odbytla rodní zem, a se postavila na stranu dobrá a tím pro mě je zajímavá. A asi v tom jsou paralely s dneškem a s tím, co se vůbec odehrává ve světě. A proto třeba já jsem začala myslit a napsala tuto hru. Takže nemůžu říct, že myslím na to, co zrovna přinese pokladnu, řekněme takhle, ale myslím především na to, co je ve mně, co mě trápí a co chci dát ven a promluvit o tom s divákem. A většinou, pokud to opravdu mě bolí, tak recept je jednoduchý. To funguje. Pokud bolí o tolik, že já nemůžu to nechat vevnitř sebe, tak asi umím tu energii nebo tu myšlenku předat dál, aby lidi odcházeli a ještě v nich to žilo další dobu. Protože několikrát diváky šli za námi do zakulisí nebo psali nám, že prostě ještě týden o tom přemýšleli. A to asi největší pochvála, které můžu mít. A jsem strašně vděčná za to, že jsem to už zažila několikrát.
1: Jak náročná je pro vás tvorba? A zpracovávání takového tématu, který jste teď třeba popsala, když to s vámi opravdu takhle mává, prožíváte to emotivně. A teď musíte sedět a na ten papír jako něco dát. Jak je to těžké? Musíte se uklidit někam do lesa, do klidu? Jak to děláte?
2: Tvořba pro mě je 100% koncentrace, jestli to se týká herectví či režie, nebo hudby, klavíru. Je to to samé. Musíš dosáhnout 100% koncentrace. Tenhle rok byl poměrně složitý pro mě osobně. Různí problémy v rodině, nemoci a tak dál. A pro mě bylo velmi těžce dosáhnout té koncentraci. Nakonec moje tělo našlo ten způsob. Jsem chodila plavat, hodinu plavala v bazénu a v tu chvilku, když plavala, dokázala se skoncentrovat na myšlence. Můj pohyb byl mechanický, ale dokázala jsem tu koncentraci takhle chytit z ocas, řeknu. A vrátila jsem se do té tvůrčí nálady. Takže ano, především koncentraci, klid, ale vidíte, teďka netriviální, to nebyl klid a zrovna jsem šla tam, kde je voda a bazén, mě to uklidňovala a jsem mohla se naladit, aby mít znovu, aby ta fantazie, takhle, je nutno se uvolnit. Přichází to uvolnění, za kterým přichází ta koncentrace, to je věci, které jsou spojeny. V svobodném těle může vznikat 100% soustředění.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Ještě povězte, když si tu hru takhle vyplavete, dáte ji na ten papír a teď předstoupíte přes ten svůj herecký soubor, který je mimochodem složený třeba právě se studentů, ale i třeba s neherců. A teď jim tu svou energii a ten nápad musíte předat tak, aby to korespondovalo. Aby oni zahráli to, co vy jste měla v té hlavě třeba v tom bazénu. Jak se to dělá?
2: Já si myslím, že v naší profesi emoce spíš výsledek naší práce. Musím být právě stručná, strašně moc. Dávno už nepracuju s amatéři, jako ani to představení, které vzniklo první nebo první a druhý, už tam je půlko profesionál, ale máte pravdu, to je úplně jedno. Musíš být srozumitelným o tolik, aby předat svoje vizi. A to není, že by bylo spojené s emocemi, a naopak mělo by být spojené s konkrétnou. Umět řemeslně správně z hlediska řemesla popsat všechno, co já chci, aby se tam dělo. To není otázka emocí, to je otázka scénosledu, je to otázka jasné myšlenky, je to otázka, co dělám, proč to dělám a pak ve finále, jak to dělám z hlediska pedagogiky. Takže vlastně nemám prostor na emoci ku podivu, ale pokud jednám důsledně a logicky, i na jevišti jako herec, i v procesu spolupráce s herci jako režisér nebo pedagog, ve finále vznikají emoce, ale u diváku. U nás emoce také vznikají i v životě, i na scéně, jako výsledek jednání. Nikdo nekřičí, nebřečí, pokud se neodehrála nějakou událost. Takže vlastně v životě podle mě jednáme vždycky až na stav, když máme depresi. A jenom v depresi nevíme, co chceme, nemáme jasný cíl. To samé v herectví, to samé v životě. Takže se snažím být konkrétně a stručně, ale je to fakt složitý.
1: Na to věřím. Umí být divadlo do určité míry třeba terapií nebo i únikem, že do toho opravdu tak, jak se říká, zahučíte a jste v tom úplně ponořená a v tu chvíli nejsou ty okolní starosti toho běžného dne?
2: Určitě, protože když ty opravdu skoncentrovan o 100% na něčem, kdy nemáš ani procento na to, aby být skoncentrovan na něčem jiném, to je terapie. A také je to terapie, protože, jak říkali naši profesoři kdysi, v čem je rozdíl mezi tím, jak plačeme, brečíme v životě a na jevišti jako herci. V životě člověk nikdy z toho nemá pocit radosti. Teda pokud nebryče zrovna z radosti. Ale v nejvíště, i když hraju dráma a brečím, ve finále mám pocit radosti, katarzy. A to je ten rozdíl, hlavní rozdíl mezi uměním a skutečným životem.
1: Měla jste někdy nějakou roli, kde by se vám právě tohle třeba propojilo? Že byste hrála třeba nějaké pohnutí a osobně se vás to tak dotklo, že byste třeba i tu svou vlastní opravdu upřímnou slzu ukápla?
2: Ne. A dokonce si myslím, že aspoň takhle zatím stojím, že není to správný pojem celkově třeba školy prožívání. Existuje škola prožívání divadelně, ale existuje škola předvádění. Ničem ani se nikdy kríží, ale je to na dlouhé povídání. Nicméně, já vždycky říkám, nesmíme zbláznit, když hrajeme Ofélii. Nesmíme zemřít. To jako by nebylo by už umění. Ale vyhledat, rozebrat, pochopit podobnou situaci, kterou jsme mohli třeba i zažít a představit a propojit to s magickým kdyby, tak to nám hodně pomůže. Já si myslím, že to prožívání často se nesprávně traktuje. Prožít ve smyslu školy divadelní znamená jednat a myslet v reálném čase ze 100% koncentraci. A výsledek takového důsledního a logického myšlení v přítomnosti teď a tady s partnerem vzniká kouzlo umění a divadle, kterému věříme my nejvíště jako herci a diváky. A to je ten úkol, který nasleduje opravdové divadla, opravdové umění, aby člověk uviděl nějaký příběh v obrazu, ve klavíru nebo na divadle, uvěřil tomu a prožil nějaké emoce. Ale cesta k tomu, aby divák takhle to prožil, právě leží úplně jinde. Stanislavský a Vachtangov zakazovali hrát emoci. Oni říkali, jednejte logicky a důsledně. A jako výsledek přijde emoce. A si myslím, že to patří všemu, co se odehrává s člověkem v životě. Hmm. Ve chvilku, když jsme jenom v emocích, my nedokážeme nic jen zbláznit. Takže, aby se vrátit takový oklíko k tomu, na co jsi se ptala, ne, nikdy jsem to nezažil, ani myslím si, že je to správně.

0: Nemůžete přece zastavit dopravu.
1: Že nemůžu? Tak se dívejte.
0: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
2: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
3: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: až na dřeň.
1: Jak jsme tady říkali, tak většina vašich her je autorských. A dají se v nich dohledat třeba i určité momenty vašeho života nebo emoce vašeho života, které jste do nich nějakým způsobem vložila?
2: Určitě. Všechno, asi všichni hry tak či onak zrcadlí můj osobní život. Když koukneme na zmíněnou Marlene Dietrich, taky jsem musela opustit Rusko, nechtěla tam zůstávat, nesouhlasila s režimem a taky jsem přijala ten život emigranta. A je to složitá cesta. Samozřejmě tam se promítají, mají nějaké sympatie či antipatie v tom. Takže dá se říct, že tam se promítají ty moje emoce. Nebo v představení Buenos Aires výstupce, které zrcadly zase dějiny první půlky 20. století. Každá scéna je nějaký evropský město a každá scéna končí, když člověk prožije ten příběh 3,5minutový nejvýště a ve finále pozbírá kufřík a utíká z Berlínu nacistického nebo Prahy v druhé světové válce nebo ruské říjnové revoluce. Odkud ty příběhy vznikly? Ano, jsem sbírala si ty příběhy ještě v Argentině, když jsem tam byla a v institutu emigrací, ale samozřejmě to jsou příběhy tak či onak moje. A silně se tam promítají, ano.
1: Jak je pro vás vlastně náročné to, že jste do určité míry, a možná mě opravíte, taková vykořeněná? Jak vnímáte pojmy jako domov, vlast a jak se to třeba proměňuje během těch let? Protože v Praze už jste taky nějaký ten pátek.
2: Už jsem říkala asi několikrát, že dřív, když jsem říkala jedu domů, já jsem myslela, že jedu do Moskvy nebo do své čtvrti, kde jsem bydlila, ale poslední 24 roky... Už jsem tady a asi po 5 letech už jsem říkala, že jedu domů a myslela jsem tím do Prahy. V něčem dá se říct, že už tady je můj domov. Ano. Na druhou stranu samozřejmě jsem vykořena, protože nikdy třeba nedokážu se vrátit ani do Moskvy. Jednak nechci, za druhý ani nemůžu. Jako v rodině máme takzvaný cizí agenti a tím pádem je to i nebylo by možné, ale nikdo ani nechtěl by, to je už jiná věc. Na třetí stranu jsem takhle zvykla od dětství. Já mám v sobě namíchané hodně odlišných kořenů. Moje prababička byla Němka čistá. Moje babička byla napůl Arménka, napůl Němka. A otec byl aškenazijský žid, který se narodil na druhou stranu už v Moskvě v roku 1925. Už samotný to, jak to je ve mně namíchané a všichni ty konflikty, které třeba národnostně vznikaly, donutila mě k cestě, kterou by jsem pojmenovala kosmopolitní. Vždycky se postavím proti. Když je hodně Arménců, budu podporovat Židi a Němce. A obráceně. Je to náročné popsat, co se děje vevnitř, když ty můžeš a umíš empaticky soucítit v odlišných situacích s různými lidmi. Na druhou stranu kosmopolitismus v umění mně se líbí. Takže moje bída v osobním životě je za mě velká výhra v profesním životě. Nikdo neříká ve světě, že Miloš Forman byl Čech. Teda říkáme samozřejmě, ale on vytvořil něco, co vychází za hranici. To, co je na piedestálu, to, co je na vrcholi umění. Nebo nikdo neříká, že Mozart je rakouský skladatel.
1: To už dávno světový.
2: Světový. Takže umění podle mě nezná hranic. A tohle to mě strašně líbí, že tak v mé představě to je nejcennější, co může být. Nikdo neříká, my nepamatujeme, Pelé je jaký fotbalista, odkud je, nebo nevím, Maradona, nebo Messi. Teda pamatujeme si, sport je spojený s politikou a tak dále, ale časem už si nepamatujeme to další generaci. Zkrátka, umění musí překračovat hranici. Špatný člověk, zlý člověk, nebo zlost, zlý věc nemají národnost. Stejně jako dobrý věc nemají národnost. To jsem chtěla říct. Takže v umění v něčem je to výhra.
0: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Nadřeň.
1: Setkala jste se někdy třeba s nějakými pohledy okolí, jako odkud, že to jste a vy sem nepatříte?
2: No samozřejmě, nikdy nepřijdu o svůj přízvuk a nikdy nebudu ideálně mluvit česky, protože ještě nemám na to jakoby zvlášť nějaké schopnosti. Takže to je úplně normálně, že se setkávám s tím běžně. Nejsem v Americe, ve které všichni mluví s přízvukem tak či ona. I ve filmech. Ano, takže se s tím musím uznat, že se sem setkávala. Ale víte co, když někdo slyší můj ruský přízvuk a něco začíná trošku nadávat nebo má nepříjemný k tomu přístup, já to beru úplně s pochopením. Na rozdíl od spoustu lidí, kteří tady žijí, jsou Rusové, ani beru to s pochopením. Protože já dovedu si představit, co znamenal pro spoustu rodin 1968 rok třeba. Takže vlastně empatie tady mě také v tomhle pomáhá, aby se neurážit. Protože si myslím, že nemůžeš se urážit a musíš chápat, proč lidi můžou na to takhle reagovat. A jednoznačně věci neexistují. Takže asi jsem vám odpověděla na otázku, že s tím jsem samozřejmě setkávala několikrát, ale musím uznat, že spíš si pamatuju, jak jsem se setkávala s tím, že lidi říkali, no, jste krásně mluvící česky. Já říkal, děkuji, že lžete, ale děkuji. A tak dál. Takže pamatuju ti lidi, kteří naopak mě přijímali, nehledě na spoustu výhrad. A tam jsem vděčná asi víc. To si pamatuju víc.
1: O klikou se vrátíme zpátky tam, kde jsme začali. A sice k letní Grébovce, která odstartuje za nějaký zhruba měsíc. Máte nějaký speciální rituál, který uděláte, když to má začít, tak aby to jako vyšlo?
2: Rituál asi nemám. Mám spoustu práce. Předtím,
1: to se předpokládá.
2: Samotný rituál je to ta krásná Grébovka. Ta letní Grébovka s divadlem má. To už je krásný rituál. Rituály začaly vznikat před pár lety u diváků. Já koukám, že k nám přichází krásně oblečené dámy a pány a prostě jdu svátečně oblečeně. Tak to už je rituál. Ale prostě rituál, který jsme vybudovali těžkou práci. Protože jsme k tomu, aby to prostě všechno se odehrávalo, bylo nutno zařídit spoustu věcí. Pokaždé jsme stavili podium, pokaždé jsme stavili všichni ti židly, pokaždé jsme tam úplně za pár hodin museli ze začátku všechno vybudovat a pak zbourat večer a jít spát. Takže my žijeme v parku asi měsíc a to je asi rituál.
1: Nejen o letní Grébovce jsme dnes v pořadu Až na dřeň mluvili s Marionou Arzumanovou. Díky moc za to. Mějte se moc krásně, ať se vám to vydaří.
2: Děkuji, přijďte.
1: Nashledanou.
2: Nashledanou.
3: A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také jako podcast v archivu Českého rozhlasu nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.

0: systému měsíčního hlášení se podle ministerstva práce stále nepřihlásilo skoro 7 000 zaměstnavatelů. V Praze 5 skončila oprava bazénu v základní škole Weberova, stála 91 milionů korun. Americká armáda podle prezidenta Donalda Trumpa znovu zaútočila na Irán. Zbytek nebude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 38 až 40 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Do systému jednotného měsíčního hlášení se ještě nezapsalo 6800 zaměstnavatelů, to jsou necelá 2%. Podle ministerstva práce a sociálních věcí tak dál chybí údaje u zhruba 5% smluv a dohod pracovníků. Data za květen státu elektronicky zaslalo 9 z 10 zaměstnavatelů. Jednotné měsíční hlášení od dubna nahradilo 20 formulářů pro různé úřady. Podle některých zaměstnavatelů a účetních systémů ani po čtvrt roce nefunguje úplně bez problémů. Dělníci dokončili rekonstrukci bazénu v základní škole Weberova v Praze 5. Kromě opravy ho i rozšířili. Nově má tedy 5 plaveckých drah a na délku měří 25 metrů. Základní škola bude bazén od září využívat pro výuku plavání. Na odpolední hodiny ho bude pronajímat sportovním klubům. Podle místostarosty Prahy 5 Davida Duška z hnutí STAN stála oprava 91 milionů korun.
2: Oprava byla nezbytná z důvodu zastaralé bazénové technologie a celkové opotřebovanosti díla, včetně nosných konstrukcí a některých materiálů, které byly historicky použity, jako byly olovnaté barvy.
0: Obyvatelé Prahy 1 budou moci navrhnout kulturní pamětihodnosti městské části, rozhodli o tom zastupitelé. Symbolické označení má chránit například místa, sochy nebo zvyky, které nejsou kulturní památkou, říká zastupitel Prahy 1 z hnutí STAN Petr Hejma.
3: Nominace bude hodnotit odborná komise a potom prostřednictvím zastupitelstva vyhlásíme ty vítězné. Pak dostanou udělený titul buď místo kulturního významu nebo pamětihodnost Prahy 1.
0: Americký prezident Donald Trump potvrdil nové americké údery na Irán. Americká armáda podle něj zaútočila na tamní skladiště raket a dronů a na pobřežní radarové stanice. Důvodem k úderům podle něj bylo porušení dohody o příměří mezi Washingtonem a Teheránem ze strany Iránu. Na sociální síti Truth Social Trump napsal, že může nastat moment, kdy bude nutné blízkovýchodní konflikt ukončit vojensky. Dodal, že pokud k tomu dojde, Irán už nebude dál existovat. Americké útoky a Trumpovo varování přichází během 60-denní lhůty, kterou si Spojené státy a Irán podpisem memoranda o porozumění stanovili na dojednání konečné mírové dohody. Nejlepší českou golfistkou turnaje Ladies European Tour v Berouně je po sobotním kole Jana Melichová. Vítězka turnaje z roku 2022 zahrála druhé kolo za 4 údery pod par a celkově má skóre minus 9. Melichová mluvila o tom, jak těžké bylo ve velkém vedru udržet výkonnost.
4: Asi nebylo tak těžké udržet nervy, ale spíš opravdu tu energii. Měla jsem tam takovou krizičku na přechodu na druhou devítku, kdy jsem opravdu cítila, že mi jako padá drasticky energie, takže jsem začala pít hodně elektrolyty, snědla jsem banán, nějaký tyčinky a tu energii jsem dodala a fakt jo, mi to strašně pomohlo na tu druhou devítku.
0: Odpoledne čekejte v Praze a okolí jasno nebo skoro jasno. Teploty vystoupí nejvýše na 38 až 40 stupňů. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý nebo jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Na Pražském okruhu ve směru z letiště na dálnici D1 zpomalte za sjezdem na Jesenici. Na 79. kilometru zasahují hasiči u požáru osobního auta.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Rádio Praha stále s vámi a teď i s další muzikou. Ed Sheeran. Tom Walker. Olivia Dean. Ti všichni tu budou během pár minut. Teď ale Leny.

0: Přerušená se můžete poslouchat samozřejmě i na našem webu praha.rozhlas.cz. Budeme potom rádi, když si poslechnete i archiv našich pořadů. Páteční pořad K věci sobotního hosta Lenky Vahalové a pokud jste nestihli až na dřeň, tak samozřejmě to je pořad, který běží vždy v neděli, tak máte šanci jednoduše na praha.rozhlas.cz. No a za chvíli se vydáme na návštěvu dalšího pražského biotopu. Tentokrát nás naše létající redaktorka Sabina Vosecká vezme na koupaliště Lhotka. Vracíme se na silnice, mám ale dobré zprávy, v tuhle chvíli žádné novinky.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádio Praha.
3: Na Rádio Praha.
2: Jedny z nejúspěšnějších zpěvaček všech dob v hlasování.

0: s vámi a teď pro vás máme v těchto horkých dnech tip. Určitě se shodneme na tom, že nejlépe se dají horké letní dny přežít u vody a proto se naše letající redaktorka Sabina Vosecká vydala zjistit, co nabízí pražský biotop Lhotka. Vodu tady čistí pouze mechanickým způsobem a proto je šetrná nejen k přírodě, ale také k naší kůži.
1: Paní Danu, já vás tu potkávám s vaší rodinou, je to tak?
2: To jsou vnoučata, ano.
1: Vnoučátka. My tady stojíme už společně ve frontě, dneska bude horký den, tak proč zrovna tohle místo Lhotka? Je to vaše oblíbené koupaliště?
2: Je to naše oblíbené koupaliště, my bydlíme na jižním městě, takže to je nejbližší koupaliště.
1: Co voda? Já se s váma takhle budu posouvat postupně ve frontě, tady na nás takhle hezky teďka padá mlha, která je u toho vstupu.
2: Je to krásně čistý, jediný co tam je ten povrch takový klouzavý. Je tady výborný občerstvení, jsou tady šatny, toalety, sprchy, všechno, co je potřeba.
1: Podaří se vám najít i místo pod stromy, tady teda stromy jsou, tak...
2: Málo kdy, ale tak děti míní být celou dobu ve vodě a my máme čepice.
3: Vstup do vody je tu pozvolný a praktická jsou taky dvě dřevěná mola po obou stranách. O místa ve stínu je ale opravdu obrovský zájem. V horkých dnech bychom proto měli myslet na pokrývku hlavy, dostatek tekutin a taky na naše fyzické limity.
4: Jsou to dva stavy, které jsou spojeny s působením tepla nebo žáru. Úžeh, já si pamatuju, sluníčko žahá, takže úžeh je od slunce, úpal je od toho působení tepla, ale je to prakticky jedno, protože příznaky jsou podobné. Může to být nevolnost, bolest hlavy, zvracení, únava, vyčerpání, svalové bolesti. Někde nám ty lidi kolabují. Nejlepší první pomoc je taková, kterou nemusím poskytnout. To znamená opět, jsme u prevence, nevystavovat se přímo slunečnímu světlu, dostatečně se hydratovat, znát svoje limity. Ve chvíli, kdy tohle nastane, vyhledat chladné místo, dostatek tekutin, opravdu jako velký množství tekutin, zase pokud ten člověk zvrací, tak jenom jako opatrně a běžně dostupná analgetika, antipyretika, něco proti bolesti, něco proti zánětu.
3: Dodává letecký záchranář Marek Dvořák a doporučuje u vody víc vzájemné obezřetnosti. Utopit se totiž člověk může i v relativně mělké vodě. Navíc vše probíhá v tichosti. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Praha žije výlety. Teď ještě pohled na silnice, opatrně na dálnici D1. Pokud jedete od Brna do Prahy, tak u 14. kilometru je odstavené auto a v okolí se pohybují lidé.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Krásné odpoledne, pár minut nás dělí od 14:45. Rádio Praha stále s vámi, přesně ve 14 hodin tu budou další zprávy s Mirkem Kasanem a samozřejmě ještě předtím pohled na silnice. Buďte velmi opatrní na dálnici D1, je tu odstavené auto na příjezdu do Prahy a to u 14. kilometru a v okolí se navíc pohybují lidé.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: A

0: Definitivní sestavu delegace na summit NATO oznámí ministr Macinka zítra. Prezident Pavel ale podle něj vedoucím nebude. Dnes je poslední den, kdy si můžete pořídit dluhopisy republiky. Ve Venezuele zasahují záchranáři z víc než 20 zemí, už dorazili i Češi. A bude slunečno s teplotami až do 40 stupňů. Zítra se bude pozvolna ochlazovat a přijdou i bouřky.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Vedoucím delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře bude premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Na CNN Prima News to dnes řekl ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Definitivní složení delegace oznámí zítra. Ústavní soud v předběžném opatření stanovil termín pro akreditaci prezidenta Petra Pavla na pátek. Petr Macinka vypršení lhuty potvrdil.
2: Nás ústavní soud odsoudil k tomu, abychom něco učinili, takže jsme to řešili. Docela jsem i chvíli přemýšlel nějakou dobu nad tím, jestli řešili jsme to s experty, jestli je nutné to udělat, nebo se zkusit nějak tomu ústavnímu soudu zepřít, ale s definitivním složením té delegace seznámím v pondělí nejprve vládu a potom veřejnost.
0: Později v televizní debatě ministr Macinka nepřímo potvrdil, že ministerstvo prezidenta akreditovalo. Detaily oznámí zítra po jednání vlády. Už jen do dnešní půlnoci je možné pořídit si dluhopisy republiky, které vydává ministerstvo financí. Původně počítalo s emisí za 20 miliard korun, tato hranice už ale dávno padla. Podle Filipa Běhala z rezortu financí už Češi poslali objednávky za 70 miliard korun.
3: Nabídce jsou tři typy dluhopisů. Fixní dluhopis s výnosem 4,5% na 5 let, protiinflační dluhopis také na 5 let, nebo flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75%.
0: Dluhopisy lze objednat elektronicky a bez poplatku. Do každého typu lze investovat minimálně 1000 a maximálně 3 miliony korun. Všechny objednané dluhopisy je třeba zaplatit nejpozději do 7. července. Silničáři od zítřka výrazně omezí provoz na křižovatce Aviatická u pražského hruzyňského letiště. Řidič přijíždějící z Kladna, tedy z dálnice D7, budou muset jet jen v jednom pruhu oproti dosavadním dvěma. Silničáři křižovatku začali opravovat na konci dubna. Důvody vysvětluje ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
4: Ta křižovatka, jí chybí veškeré připojovací, odbočovací pruhy, nebo jsou velmi krátké. Ty intenzity dopravy z Ruzyně směr na silnici 1/7 jsou velké.
0: Omezení potrvá do 10. srpna. Samotná rekonstrukce křižovatky by měla skončit příští rok v září. Ve Venezuele je od středečních zemětřesení přes 2700 zahraničních záchranářů. Oznámilo to tamní prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová s tím, že Caracas přijal pomoc od 24 zemí, včetně Spojených států, Kolumbie, Ekvádoru, Salvadoru, Francie nebo Německa. Finanční podporu přislíbila i Evropská unie. Do Venezuely dnes dorazila taky skupina záchranářů z Česka, kteří si v zasažené oblasti momentálně budují operační základnu. Katastrofa v latinskoamerické zemi má zatím přes 1400 obětí a po desítkách tisíc lidí se stále pátrá. Prozatímní venezuelská prezidentka a tamní vláda čelí silné kritice obyvatel za pomalou a nedostatečnou reakci v nejhůře postižených oblastech. Fotbalisté Rakouska remizovali na závěr skupiny světového šampionátu v dramatickém závěru s Alžírskem 3-3. V 6. minutě nastavení srovnal stav obránce Lince Saša Kalajdžič. Do play-off tak postoupili oba týmy. V dalších zápasech Anglie porazila Panamu 2-0, Chorvatsko Ghanu 2-1, Argentina Jordánsko 3-1, stejně jako Demokratická republika Kongo Uzbekistán a Portugalsko remizovala s Kolumbií 0-0. Tropy vrcholí, dnes odpoledne naměříme v Praze až mezi 38 a 40 stupni Celsia. Zítra se začne pozvolna ochlazovat, nejvyšší teploty vystoupí na 33 až 35 stupňů. Bude jasno až polojasno, postupně začne přibývat oblačnosti. Zpočátku se ojediněle vyskytnou přehánky a bouřky, postupně je čekáme místy a mohou být i velmi silné. Noc bude tropická s nejnižšími teplotami kolem 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
5: Po zprávách se opět vracíme na silnice, opatrně na dálnici D1. Pokud jedete z Prahy do Brna, tak u 30. kilometru je odstavené osobní auto.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Nalaďte se na Prahu s dobrou muzikou i 5 minut po 14. Budou tu Kygo. Taky Emma Drobná. Nebo teď Pink.

0: Krásné odpoledne, Rádio Praha s Lenkou Váhalovou, stále s vámi, za chvíli taky se Štěpánkou Martanovou, bude tu týden v Praze. Hlavní události uplynulých dní shrne v rubrice Týden v Praze, připomene i odchod pražského zastupitele Ondřeje Prokopa. Už za chvíli.
1: Tu stála největší socha Stalina.

0: Evropě. Dnes se tu kývá obří metronom. Letenský stroj času patří mezi nejvýraznější dominanty Prahy a měří skoro 25 metrů. Monumentální socha diktátora tu vydržela jen 7 let, než ji v 60. letech odstřelili. O několik desetiletí později místo nahradil metronom. Stroj času od sochaře Vratislava Nováka. Na místo ho v roce 91 dopravila helikoptéra, protože podstavec po odstřeleném Stalinově pomníku nebyl dostatečně stabilní pro jeřáb. Dnes se pod ním scházejí skejťáci, bruslaři i lidé, kteří si sem chodí užít jeden z nejhezčích západů slunce v Praze.
1: Praha je nej. Rádio Praha.
2: Na Rádio Praha stále sledujeme situaci na silnicích a já mám teď informace z dálnice D1 za Prahou směrem do Brna, opatrně za sjezdem na Velké Popovice. Na 17. kilometru se srazila motorka s autobusem.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Emma Drobná a její Háj dospívala na Rádio Praha. Teď už je tu týden v Praze se Štěpánkou.
1: Hezký den. Zastupitel hlavního města Prahy Ondřej Prokop z hnutí ANO končí ve všech svých politických funkcích. Informoval o tom na sociálních sítích. Skončí tak i jako zastupitel městské části Praha 11. Prokop zároveň řekl, že v nadcházejících volbách nebude kandidovat. Odůvodnil to každodenním tlakem médií. V posledních dnech totiž čelil kritice, protože nepřiznal vlastnictví několika bytů v Praze. Pražská městská hromadná doprava přešla do prázdninového režimu. Metro, tramvaje i autobusy od včerejška jezdí v prodloužených intervalech. Například u linky metra A budou ve špičkách pracovních dnů delší o zhruba minutu. Do běžného režimu se MHD v Metropoli vrátí 29. srpna. Po Praze jezdí od pátku dvě nové trolejbusové linky. Mezi Hradčanskou a Bořislavkou můžou cestující využívat trolejbusy s číslem 51 a mezi Karlovým náměstím a Strahovem linku 53. A ještě jednou z dopravy. Mezi zastávkami Anděl a Radlická v Praze 5 nejezdí od včerejška tramvaje. Dělníci tam musí opravit trať a kanalizaci. Omezení spoje číslo 4 potrvá do 17. července. Praha upraví náplavku u bývalých ledáren v Braníku. Měla by tam vzniknout nová stezka pro pěší, cyklisty a inline bruslaře. Projekt má zlepšit bezpečnost i plynulost pohybu podél Vltavy. Práce za 90 milionů korun by mohli dělníci dokončit do příštího roku. Skončila rekonstrukce Ďáblické ulice v Praze 8. Silničáři opravili poslední úsek mezi ulicemi Střelničná a Žernosecká. Stavební práce byly rozdělené do několika etap od roku 2024. Dělníci vyměnili povrchy vozovky a opravili poškozené obrubníky nebo odvodnění kanalizace. Lidé v Praze 1 sepsali petici proti krátkodobému bydlení pro turisty. Vadí jim množství bytů využívaných ke službám jako Airbnb a Booking. Petenti požadují přísnější kontroly a omezení takovýchto bytů. Turisté podle nich nedodržují noční klid. Petici teď chce občanské shromáždění předložit městské části, magistrátu, ministerstvu pro místní rozvoj i poslancům. Letošní promítací sezónu zahájil v pondělí kinobus dopravního podniku. Pojízdné kino až do začátku září postupně navštíví 11 míst v hlavním městě a nabídne celkem 19 různých filmů. A kriminalisté znají totožnost zhruba stovky fanoušků, kteří vběhli na hřiště při nedokončeném květnovém utkání Sparty a Slávie v pražském Edenu. Policisté dvě osoby obvinili z výtržnictví, jednu z nich i z trestného činu nebezpečného vyhrožování. Fotografie maskovaných osob policie zveřejnila na webu a stále prosí veřejnost o pomoc s identifikací. Takový byl další týden v naší metropoli a rubrika Týden v Praze.
2: Co se děje v Praze?
0: Krásné odpoledne, teď máme 4 minuty po půl třetí a já se dívám, jak to aktuálně vypadá. Na silnicích buďte opatrní na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna. U 17. kilometru stále řeší nehodu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Krásné, horké odpoledne z Rádia Praha, tohle byl Michael Jackson, za mikrofonem Lenka Vahalová a teď máme krátce po 3:15. Přesně v 15 hodin tu budou další zprávy s Mirkem Kasanem, počkejte si na ně. No a samozřejmě dnes nezapomínejme na hit týdne, je neděle 28. června, hit týdne opět v našem programu a hlasovat potom můžete od pondělí do čtvrtka na našem webu praha.rozhlas.cz. Na Rádiu Praha stále sledujeme situaci na silnicích opatrně na D1 směrem z Prahy do Brna u 17. kilometru řeší nehodu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Máte rádi novinky?
3: Tak si nalaďte každou středu nejnovější.

0: Swift dospívala na rádiu Praha. Teď pro vás máme zprávy na 15. hodinu a ve studiu už je Mirek. Hezké, horké, parné odpoledne.
1: Vyloženě tropické, dobré odpoledne. V Praze a v části Čech vyhlásili meteorologové smogovou situaci. Lidé by se měli vyhnout fyzické zátěži. Praha 1 podpoří víc než 30 projektů zaměřených na pomoc lidem v nouzi a prevenci závislostí. Řidiči některých dodávek budou muset od července jezdit s tachografem. A bude slunečno s teplotami až do 40 stupňů. Zítra se bude zvolna ochlazovat a čekáme bouřky, které mohou být i silné.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Meteorologové odpoledne vyhlásili v Praze a ve středních Čechách kvůli extrémnímu horku smogovou situaci. Už pátek před ní varovali v Ústeckém kraji, kde výstraha dál trvá. Ve vzduchu je vysoká koncentrace přízemního ozónu. Lidé by se měli vyhnout zvýšené fyzické aktivitě. Opatrní by měli být hlavně lidé s chronickými dýchacími potížemi, starší lidé a děti. Kvůli vyšší koncentraci smogu v ovzduší můžou mít nutkání kašlat, nebo je můžou pálit oči a nos. Objevit se může i bolest hlavy a tlak na hrudi. Praha 1 rozdělí v příštím roce 3 miliony korun na podporu sociálních služeb a protidrogové prevence. Peníze poputují na projekty, které pomáhají seniorům, rodinám s dětmi, lidem se zdravotním postižením nebo osobám v krizové situaci. Uvedla to mluvčí první městské části Karolína Šnejdarová.
3: Praha 1 tak pokračuje v dlouhodobé podpoře služeb, které pomáhají obyvatelům zvládat náročné životní situace a přispívají ke kvalitě života v centru metropole.
1: Česko od července zavede nová pravidla Evropské unie pro mezinárodní přepravu vozidly o hmotnosti nad 2,5 tuny. I dodávky tak budou muset jezdit s tachografem, který už teď zaznamenává jízdu kamionů. Je to kvůli tomu, že i řidiči dodávek budou muset nově dodržovat povinné přestávky. Povinnost se naopak netýká třeba dělníků, kteří v dodávce převážejí své nástroje, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
4: Také se to netýká rodin, kteří jedou na dovolenou a mají obytnou dodávku nad 2,5 tuny, protože nepodnikají ani nepřepravují zboží. A konečně se to nebude týkat těch, kteří rozváží zboží dodávku nad 2,5 tuny na území České republiky.
1: Srbský prezident Aleksandar Vučić oznámil, že rezignuje a vypíše předčasné prezidentské i parlamentní volby. Svůj druhý mandát měl dokončit v příštím roce a po třetí už kandidovat nemůže. Dřív ale prezident Vučić připustil, že by se mohl znovu ucházet o funkci premiéra.
5: Budu prezidentem už jen několik týdnů, pak podám demisi, prohlásil Aleksandar Vučić bez dalšího upřesnění před davem, který se shromáždil na provládní demonstraci v centru Bělehradu. Podle srbské policie se jí účastnilo přes 200 tisíc lidí. Akce byla součástí kampaně, kterou vládní kruhy reagují na studentské hnutí. To už rok a půl protestuje proti vládě a požaduje mimo jiné i vypsání předčasných parlamentních voleb. Jejich termín zatím není stanoven. Ze západního Balkánu Tea Veseláková, Český rozhlas.
1: Cyklista Matias Vacek vyhrál na republikovém mistrovství závod s hromadným startem. Druhý skončil Tomáš Přidal, třetí Jakub Otruba. Vacek tak na dnešním vítězství navázal na čtvrteční triumf v časovce a stejně jako loni zopakoval double. Vrcholí tropické počasí. Dnes odpoledne naměříme v Praze až 40 stupňů Celsia. Zítra se bude pozvolna ochlazovat. Nejvyšší teploty vystoupí k 35 stupňům. Bude jasno až polojasno. Postupně začne přibývat oblačnosti. Zpočátku se ojediněle vyskytnou přeháníky a bouřky. Postupně čekejte místy a mohou být i velmi silné. Noc bude tropická s nejnižšími teplotami kolem 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Po zprávách opět na silnice, opatrně na dálnici D8, velký pozor na výjezdu z Prahy ve směru na Ústí nad Labem, na prvním kilometru za sjezdem na Zdiby hlásíte auta na krajnici a v okolí se pohybují lidé, tak ať je nesrazíte. Jinak na dálnici D1 připomínám, že za Prahou směrem do Brna na 17. kilometru v pravém pruhu stále stojí dvě motorky po nehodě.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Rádio Praha s dobrou muzikou stále s vámi i 5 minut po 15. Bude tu Košín. Taky tedy Swims. Černí anděle a Lucie.
6: Sex je náš, dělá dobře mě i tobě.
0: Teď ale Regard a Years and Years.

0: Hezké odpoledne s Rádiem Praha, teď máme čtvrt na čtyři a já vás vezmu už za chvíli na pivo. Kralupy nad Vltavou budou totiž mít po dlouhých 47 letech vlastní pivo. Přesněji řečeno hned několik nových značek. Podrobně za chvíli. A ze silnic zatím dobré zprávy, žádné novinky.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Pěkné horké odpoledne s Rádiem Praha. Teď máme 15.30 a já vás beru na pivo. V nově opraveném pivovaru v Kralupech nad Vltavou začínají vařit pivo. Jedná se o ležák Bohemia, který se ve městě pil už v 19. století. Dále pak Vltavan a pivo nazvané Ravka. Rekonstrukce historické budovy stála 440 milionů korun.
1: Úplně nová varna, tady je spousta obrovských chromovaných kotlů.
2: Je to všechno v nerezu, nerezová hotel.
1: Michal Blecha, majitel pivovaru Chmeloun.
2: Já vlastně připravuju varnu na vaření pro plechu, dělám takovou sanitaci a pro plech, aby se mohlo začít vařit, aby se tady mohlo zjednout první kralupské pivo.
1: Tady jsou tři nádoby, to je co za nádoby?
2: Skládá se teda jako z mladinový pánve, kde se vlastně to pivo vaří, pak je stezovací káď, kde se vlastně odděluje slad mláto od té tekutiny, od té mladinky a sladinky. A pak máme výřivou káď. Třetí nádobu, kde se vlastně zase odděluje chmel po chmelovaru, chmel v takovém kuželu.
1: Jaká piva, jaké značky budete vařit?
2: Je tam právě třeba značka Bohemie, 12 světlý ležák, který se tady historicky vařil dlouhý roky. Já ho teďka vařím pod tou značkou Chmelou a vlastně se přesune semka. Navazuje to na tu historii výroby. Pak máme další piva, které zase odkazují buď místně na Kralupy, je to třeba Ravka 11, která odkazuje na českou rafinérskou místní chemickou firmu. Pak máme Kralupol, polotmavý ležák, je to zase zkrátka kralupský polotmavý ležák a zase odkazuje tady místní, budou znát firmu Kralupol. Pak máme Vltavan 12, která se tady taky historicky v tom pivaru vařila, ale bylo to jiné pivo, já to vařím vlastně moderním trendem jako americkou APU. A je zase Kralupy jsou z Vltavou jako spjatý a pak máme další piva, třeba Unipetro.
1: Obyvatelé města už se nemohou nového piva dočkat, třeba pan Josef.
3: To je výborná věc. Já si ještě pamatuju, když tady pivo opravdu vařili.
1: To, jak se říká, že v roce 1979 tady sjelo to poslední lahvové.
3: Ano, já jsem sem v 78 přišel do Kralupy.
1: Takže rok jste ještě pil kralupské.
3: Ano, přesně tak.
1: Takže jste rád, že po letech zase ochutnáte.
3: Ochutnám, ano.
1: Jak vám kdysi chutnalo? Vzpomenete si ještě na to
3: pivo? No, chutnalo mi. Mě chutná i všechny piva.
1: Takže tato budou určitě zaručená.
3: Určitě bude nejlepší.
1: Obyvatel Kralup nad Vltavou, Kuba.
4: Ten pivovar, co tady býval, Bohemka 12, tu já jsem miloval, tu já jsem měl rád. Mě to docela mrzelo, když to tady zrušili.
1: Vy si ještě pamatujete?
4: Jasně.
1: Takže budete mít zase svoje pivo, no. Těšíte se?
4: Klidně, když bude kvalitní, tak jo.
1: Starosta města Libor Lesák z ODS říká, že první várky piva budou radní ochutnávat, aby jim nové značky neudělali ve světě ostudu.
5: Určitě, protože nemůžeme pustit ven z toho pivovaru něco, co by lidem nechutnalo, to bychom ho šeredně odnesli.
1: K prvnímu ochutnání budou piva pravděpodobně v polovině července. Z Kralup nad Vltavou, Radek Duchoň, Český rozhlas.
6: Praha žije výlety.
0: Na Rádiu Praha stále sledujeme situaci na silnicích. Na dálnici D1 velmi opatrně stále za Prahou směrem do Brna na 17. kilometru stále odkylízí následky nehody. Stojí tady za sjezdem na Velké Popovice dvě motorky po nehodě. Jsou Ukrajinice, je tu šipka silničářů. Vybočuje se, ale nezdržíte se.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Dnes večer v České televizi. ČT1. Měsíc s dýmkou jako klíč k vraždě malíře. David Matásek a Viktor Price v detektivním filmu Případ s koncem. ČT2. Tváří v tvář v souboji, kde vítěz bere vše. John Wayne v roli legendárního rančera v premiérovém westernu John Chisholm. A ČT Art. Jan Werich a Jiří Voskovec v komedii o bláznivých příhodách dvou kamarádů při honbě za ukradeným šperkem. Peníze nebo život. Nedělní večer s Českou

0: Krásné odpoledne, stále posloucháte Rádio Praha, tak tohle byl Tom Grennan, teď máme krátce před 3:15, pokud milujete muziku, já doufám, že ano, když posloucháte Rádio Praha, tak můžete mrknout na náš web, protože 14 000 fanoušků i přes úmorné vedro. One Republic vystoupili v Praze na letňanském letišti a fotky a článek, alespoň takhle zprostředkovaně si můžete užít tenhle koncert a všechno najdete na praha.rozhlas.cz a nebo na iRozhlas. Já se dívám, jak to vypadá na silnicích. Komplikace jsou v tuhle chvíli na dálnici D1 a také D8. Na D1 ve směru z Prahy do Brna stále opatrně u 17. kilometru odklízí tu následky nehody střed dvou motorek. A na dálnici D8 na vjezdu z Prahy ve směru na Ústí nad Labem za benzinkou MOL pořád za sjezdem na Zdiby stojí odstavené auto a vybočuje se.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách. Reklama. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Krásné odpoledne, 16 hodin na Rádio Praha, stále s vámi a ve studiu už je Mirek, má pro vás zprávy. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Zájemci o pořízení státních dluhopisů mají čas už jen do dnešní půlnoci. Česko dnes znovu zaznamenalo absolutní teplotní rekord a nemusí jít navíc o konečnou hodnotu. Při pádu letadla na východě Francie zemřelo 11 lidí a bude slunečno s teplotami až do 40 stupňů. Zítra se bude pozvolna ochlazovat a přijdou i bouřky.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dnes končí první upisovací období státních dluhopisů. Zájemci si můžou až do dnešní půlnoci pořídit jeden ze tří nabízených typů. Podle mluvčího ministerstva financí Filipa Běhala je největší zájem o pětiletý dluhopis s fixním průměrným výnosem 4,5%. Celkově ministerstvo eviduje už přes 80 tisíc zájemců. Na zaplacení objednaných dluhopisů mají čas do úterý 7. července, upozornil mluvčí Běhal.
3: To je termín, do kdy je zapotřebí, aby ty peníze byly už připsány, doručeny na bankovní účet ministerstva u České národní banky, čili my doporučujeme spíše tu platbu provést v průběhu toho příštího týdne, někdy kolem 1. 2. července, aby ty peníze včas přišly.
1: Praha 10 letos rozdělí 360 tisíc korun na obnovu dvou památkově hodnotných objektů. Podpoří opravu prosklené stěny v budově kostela Husova sboru ve Vršovicích a obnovu historických oken domu ve Šrobárově ulici na Vinohradech. Schválili to zastupitelé, uvedl mluvčí 10. městské části Jan Bruno Trop.
4: Cílem programu je nejen zabránit chátrání těchto objektů, ale také posílit kontinuitu historické podoby městské části.
1: V Česku dnes podle očekávání padl nový absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřili 41 stupeň a 0,1 stupně Celsia. Tím stanice překonala o 0,2 včerejší rekord. Je to také poprvé v historii, kdy Český hydrometeorologický ústav naměřil 41 stupňů. Meteorologové upozorňují, že maxima dál stoupají a nemusí jít o konečnou hodnotu. Podobné teploty očekávají na Moravě ještě zítra. Na území Česka by měla teplota naopak klesnout. Jedenáct lidí zemřelo při pádu letadla na východě Francie, potvrdili to tamní úřady. Na palubě byla skupina parašutistů. Na místo míří ministr vnitra Laurent Nunez. Příčina tragédie zatím není známa.
5: Prefekt departmánu Meurthe-et-Moselle Yves Segui pro televizi BFM řekl, že pád zavinila závada. Příčinu pádu ale neupřesnil. Podle ní letadlo padalo kolmo dolů a spadlo v těsné blízkosti domů. Podle informací francouzské televize a rozhlasu se letoun vřítil kolem 11. hodiny na předměstí východu francouzského města Nancy. Na palubě bylo 5 instruktorů parašutistů, stejný počet žáků a jeden pilot. Posádka se měla zapojit do prvního seskoku. Policie uzavřela okolí. Na místě zasahovali desítky záchranářů a hasičů. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
1: Jihoafričtí a kanadští fotbalisté si dnes večer poprvé v historii zahrají vyřazovací fázi mistrovství světa. Jejich vzájemný duel začne v Los Angeles v 21 hodin našeho času. Podle trenéra Jihoafričanů Huga Bruse bude utkání náročné nejen kvůli kvalitě soupeře.
6: Je to vyčerpávající šampionát. Musíme hodně cestovat a přizpůsobovat se rozdílným časovým pásmům. A to není zrovna snadné. Povzbudilo nás ale vítězství nad Jižní Koreou. Cítíme se po něm sebevědomí. Pro Bafana Bafana by byl postup opravdovým zázrakem.
1: Zápas mezi Jihoafrickou republikou a Kanadou odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Vítěze čeká v osmifinále šampionátu lepší z dvojice Nizozemsko-Maroko. Po zbytek odpoledne bude v Praze slunečno s teplotami až do 40 stupňů Celsia. Zítřejší nejvyšší teploty vystoupí na 33 až 35 stupňů a bude jasno až polojasno. Postupně přibývající oblačnost přinese zpočátku ojedinělé, postupně místní přeháňky a bouřky i velmi silné. Noc bude znovu tropická s teplotami kolem 24 stupňů.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Buďte opatrní na dálnici D6 ve směru z Prahy na Karlovy Vary. U 43. kilometru bourelo osobní auto.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Rádio Praha s Lenkou Vahalovou stále s vámi. Je neděle 28. června, teď 6 minut po 16. a je tu další dobrá muzika. V našem playlistu bude George Ezra. Shakira, Burna Boy. Což je hymna právě.

0: čtvrt na pět a pokud milujete latinskoamerické tance, zůstaňte s námi, protože už za chvíli pro vás budu mít jeden tip. Vracíme se na silnice, buďte stále opatrní na dálnici D6 ve směru z Prahy na Karlovy Vary u sjezdu na Rakovník na kilometru 43 bouralo osobní auto.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Shakira, Burna Boy, fotbalová hymna, stále posloucháte Rádio Praha, teď už jsou ty tipy pro vás, kteří milujete latinskoamerické tance, tak dobře poslouchejte.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den, hudba, tanec a letní atmosféra pod širým nebem. Zahrádky na letenské pláni nabízejí v pondělí kurz latinskoamerických tanců. Můžete tam obdivovat vystoupení zkušených tanečníků, sledovat jejich umění z bezprostřední blízkosti, nebo se sami zapojit do otevřené lekce a vyzkoušet si první taneční kroky pod vedením zkušených instruktorů. Přijít můžete sami, v páru i s přáteli. V letenských sadech můžete tohle zažít v pondělí od 18 hodin. Další termíny jsou na programu 5. a 6. července. A začíná letní divadelní scéna na Harfě. Těšit se tam můžete na herecké výkony Lukáše Langmajera, Lucie Zedničkové, Jana Čenského nebo Dany Morávkové. Nebudou chybět ani stand-up komici Adéla Elbl a Lukáš Pavlásek. Pobavit se tam můžete až do konce srpna. A příjemný start do nového týdne přeje Jirka Štefel a Rádio Praha.
2: Praha je kulturou.
0: Na Rádiu Praha stále sledujeme situaci na silnicích. V tuhle chvíli krátce po půl páté mám dobré zprávy, nemáme hlášené žádné novinky ani výrazné zdržení ve frontách aut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Krásné odpoledne, kapela One Republic dozněla krátce po 16:45 na rádiu Praha, přesně v 17 hodin další zprávy s Mirkem, počkejte si na ně a dnes, protože neděle, tak nás čeká hit týdne v 21 hodin. A samozřejmě na rádiu Praha sledujeme i situaci na silnicích. Dívám se, jak to vypadá na dálnici D1. Buďte opatrní u 54. kilometru směrem do Brna. Je tu odstavené nákladní auto a náhle se vybočuje.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě.
3: Give me a beat.
2: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Kateřina Marie Tichá dospívala na Rádiu Praha a my už pro vás máme zprávy na 17. Ve studiu je Mirek Kasan. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne přejeme. V Praze a v části Čech vyhlásili meteorologové smogovou situaci. Lidé by se měli vyhnout fyzické zátěži a hrozí taky bouřky. Definitivní sestavu delegace na summit NATO oznámí ministr Macinka zítra. Prezident Pavel ale podle něj vedoucím nebude. Čeští záchranáři dorazili do Venezuely zasažené ničivými zemětřeseními. A bude slunečno s teplotami až do 40 stupňů. Zítra se bude pozvolna ochlazovat a čekáme bouřky, které mohou být i silné.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Meteorologové odpoledne vyhlásili v Praze a ve středních Čechách kvůli extrémnímu horku smogovou situaci. Už v pátek před ní varovali v Ústeckém kraji, kde výstraha dál trvá. Ve vzduchu je vysoká koncentrace přízemního ozónu. Lidé by se měli vyhnout zvýšené fyzické aktivitě. Opatrní by měli být hlavně lidé s chronickými dýchacími potížemi, starší lidé a děti. Kvůli vyšší koncentraci smogu v ovzduší mohou mít k nutkání kašlat, nebo je můžou pálit oči a nos. Objevit se může i bolest hlavy a tlak na hrudi. Český hydrometeorologický ústav zároveň varuje před silnými bouřkami. Výstraha platí pro většinu Česka zítra mezi 11. dopoledne a půlnocí. Slabší bouřky ale mohou přijít už dnes. Zítřejší bouře zasáhnou celé Čechy a část Moravy a Slezska. Lidé by měli zajistit volné předměty venku, zavřít okna, dveře a zabezpečit skleníky a pergoly. Dají se očekávat komplikace v dopravě způsobené silným větrem a lokálními přívalovými povodněmi. Vedoucím delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře bude premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Na CNN Prima News to dnes řekl ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Definitivní složení delegace oznámí zítra. Ústavní soud v předběžném opatření stanovil termín pro akreditaci prezidenta Petra Pavla na pátek. Petr Macinka vypršení lhůty potvrdil.
3: Nás ústavní soud odsoudil k tomu, abychom něco učinili, takže jsme to řešili. Docela jsem i chvíli přemýšlel nějakou dobu nad tím, jestli řešili jsme to s experty, jestli je nutné to udělat, nebo se zkusit nějak tomu ústavnímu soudu zepřít, ale s definitivním složením té delegace seznámím v pondělí nejprve vládu a potom veřejnost.
1: Později v televizní debatě ministr Macinka nepřímo potvrdil, že ministerstvo prezidenta akreditovalo. První část českých záchranářů ze specializovaného USAR týmu dorazila do Venezuely. Na místě zasaženém dvěma ničivými zemětřeseními budou pomáhat v pátrání po přeživších uvězněných pod troskami. Podle mluvčího hasičů Václava Pilného spolu s týmem a veškerou technikou dorazilo i 8 psů vycvičených na hledání lidí.
4: Český USAR tým dorazil před půlnocí na ostrov Curaçao, kde se uskutečnila překládka materiálu a výprava pokračovala dále do Venezuely. Bohužel z kapacitních důvodů muselo 19 členů výpravy zůstat na ostrově a aktuálně se řeší letenky, aby tato skupina mohla co nejdříve pokračovat dál. Větší část USARu, včetně psů a materiálu, dorazila do Venezuely zhruba o 2:30 ráno. Výprava se teď přesouvá na předem určenou základnu, kde bude stavět svůj základní tábor.
1: Otřesy mají na kontě nejméně 1430 obětí. Po skoro 70 tisíc lidí se ale stále pátrá. Své týmy záchranářů do Venezuely vyslali například taky Kolumbie, Francie nebo Německo. Velkou cenu Rakouska vozů Formule 1 vyhrál po startu z pole position George Russell z Mercedesu. Druhý na okruhu ve Spielbergu skončil Max Verstappen z domácí stáje Red Bull. Třetí dojel lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu. Russell se díky dnešnímu triumfu posunul v celkovém pořadí právě za Antonelliho na druhé místo. Na třetí příčku klesl Lewis Hamilton z Ferrari, který dnes v Rakousku skončil pátý. Po zbytek odpoledne bude v Praze slunečno s teplotami až do 40 stupňů Celsia. Zítřejší nejvyšší teploty vystoupí na 33 až 35 stupňů a bude jasno až polojasno. Postupně přibývající oblačnost přinese zpočátku ojedinělé, postupně místní přehánky a bouřky i velmi silné. Noc bude znovu tropická s teplotami kolem 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Krásné odpoledne, 6 minut po 17. Vracíme se na silnice, mám ale dobré zprávy, zatím žádné čerstvé komplikace.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Rádio Praha, Lenka Vahlová, 6 minut po 17. a neděle 28. června. Tak takový je aktuální stav a samozřejmě i další dobrá muzika. Bude tu Bruno Mars. Jakub Ondra. Nebo Clean Bandit a Demi Lovato.

0: 16:15 a za chvíli nás čeká další reportáž, další téma. Chybějící drogerie nebo obchod s potravinami řeší lidé z Prahy 1. Dávají to za vinu krátkodobému ubytování pro turisty a dali kvůli tomu dohromady i petici. Podrobnosti na Rádiu Praha už za pár minut. A dobré zprávy mám ze silnic, v tuhle chvíli žádné novinky.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Hezké odpoledne, Rádio Praha stále s vámi a teď k té zmíněné petici. Petici proti krátkodobému ubytování sepsali obyvatelé Prahy 1. Vadí například rušení nočního klidu nebo také to, že využívání bytů ke službám jako Airbnb a Booking zvyšuje ceny nemovitostí v centru metropole, vytvořili kvůli tomu tedy dočasné občanské shromáždění.
1: Na Praze 1 jsem se narodil a s Prahou v jednom mám spojitost celý život do těch 82 let, co mi teďko je.
2: Popisuje obyvatel Prahy 1 Bohuslav Souček.
1: Byl jsem tady jako malý dítě, studoval jsem tady, pracoval jsem tady a jsem tady stále. A zajímá mě právě tohle ten binec, který tady se dopustil, stát, který tady dopustil tohle, co se tady děje.
2: Tím tedy myslíte situaci kolem krátkodobého ubytování různých turistů?
1: Nejenom to krátkodobé ubytování. U nás v domě jsou 4 nebo 5 bytů pro pronajatých takhle. Si neumíte představit ve 2 nebo ve 3 ráno, co se tam děje. 10-15 lidí nemají klíč, tak kopou do dveří, zvonějí na zvonky. Pak když se dovnitř dostanou, tak udělají binec a vbou po celém baráku.
2: Petici sepsalo občanské shromáždění Rozhodujeme společně o Praze 1, říká jeden z organizátorů Petr Rachunek.
3: Touto peticí chceme dosáhnout omezení krátkodobého ubytování v Praze 1, ale nejenom v Praze, ale v celé Praze. Problém totiž je, že to krátkodobé ubytování prostě je v obrovském množství bytů. Je to v širším centru Prahy, je to 13 000 bytů.
2: Kvůli množství turistů, podle Rachunka, v centru města chybí obyčejné obchody.
3: Oni vyžadují jiné služby než my jako obyvatelé Prahy 1. Já si prostě potřebuji normálně nakoupit, potřebuji si zajít do potravin, do drogerie a tak dále. No dobře, ale když tady jste jako turista, no tak nevyhledáváte podnik, jako je papírnictví, drogerie, opravu botu a tak dále. To nepotřebujete. Jo. Tady by se nikdo neuživil z těch, co by dělali tu občanskou vybavenost, nebo co by vlastně byli součástí té občanské vybavenosti, prostě by to nešlo.
2: Petenti chtějí, aby stát zpřísnil pravidla pro provozování krátkodobých ubytování. Zároveň požadují, aby situaci intenzivněji řešilo vedení městské části. Starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská z TOP 09 ale říká, že radnice se problémem zabývá.
4: S maximální snahou městská část dokladuje místo krátkodobého ubytování a předává je k prošetření stavebnímu úřadu. My jsme totiž toho názoru, že krátkodobé pronájmy vyžadují odpovídající kolaudaci. V bytech je zpravidla kolaudace pro dlouhodobé ubytování. Proto je stavební úřad povinen kontrolovat způsob užívání stavby a vymáhat jej.
2: Ministerstvo pro místní rozvoj by mělo letos představit centrální registr e-turista, který by měl evidovat všechna krátkodobá ubytování a pomoct tak s jejich kontrolou. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Na Rádiu Praha stále sledujeme situaci na silnicích a v tuhle chvíli mám dobré zprávy, zatím žádné novinky.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Lenkin Park dozněla na Rádiu Praha. Teď máme přesně 6:15, přestože je podvečer, tak venku pěkné vedro. No a my máme také reportéra v ulicích, který sledoval ty tropy a tropické teploty. Ty totiž zasáhly celé Česko. V Praze se teploty na mnoha místech stále drží kolem 39 stupňů. Nejhorší situace je v silně zastavených oblastech a právě tam se podíváme v pražském updateu po 18. hodině s naším reportérem. A jaká je aktuálně situace na silnicích? Tak na dálnici D1 buďte velmi opatrní, pokud míříte směrem do Brna, tak u 32. kilometru je odstavené osobní auto, ale nezdržíte se. A na silnici 3 z Tábora do Prahy už je silný provoz na tradičních místech.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Nemůžete přece zastavit dopravu.
3: Že nemůžu? Tak se dívejte.
2: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
4: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
5: Topíte se v reklamách.
6: Reklama.
5: Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Česku padl nový absolutní teplotní rekord. Poprvé v historii bylo přes 41 stupňů. Praha 1 nově označí některá místa nebo zvyky jako kulturní pamětihodnost. V Praze 5 skončila oprava bazénu v základní škole Vébrova, stála 91 milionů. A zítra se oproti dnešku o něco ochladí, naměříme nejvýš 35 stupňů a přibývající oblačnost přinese přeháňky a bouřky i silné.
1: Radio Praha. Zprávy.
0: V Česku dnes znovu padl absolutní teplotní rekord. Na stanici v Doksanech na Litoměřicku naměřili před 16:30 odpoledne 41,9 stupně Celsia. Podle Českého hydrometeorologického ústavu navíc teploty nejspíš ještě porostou.
2: Dosavadní rekord trval pouhý jeden den. V sobotu totiž na stanici v Doksanech meteorologové naměřili 40,9 stupně, čímž překonali 14 let starý rekord 40,4 stupně z Dobřichovic. Rekordy ale padaly na více stanicích, říká meteorolog Filip Smola.
3: Během dnešního dne tak prakticky na všech stanicích, které měří déle než 30 let, padl rekord pro 28. červen.
2: Vedro ovlivnilo i práci záchranářů, kteří v krajích vyjížděli k desítkám případů. Situaci v Liberci popisuje mluvčí tamních záchranářů Michal Georgiev.
4: Ty výjezdy jsou náročné, posádky nevystoupily ze sanitních vozů, často to bývají slabosti, kolapsy, poruchy vědomí.
2: Na příští dny platí výstraha meteorologů před bouřkami, a to pro celé Čechy a část Moravy. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: Obyvatelé Prahy 1 budou moci navrhnout kulturní pamětihodnosti městské části. Rozhodli o tom zastupitelé. Symbolické označení má chránit například místa, sochy nebo zvyky, které nejsou kulturní památkou. Pokračuje zastupitel Prahy 1 z hnutí STAN Petr Hejma.
5: Nominace bude hodnotit odborná komise a potom prostřednictvím zastupitelstva vyhlásíme ty vítězné. Pak dostanou udělený titul buď místo kulturního významu nebo pamětihodnost Prahy 1.
0: Dělníci dokončili rekonstrukci bazénu v základní škole Vébrova v Praze 5. Kromě opravy ho i rozšířili, nově má tedy 5 plaveckých drah, na délku měří 25 metrů. Základní škola bude bazén od září využívat pro výuku plavání. Na odpolední hodiny ho bude pronajímat sportovním klubům. Podle místostarosty Prahy 5 Davida Duška z hnutí STAN stála oprava 91 milionů korun.
6: Oprava byla nezbytná z důvodu zastaralé bazénové technologie a celkové opotřebovanosti díla, včetně nosných konstrukcí a některých materiálů, které byly historicky použity, jako byly olovnaté barvy.
0: Ukrajinský dronový úder na jihu Ruska zasáhl tamní rafinérii a způsobil v ní požár. Oznámil to gubernátor Krasnodarského kraje Veniamin Kondratěv, podle kterého má útok jednu oběť. Zasažená rafinérie leží nedaleko Ruskem okupovaného poloostrova Krym a Ukrajinci na ně v minulosti už několikrát zaútočili. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že protivzdušná obrana země v noci zneškodnila přes 200 ukrajinských dronů, mířících na desítky regionů, včetně moskevské oblasti. Ukrajina v poslední době míří hlavně na ruskou ropnou infrastrukturu. Kyjev se tak snaží oslabit možnosti Moskvy financovat válku z prodeje nerostných surovin. Fotbalisté Kanady a Jihoafrické republiky rozehrají v Los Angeles úvodní zápas play-off mistrovství světa. Utkání o postup do osmifinále začne v 21 hodin našeho času v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Čeští hokejbalisté prohráli v Ostravě finále světového šampionátu se Spojenými státy 1-2 v prodloužení a po třetí v řadě získali stříbrné medaile. Američané slaví triumf poprvé. Třetí titul vicemistryni světa v řadě vybojovali včera v Ostravě také české hokejbalistky, které ve finále podlehly Američankám 0-1. Večer a v noci bude v Praze jasno až polojasno. Noc bude znovu tropická s teplotami mezi 26 a 24 stupni Celsia. Zítra bude jasno až polojasno. Postupně začne přibývat oblačnosti, která během dne místy přinese přeháňky a bouřky i velmi silné, doprovázené přívalovými dešti, kroupami a nárazy větru až o rychlosti 90 km v hodině. Nejvyšší teploty zítra vystoupí na 33 až 35 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
7: Na Rádiu Praha stále sledujeme situaci na silnicích. Dívám se, jak to vypadá na silnici číslo 3 z Tábora do Prahy. Tady stále čekejte zdržení na obvyklých místech.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
8: Pražský update.
9: Pražští hasiči.
10: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
11: Praze nepojede o víkendu metro.
12: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
13: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
7: Posloucháte Pražský update s Lenkou Vahalovou. Teď máme 6 minut po 18. Čeká nás týden v Praze. Perný den s Petrem Jungmanem. Také vás vezmu do Loděnice. No a za chvíli se spojíme s naším reportérem Mikulášem Vochovskou. Za chvíli se totiž podíváme na jedno z pražských koupališť.
13: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Krásný podvečer, stále posloucháte Rádio Praha a Pražský update.
1: Pražský update. Pražský update.
0: Tropické teploty zasáhly celé Česko. V Praze se teploty na mnoha místech stále drží kolem 39 stupňů. Nejhorší situace je v silně zastavěných oblastech s malým množstvím zeleně. Obyvatelé Prahy proto tento víkend více navštěvují rybníky a nebo koupaliště. Jak to vypadá na koupališti v Čekovicích, nám řekne reportér Mikuláš Vchoska. Hezký podvečer.
2: Dobrý den. Tady v Čakovicích je zhruba 38 stupňů a voda v bazénech má příjemných 24 stupňů. Stále je tady hodně lidí, kteří se koupou nebo opalují, což budou moct dělat až do 8 hodin večer, protože koupaliště má pro tento víkend prodlouženou otevírací dobu. Vejde se sem až 3000 návštěvníků a podle zaměstnanců koupaliště je tady po celý víkend obsazená zhruba nadpoloviční kapacita, což je pro letošek zatím rekordní návštěvnost. Ještě připomenu, že tady v Čakovicích můžou lidé využít 2 50-metrové bazény, brouzdaliště pro děti a tobogány.
0: A jaká doporučení platí pro lidi v takto extrémním horku?
2: Tak lékaři doporučují především dostatečně pít, ideálně vlažnou minerální vodu, vyhýbat se přímému slunci mezi polednem a 3 hodinou odpolední a omezit fyzickou námahu. Důležité je nosit lehké oblečení a pokrývku hlavy. Ještě doplním, že Pražská záchranná služba za poslední 2 dny vyjížděla přibližně ke 40 případům kolapsu z horka, a to denně.
0: Tolik reportér Mikuláš Vochoska. Děkujeme, naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
1: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: Buďte opatrní na silnicích v Praze, na jižní spojce směrem na Barandovský most, u nájezdu z Vídeňské na spojku je nehoda a blokuje jeden jízdní pruh.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update.
1: V pražském Podolí najdete přes 100 let starou loděnici. O nejstarší sportovní klubovnu a domov českého jacht klubu se zajímala naše létající redaktorka Monika Doležalová.
2: Teď se nacházíme už v té historické části, že jo, naší budovy, která je ale využívaná pro sport, je to loděnice. Tady, kde stojíme, byla dřív šermířská plošina. Resl Ořovský tuto budovu postavil 1912.
3: Představil mi budovu předseda jachtklubu Pavel Švarc. Nejstarší loděnice v Praze je památkově chráněná a je postavená na hrázi. Už v době svého vzniku byla nadstandardně vybavená.
2: Měla tekoucí vodu, měla elektřinu, měla ty elektrické vrátky tady, které jsou taky součástí té památkové ochrany. A co je úplně nejcennější, tak jak tato historická budova vznikla, do dneška slouží svému účelu. My na těch výtahách z roku 1912 furt vytahujeme motorové lodě, čluny do garáže a tak dále.
3: Z malých okének budovy je jedinečný výhled na řeku a taky na historické město. Zážitkem je také vůně dřeva a typické praskání stoleté podlahy. Budova je třípatrová. Na úrovni terénu je klubová jídelna a obrovský hangár pro desítky jachet. Pak jsme se přemístili o patro výš.
2: Tady se nacházíme na verandě, kde pořádáme různé schůze a tak dále. Nejslavnější se stala účastí ve filmu Vrchní prchni. Když se podíváte tam, tak vidíte, byla ta šatna, kde on vracel peníze a vyúčtovávali tu šešovicovou polívku. Matko, to vás natáh. Nakonec úplně nejcennější, co tady v budově máme, tak to je tento dřevěný nábytek, protože to je úplně původní nábytek, který byl ještě na plovoucích loděnicích předchůdce tohoto klubového domu. A takže to jsou židle nějakých 120 let staré a když vidíme historické záběry, kdy nás navštívil Masaryk nebo byl tady ten olympijský kongres, tak to bylo všechno vybaveno tímto nábytkem a ty bílé židle tam jsou.
3: Loděnice v Podolí je jedna z nejstarších klubových staveb u nás. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Pražský update.
4: Pražští hasiči.
5: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
6: Praze nepojede o víkendu metro.
7: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Stále posloucháte Rádio Praha, Pražský update a teď už souhrn pražských zpráv s Mirkem na 18.30.
1: Hezký podvečer. Český hydrometeorologický ústav dnes odpoledne vyhlásil v Praze a středočeském kraji smogovou situaci. Důvodem jsou vysoké koncentrace přízemního ozónu. Lidé by se měli při pobytu venku zdržet zvýšené fyzické zátěže, což platí zejména pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, starší lidi a děti. Státní zástupkyně obžalovala 9 lidí v kauze výroby pornografického materiálu v projektu Czech Casting. Za obchodování s ženami jim hrozí 5 až 12 let vězení. Dnes to uvedl mluvčí městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. Podle obžaloby nalákali pachatelé mladé ženy pod smyšlenou legendou modelingového focení pro profesionální agenturu. Následně ale nutili k účasti v sexuálních scénách. Praha 1 rozdělí v příštím roce 3 miliony korun na podporu sociálních služeb a protidrogové prevence. Peníze poputují na projekty, které pomáhají seniorům, rodinám s dětmi, lidem se zdravotním postižením nebo osobám v krizové situaci. Uvedla to mluvčí první městské části Karolína Šnejdarová. Praha 10 rozdělí letos 360 tisíc korun na obnovu dvou památkově hodnotných objektů. Podpoří opravu prosklené stěny v budově kostela Husova sboru ve Vršovicích a obnovu historických oken domu ve Šrobárově ulici na Vinohradech. Schválili to zastupitelé Prahy 10. V parku Rádiovky v pražských Satelicích je nové hřiště pro psy. Radnice za něj zaplatila přes 136 tisíc korun. Je v něm houpací lávka, most, přelézací áčko nebo proskakovací kruh. Některé prvky jsou z akátového dřeva, ostatní jsou kovové. Kolem hřiště nechybí oplocení. Radnice vybudováním hřiště vyhověla požadavkům majitelů psů. V Praze bude zítra jasno až polojasno a oproti dnešku se o něco ochladí. Nejvyšší teploty vystoupí na 33 až 35 stupňů Celsia. Postupně začne přibývat oblačnosti, která během dne místy přinese přeháníky a bouřky i intenzivní s přívalovými dešti, kroupami a silnými nárazy větru.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách opět na silnice, opatrně v Praze na jižní spojce směrem na Barrandovský most u nájezdu z Vídeňské na spojku stále nehoda blokuje jeden jízdní pruh.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Vinyl.
3: Každé pondělí na Rádio Praha.
4: Na Rádio Praha.
2: Jedny z nejúspěšnějších zpěvaček všech dob v hlasování. Letos 60-letá Janet Jackson a famózní Rhythm

0: Perný den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Poslední červnová neděle, 28. Svátek má Lubomír a tady je Petr Jungmann. Hezký den. První svazek francouzské encyklopedie a neparacionální slovník věd, umění a řemesel vyšel v roce 1751. To je 275 let. Encyklopedisté jako Denis Diderot, Jean-Laurent d'Alembert a další osvícení filozofové a vědci sbírali informace se snahou shrnout veškeré lidské poznání. Církev encyklopedii o 28 svazcích zařadila na seznam zakázaných knih. Saxofon patentoval jeho vynálezce. Belgický výrobce hudebních nástrojů Adolf Sax přesně před 180 lety v roce 1846. Saxovým záměrem bylo zkonstruovat zcela nový dechový nástroj, který by zněl dobře v nízkých polohách a který by kombinoval dobrou ovladatelnost dřevěných nástrojů s masivním a razantním tónem nástrojů žestěvých. To se teda povedlo. Arcivévoda a následník rakousko-uherského trůnu František Ferdinand d'Este i s jeho ženou Žofí Chodkovou zemřeli při atentátu v Sarajevu 28. června roku 1914. Událost se stala záminkou k rozpoutání první světové války. Fúzí společností Daimler a Benz Company vznikla před 100 lety v roce 1926 automobilka Mercedes-Benz. Památník vynálezce bleskosvodu pro Kopadiviše byl poprvé otevřen před 90 lety v roce 1936 v Příměticích na Znojemsku. Právě tam Diviš povětrnostní mašinu na odsávání elektřiny z mraků v roce 1754 vztyčil. 22-letý mladík postižený rakovinou Terry Fox zemřel před 45 lety v roce 1981. Statečný atlet se vydal na běh napříč Kanadou. Na jeho počest se každoročně koná v řadě zemí světa po něm pojmenovaný běh. V roce 1981 také vysílala německá televizní stanice WDR epizodu kriminálního seriálu Místo činu, ve které se poprvé představil komisař Horst Šimanský v podání Getze Georga.
4: Jsem Šimanský, kriminální policie.
3: Před 35 lety v roce 1991 byl v Budapešti podepsán protokol o rozpuštění Rady vzájemné hospodářské pomoci. Posledním konceptem městské knihovně v Praze ukončil před 15 lety činnost dětský pěvecký sbor Bambini di Praga po 38 letech. Kulatou šedesátku má dneska americký herec John Cusack. Tesla, SpaceX, Elon Musk, podnikatel, inženýr a filantrop, jeden z nejbohatších lidí světa slaví dnes 55. Naše mistryně světa v biatlonu z roku 2003 Kateřina Holubcová má kulaté 50. narozeniny. Tak všechno nejlepší a vám všem pěknou poslední červnovou neděli.
0: Rádio Praha.

0: Update. Krásný podvečer, poslední dny do naší metropole opět přinesly řadu zásadních i zajímavých událostí. Třeba pražský zastupitel Ondřej Prokop končí v politice, MHD přešla na prázdninový režim a po metropoli začaly jezdit dvě nové trolejbusové linky. Je tu týden v Praze, tentokrát s Anou Haškovou.
1: Hezký den. Zastupitel hlavního města Prahy Ondřej Prokop z hnutí ANO končí ve všech svých politických funkcích. Informoval o tom na sociálních sítích. Skončí tak i jako zastupitel městské části Praha 11. Prokop zároveň řekl, že v nadcházejících volbách nebude kandidovat. Odůvodnil to každodenním tlakem médií. V posledních dnech totiž čelil kritice, protože nepřiznal vlastnictví několika bytů v Praze. Pražská městská hromadná doprava přešla do prázdninového režimu. Metro, tramvaje i autobusy od včerejška jezdí v prodloužených intervalech. Například u linky metra A budou ve špičkách pracovních dnů delší o zhruba minutu. Do běžného režimu se MHD v metropoli vrátí 29. srpna. Po Praze jezdí od pátku dvě nové trolejbusové linky. Mezi Hradčanskou a Bořislavkou můžou cestující využívat trolejbusy s číslem 51 a mezi Karlovým náměstím a Strahovem linku 53. A ještě jednou z dopravy. Mezi zastávkami Anděl a Radlická v Praze 5 nejezdí od včerejška tramvaje. Dělníci tam musí opravit trať a kanalizaci. Omezení spoje číslo 4 potrvá do 17. července. Praha upraví náplavku u bývalých ledáren v Braníku. Měla by tam vzniknout nová stezka pro pěší, cyklisty a inline bruslaře. Projekt má zlepšit bezpečnost i plynulost pohybu podél Vltavy. Práce za 90 milionů korun by mohli dělníci dokončit do příštího roku. Skončila rekonstrukce Ďáblické ulice v Praze 8. Silničáři opravili poslední úsek mezi ulicemi Střelničná a Žernosecká. Stavební práce byly rozdělené do několika etap od roku 2024. Dělníci vyměnili povrchy vozovky a opravili poškozené obrubníky nebo odvodnění kanalizace. Lidé v Praze 1 sepsali petici proti krátkodobému bydlení pro turisty. Vadí jim množství bytů využívaných ke službám jako Airbnb a Booking. Petenti požadují přísnější kontroly a omezení takovýchto bytů. Turisté podle nich nedodržují noční klid. Petici teď chce občanské shromáždění předložit městské části, magistrátu, ministerstvu pro místní rozvoj i poslancům. Letošní promítací sezónu zahájil v pondělí kinobus dopravního podniku. Pojízdné kino až do začátku září postupně navštíví 11 míst v hlavním městě a nabídne celkem 19 různých filmů. A kriminalisté znají totožnost zhruba stovky fanoušků, kteří vběhli na hřiště při nedokončeném květnovém utkání Sparty a Slávie v pražském Edenu. Policisté dvě osoby obvinili z výtržnictví, jednu z nich i z trestného činu nebezpečného vyhrožování. Fotografie maskovaných osob policie zveřejnila na webu a stále prosí veřejnost o pomoc s identifikací. Takový byl další týden v naší metropoli a rubrika Týden v Praze. Hezký zbytek dne a úspěšný nový týden od mikrofonu přeje Anna Hašková, Rádio Praha.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update. Celní provoz hlásíte v Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most a pozor také, pokud přijíždíte do Prahy po dálnici D10 z Mladé Boleslavy u sjezdu na Brandýs nad Labem se brzdí poměrně prudce. Nic to nepřekáží, jenom je silný provoz. Jinak silný provoz zůstává i na Benešovské trojce na příjezdu k dálnici D1 a připomínám ještě Prahu. Tady máme komplikace stále na jižní spojce směrem na Barandovský most. Je tu nehoda u nájezdu Krče.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Máte rádi novinky?
4: Tak si nalaďte každou středu

0: Krásný podvečer, Rádio Praha stále s vámi. Já už se dívám, jaké budou teploty v noci a zítra, ne teploty, ale teploty. Večer a v noci bude v Praze jasno až polojasno, noc bude s teplotami mezi 26 a 24 stupni. Zítra bude jasno až polojasno, postupně začne přibývat oblačnosti, která během dne místy přinese přeháňky, dokonce i bouřky konečně, snad i velmi silné, no a zítřejší teploty 33 až 35. stupňů.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Krásný večer, Alicia Keys dospívala na rádiu Praha, teď máme zprávy na 19. hodinu a ve studiu už je Mirek, hezký večer.
1: Hezký večer. Řidiči na cestě po dálnici D7 do Prahy budou muset u letiště jezdit jedním pruhem. Meteorologové vydali výstrahu před silnými bouřkami, zasáhnou celé Česko. Zájemci o pořízení státních dluhopisů mají čas už jen do dnešní půlnoci. A zítra se bude pozvolna ochlazovat, naměříme nejvýš 35 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Silničáři od zítřka výrazně omezí provoz na křižovatce Aviatická u ruzínského letiště. Řidiči přijíždějící z Kladenska, tedy z dálnice D7, budou muset jet jen v jednom pruhu oproti dosavadním dvěma. Silničáři křižovatku začali opravovat na konci dubna. Důvody vysvětluje ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
3: Ta křižovatka, jí chybí veškeré připojovací, odbočovací pruhy, nebo jsou velmi krátké. Ty intenzity dopravy z Ruzyně směr na silnici 1.7 jsou velké.
1: Omezení potrvá do 10. srpna. Samotná rekonstrukce křižovatky Aviatická by měla skončit příští rok v září. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí pro většinu Česka, zítra mezi 11. dopoledne a půlnocí. Slabší bouřky ale mohou přijít už dnes. Zítřejší bouře zasáhnou podle Českého hydrometeorologického ústavu celé Čechy a část Moravy a Slezska. Lidé by měli zajistit volné předměty venku, zavřít okna, dveře a zabezpečit skleníky a pergoly. Dají se taky očekávat komplikace v dopravě, způsobené silným větrem a lokálními přívalovými povodněmi. Dnes končí první upisovací období státních dluhopisů. Zájemci si můžou už jen do dnešní půlnoci pořídit jeden ze tří nabízených typů. Podle mluvčího ministerstva financí Filipa Běhala je největší zájem o pětiletý dluhopis s fixním průměrným výnosem 4,5%. Celkově ministerstvo eviduje už přes 80 tisíc zájemců. Na zaplacení objednaných dluhopisů mají čas do úterý 7. července, upozorňuje mluvčí Běhal.
4: To je termín, dokdy je zapotřebí, aby ty peníze byly už připsány, doručeny na bankovní účet ministerstva u České národní banky, čili my doporučujeme spíše tu platbu provést v průběhu toho příštího týdne, někdy kolem 1. 2. července, aby ty peníze včas přišly.
1: Jedenáct lidí zahynulo při pádu letadla na východě Francie. Potvrdili to tamní úřady. Na palubě byla skupina parašutistů. Na místo dorazil ministr vnitra Laurent Nunez. Příčina tragédie zatím není známa.
5: Prefekt departmánu Meurthe-et-Moselle Yves Segui pro televizi BFM řekl, že pád zavinila závada. Příčinu pádu ale neupřesnil. Podle ní letadlo padalo kolmo dolů a spadlo v těsné blízkosti domů. Podle informací francouzské televize a rozhlasu se letoun vřítil kolem 11. hodiny na předměstí východu francouzského města Nancy. Na palubě bylo 5 instruktorů parašutistů, stejný počet žáků a jeden pilot. Posádka se měla zapojit do prvního seskoku. Policie uzavřela okolí. Na místě zasahovali desítky záchranářů a hasičů. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
1: Judista Lukáš Krpálek obsadil na Grand Prix v čínském Qingdao třetí místo v nejtěžší váhové kategorii nad 100 kg, a to díky třem výhrám ze 4 utkání. V duelu o bronz porazil Azerbajdžance Gamžatkanova. Podobně jako pátá příčka z Grand Slamu v Mongolsku z minulého týdne, se i Grand Prix v Číně počítá do olympijské kvalifikace. A jaký je plán dvojnásobného olympijského šampiona Lukáše Krpálka pro následující týdny?
6: Chci startovat na co nejmíň turnajů a chci být na každém z těch turnajů prostě úspěšný, abych se nějakým způsobem splnil tu kvalifikaci směrem k té olympiádě. Teďkom rozhodně potřebuju nějakou chvilku odpočinku, nějakou dovolenou.
1: Večer a v noci bude v Praze jasno až polojasno. Noc bude znovu tropická s teplotami mezi 26 a 24 stupně Celsia. Zítra bude jasno až polojasno. Postupně začne přibývat oblačnosti, která během dne místy přinese přehánky a bouřky i velmi silné doprovázené přívalovými dešti, kroupami a nárazy větru až o rychlosti 70 až 90 km v hodině. Nejvyšší teploty zítra vystoupí na 33 až 35 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: V Praze brzdí provoz nehoda na jižní spojce směrem na Barrandovský most. U nájezdu z Krče blokuje jeden jízdní pruh, střed dvou osobních aut a zdržení až 10 minut. Jinak silný provoz máme také na Štědoboholské spojce směrem na Lanový most. Pozor také na příjezdu do Prahy po dálnici D10 z Mladé Boleslavy. U sjezdu na Brandýs nad Labem je hustý provoz.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Čeští odborníci vyvíjejí systém rozšířené reality pro záchranáře. Včas odhalí nebezpečí a ohlásí to celému zasahujícímu týmu. Podrobně už za pár minut. A z muziky Maroon 5. Avicii, Elking. Nebo teď Silver Spoons.

0: Krásný večer, Tom Petty a Heartbreaker, stále posloucháte Rádio Praha. Teď máme 7:45. Malý displej na přilbě upozorní zasahujícího záchranáře na nebezpečí a zároveň ukáže, kde se pohybují jeho kolegové. Tak by měla vypadat rozšířená realita pro záchranné složky. Pracují na ní odborníci z ČVUT, Univerzity obrany a technologických firem.
1: Třívrstvý zásahový oděv, dýchací přístroj, a ještě na obličeji takovou masku.
2: Hana Horká z chemické jednotky hasičského záchranného sboru ukazuje příklady technologií, které hasiči využívají v nebezpečném prostředí.
1: To žlutá krabička je detekční přístroj, měří nějaké druhy plynů.
2: Nepřetržitě nasává vzduch okolo nás.
1: Přístroj máme osazený pěti čidly, kyslík, pak tady je vlastně oxid uhelnatý.
2: Ve chvíli, kdy je potřeba uhasit požár, ovšem není čas podrobně sledovat přístroje. Životně důležité informace by hasiči, záchranáři nebo vojáci měli dostávat jednodušším způsobem, ukazuje Miroslav Bureš z fakulty elektrotechnické ČVUT.
3: Takhle jsme schopni si to naštelovat.
2: Na běžnou hasičskou přilbu jednoduše připevňuje takzvaný vizor rozšířené reality.
4: Prakticky je to průhledný displej, který nějak nezastínuje výhled, zobrazují se v něm nutné informace.
2: Vypadá to jako jedno sklo z brýlí, nad tím držák nějaká elektronika.
4: Koukněte do toho, jo.
2: Číslice.
4: Simulaci pozice a stavu ostatních členů jednotky.
2: To jsou tady kolečka.
4: Tímhletím směrem někde přes neprůhledný terén je člen té jednotky.
2: Zelená, žlutá, červená.
4: Ten stav barevně na tom semaforu znamená, jestli je v pohodě zelená nebo jestli nějakým způsobem zraněný.
2: Systém totiž zároveň snímá i co se děje kolem lidského těla.
4: My to dokážeme z těch senzorů vitálních funkcí, to je tady ten pás.
2: Je to tenký asi jako normální opasek, jenom je to vyrobené z umělé hmoty.
4: Tady jsou na tom jsou právě elektrody na EKG a jsou na tom další senzory. Dohromady dokážeme odvozovat, co se může dít s tím členem jednotky.
2: Systém tak může vyhodnotit nebezpečí ještě dřív, než si ho člověk uvědomí. Když je hasič při zásahu ve stresu, nevnímá totiž tolik bolest.
4: Třeba vyčerpání, to ten systém dokáže varovat v řádu desítek vteřin dopředu, někdy třeba i minuty. Na opasku je řídící jednotka.
2: Řídící mikropočítač musí vyhodnotit nejrůznější data o člověku a jeho okolí a přeložit je do jednoduchých signálů jako na semaforu.
4: Ta pointa je, že ho můžete vidět skrz zeď. Prostor třeba je plný kouře. Když se stane situace, že někdo potřebuje pomoc, tak vidíte rychle kam jít.
2: Rozšířenou realitu by měli využívat hasiči a další složky záchranného systému, ale také vojáci při misích v nepřehledné a nebezpečné situaci. Martin Srb, Český rozhlas.
5: Praha žije trendy.
6: Praha žije trendy.
5: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
7: Give me a beat.
5: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity.
8: I nejnovější hity.
5: Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Krásný večer, stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou, za chvíli taky s Jirkou Šteflem, budou tu pravidelné tipy, pozve třeba na kurz latinskoamerických tanců a taky na divadelní scénu na harfě. Zůstaňte s námi. Také sledujeme, jaké bude počasí. V noci má být opět vedro, má být jasno až polojasno. Naměříme 26 až 24 stupňů. Zítra bude jasno až polojasno. Postupně začne přibývat oblačnosti, která během dne místy přinese přeháňky, dokonce i bouřky, i velmi silné, doprovázené přívalovými dešti, kroupami a nárazy větru až o rychlosti 90 km/h. A zítřejší teploty 33 až 35 stupňů.

0: Krásný večer, Rádio Praha stále s vámi. Teď máme minutu po 7:45 a jsou tu tipy od Jirky Štefla.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Hudba, tanec a letní atmosféra pod širým nebem. Zahrádky na Letenské pláni nabízejí v pondělí kurz latinskoamerických tanců. Můžete tam obdivovat vystoupení zkušených tanečníků, sledovat jejich umění z bezprostřední blízkosti nebo se sami zapojit do otevřené lekce a vyzkoušet si první taneční kroky pod vedením zkušených instruktorů. Přijít můžete sami, v páru i s přáteli. V Letenských sadech můžete tohle zažít v pondělí od 18 hodin. Další termíny jsou na programu 5. a 6. července. A začíná letní divadelní scéna na harfě. Těšit se tam můžete na herecké výkony Lukáše Langmajera, Lucie Zedničkové, Jana Čenského nebo Dany Morávkové. Nebudou chybět ani stand-up komici Adéla Elbl a Lukáš Pavlásek. Pobavit se tam můžete až do konce srpna. A příjemný start do nového týdne přeje Jirka Štefel a Rádio Praha. Praha
2: žije kulturou. Letní měsíce v Biu oko budou patřit Dobrákovi, Lovci démonů, Vyvolenému i romantickému hrdinovi. Užijte si herce Keanu Reevese jak ve filmech, které jste viděli už stokrát, tak v těch, které vám unikly. Ďáblův advokát, Nebezpečné známosti, Matrix, Konstantin, Drákula, Dům u jezera a mnohé další. Filmová přehlídka Léto s Keanu Reevesem každé úterý v Biu oko. Více informací a celý program najdete na www.biooko.cz. Net. Mediálním partner je Rádio Praha.
3: Nelaďte se od pondělí do pátku na talk show o životě.

0: Česko má po včerejšku znovu nový absolutní teplotní rekord. V Doksanech naměřili skoro 42 stupně. Bez žádanky na mamograf se ženy od července dostanou podle VZP jen výjimečně. Do Venezuely postižené ničivými zemětřeseními přijeli čeští záchranáři. Pomáhají s pátráním po nezvěstných. Zítra se oproti dnešku o něco ochladí. Naměříme nejvýš 35 stupňů a přibývající oblačnost přinese přehánky a bouřky i silné.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V Česku dnes znovu padl nový absolutní teplotní rekord. Stanice v Doksanech na Letoměřicku naměřila 41 stupeň a 9 desetin stupně Celsia. Na síti X o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Stanice tak dnes překonala včerejší dosavadní rekord. Teploměry tam v sobotu ukazovaly přesně o stupeň méně. Vůbec poprvé v historii taky naměřil Český hydrometeorologický ústav teplotu vyšší než 41 stupňů. Meteorologové upozorňují, že na ověření nového absolutního rekordu je ještě potřeba počkat. Ženy se od července na mamograf dostanou bez žádanky jen výjimečně. Všeobecná zdravotní pojišťovna upřesnila původní informaci z konce května. Možné to bude třeba pro pacientky, které žádanku ztratí nebo jim propadne.
2: Jaké další pacientky se budou moci bez žádanky vyšetřit, vysvětluje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
3: Může jít například o situaci, kdy žena není registrovaná u praktika nebo gynekologa.
2: Mamografické centrum ale i tak nebude muset ženu přijmout. A to třeba kvůli plné kapacitě, což se stává často, říká lékařka Miroslava Skovajsová.
4: My přijmeme během hodiny 30 žen, dělají to teda dvě laborantky, to znamená, že na tu ženu mají 4 minuty.
2: Centrum si ale většinou taky nemůže hned ověřit, že má žena na mamograf nárok, pokračuje Martin Balada ze Svazu zdravotních pojišťoven.
5: Do budoucna se chystá elektronizace zdravotnictví a bude tam sdílený zdravotní záznam.
2: Vyšetření pojišťovny proplácí ženám od 45 let jednou za 2 roky. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Do záchranných akcí po ničivých zemětřeseních ve Venezuele se dnes poprvé zapojili čeští záchranáři. Speciální USAR tým prohledává trosky budov v oblasti La Guaira. Podle tamní vlády je oficiálně potvrzených obětí nejméně 1400 a jejich počet bude ještě výrazně stoupat.
6: Pátrací týmy z celého světa teď na severu Venezuely spoléhají i na těžkou techniku, určenou k odklízení trosek. Na její nedostatek si v uplynulých dnech stěžovaly rodiny 10 000 nezvěstných lidí. Češi přijeli i s 8 psy, speciálně vycvičenými na prohledávání sutin.
7: Měl by tam být, píšou tam 20 osob, co se týče nějaký bezpečnosti. Rozhodně se nebudeme dělit, budeme prostě pracovat společně.
6: Takhle se radil český USAR tým před nasazením ve městě Karabajeda. Do země už začala proudit mezinárodní humanitární pomoc z USA, ale i dalších států. Evropská unie poskytla 5 milionů eur a satelitní systém na mapování škod. Jiří Kordík, Český rozhlas.
0: Jihoafričtí a kanadští fotbalisté si poprvé v historii zahrají vyřazovací fázi mistrovství světa. Jejich utkání začne v Los Angeles za necelou hodinu. Podle kouče Jihoafričanů Huga Bruce bude zápas náročný nejen kvůli kvalitě soupeře.
8: Je to vyčerpávající šampionát. Musíme hodně cestovat a přizpůsobovat se rozdílným časovým pásmům. A to není zrovna snadné. Povzbudilo nás ale vítězství nad Jižní Koreou. Cítíme se po něm sebevědomí. Pro Bafana Bafana by byl postup opravdovým zázrakem.
0: Zápas mezi Jihoafrickou republikou a Kanadou odvysílá v přímém přenosu stanice Radiožurnál Sport. Vítěze čeká v osmifinále lepší z dvojice Nizozemsko-Maroko. Večer a v noci bude v Praze jasno až polojasno. Noc bude znovu tropická s teplotami mezi 26 a 24 stupni Celsia. Zítra bude jasno až polojasno. Postupně začne přibývat oblačnosti, která během dne místy přinese přehánky a bouřky i velmi silné, doprovázené přívalovými dešti, kroupami a nárazy větru až o rychlosti 90 km v hodině. Nejvyšší teploty zítra vystoupí na 33 až 35 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
9: Po zprávách opět na silnice. V Praze je nehoda v tunelu Blanka směrem Stroje na Barandovský most a proto v tuhle chvíli regulují vjezdy do tunelu. Čekejte krátké zdržení.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
9: Majitelé psů v Česku budou mít od středy novou povinnost. Své mazlíčky budou muset zapsat do státní centrální evidence psů. Kolik na to budou mít času, jak psa zapíšou a kolik to bude stát, řekneme už za chvíli. Z muziky tu bude Damiano David.

0: stále posloucháte Rádio Praha, teď máme krátce po 8:45, máme důležité upozornění. Od středy 1. července začne v Česku fungovat nová centrální evidence psů. Spustí ministerstvo zemědělství. V databázi budou identifikační údaje o psech a jejich majitelích. Ti mají od července povinnost svého psího mazlíčka do státní databáze zaregistrovat. Bez registrace hrozí pokuta.
1: Je na čase, já vím, že jako je několik těch registrů, sama jsem svýho psa hlásila, teď je asi ve dvou registrech.
2: Říká v pražských Rýgrových sadech Aneška, která tu venčí svého psa.
1: Člověk nevěděl kam a když by byl teda jeden nějaký velký, tak asi by to bylo fajn.
2: Povinnost očipovat psy měli jejich majitelé už od roku 2020. Zmiňované registry, které fungují teď, nejsou propojené a práce s nimi je proto komplikovaná, říká ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
3: A nejsou to státní registry, ale soukromé. Proto je podle veterinárního zákona nezbytné, aby chovatel nechal svého psa zaregistrovat do celostátní evidence CEP.
2: O zápis do registru musí majitel psa požádat veterináře. Ten bude mít povinnost do 7 dnů zápis udělat. Není ale potřeba ke zvěrolékaři vyrazit hned 1. července, říká ministr Šebestián.
3: Nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině a štěňata zapíšou veterináři do registru při jejich označení čipem. Samozřejmě je však možné nechat psa zaregistrovat i při jiné návštěvě.
2: Evidence tedy podle něj bude kompletní do 3 let. Registrace vyjde majitele podle veterinářů na nižší stovky korun. Systém bude provozovat Komora veterinárních lékařů, říká její prezidentka Petra Šinová.
4: My jsme připraveni, spíše nám to bude ubírat samozřejmě čas, který my potřebujeme věnovat na léčení a preventivní péči o naše vlastně klienty, o jejich mazlíčky. Proto velká část veterinárních lékařů to bude dělat také mimo ordinační hodiny.
2: Na povinnosti veterinářů a majitelů psů dohlédne státní veterinární správa. Ta zatím velké kontroly v červenci neplánuje. Registr ale využije při kontrolách takzvaných psích množíren, říká ředitel státní veterinární správy Zbyněk Semerát.
5: Přijde nějaký podnět, tak se podíváme do té databáze, uděláme si výpis všech psů, který má chovatel a už s tím půjdeme k němu a budeme ztotožňovat, jestli je to pravda, není to pravda.
2: Při odběru štěňat pak podle Semeráda noví majitelé můžou po chovateli žádat potvrzení o registraci v databázi a bez něj si štěně nebrat. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Rádio Praha, retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80-kový pecky nejsou pro starý. Naladte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

twice. Krásný večer, teď máme přesně 8:30, Rádio Praha stále s vámi. Za chvíli důležité informace. Extrémní vedra totiž dávají zabrat nejen lidem, ale i technice. Aby brněnští vědci zjistili, co všechno auta nebo baterie vydrží, prověřují ve speciální klimatické komoře. Podrobnosti už za chvíli. Také sledujeme, jaké bude počasí v noci a zítra, tak večer a v noci bude v Praze a okolí slunečno, nebo respektive jasno až polojasno. Noc bude znovu horká s teplotami mezi 26 a 24 stupni. Zítra má být slunečno až polojasno, postupně začne přibývat oblačnosti, která během dne místy přinese přehánky, dokonce i bouřky a zítřejší teploty 33 až 35 stupňů.

0: Krásný večer, stále posloucháte Rádio Praha. Teď máme 8:45. Rozpálené auto není nepříjemné, v extrémních vedrech může ohrozit řidiče, pasažéry i techniku. Vědci z Vysokého učení technického v Brně proto ve speciální klimatické komoře simulují extrémní teplotní podmínky a zjišťují, jak působí na automobily i baterie.
1: Jan Fischer z Fakulty strojního inženýrství VUT právě zajíždí elektromobilem do klimatické komory.
2: Testujeme tady hlavně klimatickou odolnost a výdrž jak strojních systémů, tak i vlastně některých živých organismů, především člověka.
3: Jsme v takové kovové místnosti, vypadá to trošičku jako garáž.
2: Když chceme třeba zkoumat vytápění, tak tady máme velmi nízkou teplotu. Když naopak chceme testovat vysoké teploty, tak tady může být plus 40, plus 50.
3: Vy do toho auta zároveň vkládáte speciálního manekýna, který dokáže simulovat živého člověka v rozpaleném autě.
2: Ano, máme tepelného manekýna, který nám nahrazuje testování s běžnými lidmi.
3: Tak pojďme na to.
4: My tady třeba měříme vybavení pro různé záchranné složky a podobně, takže má teďka na sobě ještě hasičskou pítu.
3: Právě ho teda vezete na vozíčku, otvíráte dveře od auta.
4: Jo, tam musíme tak trošku naštelovat. Máme ho tam výborně.
1: Klimakomora ale neslouží jen automobilům. Díky tepelnému manekýnovi v ní vědci testují i výstroj hasičů, vojáků, policistů nebo zdravotníků. Vysvětluje Jan Pokorný z Fakulty strojního inženýrství.
5: Celý ten manekýn je vlastně jedna měřící sonda a jsme schopni vyhodnocovat tepelný komfort v kabině auta.
3: Takže nyní ho máme pohodlně usazeného v autě.
4: Zavřeme, zapneme.
3: A nyní jdeme zapnout komoru a zjistit, co vydrží při jaké teplotě.
1: Podobné testy mají i praktický dopad. Správně nastavená teplota v autě totiž ovlivňuje nejen pohodlí, ale i bezpečnost za volantem.
2: Pokud neřídíte v optimálních podmínkách, potíte se, tělo musí zasahovat, tak vlastně nám roste únava a tím pádem i potom roste i nebezpečí nehodovosti.
1: Bez klimatizace může být jízda v letních vedrech podle Jana Pokorného i riziková.
5: Pokud se pohybujete po městě, jsou dopravní zácpy, tak bez té klimatizace v létě bych se ani jako třeba s malýma dětma nikam nevydával, protože to skutečně může být nebezpečné.
1: Pozor bychom si měli dát i na zdánlivě obyčejnou průhlednou láhev s vodou.
2: V těchto teplých podmínkách může fungovat ta voda jako čočka a může dokonce způsobit požár při zaostření toho sluníčka na nějakou hořlavou část, jako je třeba sedačka.
1: A právě proto odborníci radí nepodceňovat horko ani při krátkém zastavení. Rozpálené auto může být nebezpečnější, než se na první pohled zdá. Marek Hensl, Český rozhlas.
6: Praha žije vědou. Praha žije. Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Krásný večer, 21 hodin, další zprávy s Mirkem Kasanem jsou tu. Hezký večer.
1: Hezký večer. V Praze a v části Čech vyhlásili meteorologové smogovou situaci. Lidé by se měli vyhnout fyzické zátěži. Praha 1 podpoří víc než 30 projektů zaměřených na pomoc lidem v nouzi a prevenci závislostí. V Praze 5 skončila oprava bazénu v základní škole Vébrova, stála 91 milionů korun. A zítra se začne pozvolna ochlazovat, naměříme nejvýš 35 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Meteorologové odpoledne vyhlásili v Praze a ve středních Čechách kvůli extrémnímu horku smogovou situaci. Už v pátek před ní varovali v Ústeckém kraji, kde výstraha dál trvá. Ve vzduchu je vysoká koncentrace přízemního ozónu. Lidé by se měli vyhnout zvýšené fyzické aktivitě. Opatrní by měli být hlavně lidé s chronickými dýchacími potížemi, starší lidé a děti. Kvůli vyšší koncentraci smogu v ovzduší můžou mít nutkání kašlat nebo je můžou pálit oči a nos. Objevit se může i bolest hlavy a tlak na hrudi. Praha 1 rozdělí v příštím roce 3 miliony korun na podporu sociálních služeb a protidrogové prevence. Peníze poputují na projekty, které pomáhají seniorům, rodinám s dětmi, lidem se zdravotním postižením nebo v krizové situaci, říká mluvčí městské části Karolína Šnejdarová.
3: Praha 1 tak pokračuje v dlouhodobé podpoře služeb, které pomáhají obyvatelům zvládat náročné životní situace a přispívají ke kvalitě života v centru metropole.
1: Dělníci dokončili rekonstrukci bazénu v základní škole Vébrova v Praze 5. Kromě opravy ho i rozšířili, nově má tedy 5 plaveckých drah. Na délku měří 25 metrů. Základní škola bude bazén od září využívat pro výuku plavání. Na odpolední hodiny ho bude pronajímat sportovním klubům. Podle místostarosty Prahy 5 Davida Duška z hnutí STAN stála oprava 91 milionů korun.
4: Oprava byla nezbytná z důvodu zastaralé bazénové technologie a celkové opotřebovanosti díla, včetně nosných konstrukcí a některých materiálů, které byly historicky použity, jako byly olovnaté barvy.
1: Na Havaji a v jejím okolí pokračuje největší mezinárodní námořní cvičení s názvem Rim of the Pacific. Jeho 30. ročník začal ve čtvrtek a bude pokračovat do konce července. Účastní se ho 30 zemí, víc než 30 plavidel, 5 ponorek, přes 200 letadel a přibližně 30 tisíc lidí. Cvičení zahrnuje například výcvik protiponorkového boje, odminování, boje proti pirátství i vojenské medicíny. Poprvé mezinárodní jednotky cvičení pod zkratkou RIMPAC uspořádali v roce 1971. Judista Lukáš Krpálek skončil na Grand Prix v čínském Qingdao třetí. V nejtěžší váhové kategorii nad 100 kg vyhrál 3 ze 4 zápasů. V semifinále ho porazil Japonec Ota. V duelu o bronz pak Krpálek zvítězil nad Gamžat Kanovem z Azerbajdžánu. Třetí místo na Grand Prix v Číně se dvojnásobnému olympijskému šampionovi, stejně jako pátá příčka z Grand Slamu v Mongolsku, započítá do olympijské kvalifikace. Velkou cenu Rakouska vozů Formule 1 vyhrál stejně jako kvalifikaci George Russell z Mercedesu. Britský pilot se díky tomu posunul v celkovém hodnocení na druhé místo. Má 131 bodů, tedy o 40 méně než lídr šampionátu a jeho stájový kolega Kimi Antonelli, který dojel v Rakousku třetí. Druhé místo obsadil Max Verstappen z Red Bullu. Zítra bude v Praze jasno až polojasno a oproti dnešku se o něco ochladí. Nejvyšší teploty vystoupí na 33 až 35 stupňů Celsia. Postupně začne přibývat oblačnosti, která během dne místy přinese přehánky a bouřky i intenzivní s přívalovými dešti, kroupami a silnými nárazy větru.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Rádio Praha.
0: Hit týdne. Startuje

0: vrat a také jednu hodně vysoko nasazenou domácí věc. Tak pojďme na to.
1: Hit týdne. Nasazená novinka.
0: Nizozemské producentské duo Anotr spojilo síly se zpěvákem 54 Ultra. Single Talk to You vznikl během jejich studiového pobytu v New Yorku a stojí na spojení houseové produkce a živějšího organického zvuku. Anotr a 54 Ultra Talk to You.

0: Hit týdne.
1: Nasazená novinka.
2: Olivia Rodrigo má venku novinku Stupid Song. Sama ji popsala jako skladbu, která vznikla z radosti, pobláznění a jedné nečekané londýnské situace. Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: hit týdne.
1: Nasazená novinka.
2: Charlotte Gott přichází se singlem I Could Be Mine. Je to současný pop s výrazným beatem, syntetizátory a lehce zastřenou kytarou, ale hlavně skladba o návratu k sobě samé. Charlotte Gott, I Could Be Mine.

David Guetta, Alok a Stick Figure dali dohromady single Run Run River s podtitulem Angels Above Me. Vychází z atmosféry původního songu Angels Above Me od Stick Figure a posouvá ji směrem k tanečnímu festivalovému zvuku. David Guetta, Alok, Stick Figure a Run Run River, Angels Above Me.

Pátou novinkou v nasazení je kapela Krištof z Dominik Alagia. Půlnoční hřích je skladba o touze, která nemusí dojít naplnění a o emocích, které se ozývají právě ve chvíli, kdy se láme den s nocí. Krištof a Dominik Alagia, Půlnoční hřích.

CZ. Hit týdne. Při pohledu do britského singlového žebříčku zůstává hodně výrazná Taylor Swift. Její I Knew It, I Knew You z filmu Toy Story 5 se dostalo na první místo a podle Official Charts mělo i největší prodejní týden. Zajímavé je i to, že jste tuhle u nás minule nasazenou věc poslali svými hlasy do hry o body, a to ne právě nízko, ale k tomu se ještě dostaneme. Novinky jsme si představili, do britského chartu nakoukli, teď už jdeme na pořadí hitu týdne Rádia Praha tak, jak jste ho poskládali svými hlasy. Desítka a pád ze čtvrtého místa, tady je Sienna Spyro, Material Lover.

0: Viny.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Jedny z nejúspěšnějších zpěvaček všech dob v hlasování. Letos 60letá Janet Jackson a famózní Rhythm Nation 1840. Nebo fenomenální Whitney Houston a její debutové bezejmenné album? Janet nebo Whitney? Hlasujte na našem Facebooku. Číslo 6.
3: Šesté místo je posun o dvě příčky nahoru. Sigala, Jaxomi, Island Kidron a Riptide.

4 a další novinka, tentokrát ta, kterou jsme už nakousli, je z filmového světa, konkrétně z Toy Story 5 a postarala se o ní Taylor Swift. I knew it, I knew you.

Třetí místo patří písni, která se po třech koncertech Evy Farné v Edenu drží hodně viditelně i u nás. Minule byla druhá, Eva Farna, Perpetuum mobile. Yeah.

0: chlaně. Hanzou chlaně.
1: Čtyři změny v pořadí znamenají také čtyři odchody. Z desátého místa po čtyřech týdnech odchází Miles Smith, Hold Me in the Dark. A po šesti týdnech vypadly The Rolling Stones, In the Stars. Ze sedmého místa po jediném týdnu odchází Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. A největší pád zažila Cindy Marso. Z třetí příčky po jediném týdnu vypadává její Fell in Love with a Feeling. Jsme na druhém místě a tady je nejvýš postavená novinka. Fast Food Orchestra byly nedávno hosty v pořadu Pražákům je hej a jejich správný směr jste poslali rovnou na stříbrnou příčku. Fast Food Orchestra, správnej směr.

0: Hit týdne. S Honzou Chlaněm.
1: Za chvíli si představíme vítěze 26. kola hitu týdne v roce 2026, ale teď rekapitulace.

vítěz aktuálního vydání. Na prvním místě zůstávají i tentokrát. V minulém kole měli přes 4,5 tisíce hlasů a i tentokrát si vrchol hitu týdne Rádia Praha pohlídali Botox a Pyžamo.

0: Pro dnešek všechno. Díky, že posloucháte Hit týdne na Rádiu Praha. Od mikrofonu se loučí Honza Chlaň. Hlasovat pro svoje favority můžete jako vždycky na praharozhlas.cz a za týden tu bude zase Petr Jungmann.
1: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz. Hit týdne. Rádio.

0: Informace. Je 22 hodin. V Česku znovu padl absolutní teplotní rekord. Poprvé v historii bylo přes 41 stupňů. Už jen do dnešní půlnoci si můžete pořídit dluhopisy republiky. Řidiči některých dodávek musí mít od července nainstalovaný tachograf. A zítra se oproti dnešku o něco ochladí, naměříme nejvýš 35 stupňů. Přibývající oblačnost přinese přeháňky a bouřky i silné.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V Česku dnes padl nový teplotní rekord. Na stanici v Doksanech naměřili meteorologové před 16:30 odpoledne 41,9 stupně Celsia. Podle Českého hydrometeorologického ústavu navíc teploty nejspíš ještě porostou.
2: Dosavadní rekord trval pouhý jeden den. V sobotu totiž na stanici v Doksanech meteorologové naměřili 40,9 stupně, čímž překonali 14 let starý rekord 40,4 stupně z Dobřichovic. Rekordy ale padaly na více stanicích, říká meteorolog Filip Smola.
3: Během dnešního dne tak prakticky na všech stanicích, které měří déle než 30 let, padl rekord pro 28. červen.
2: Vedro ovlivnilo i práci záchranářů, kteří v krajích vyjížděli k desítkám případů. Situaci v Liberci popisuje mluvčí tamních záchranářů Michal Georgiev.
4: Ty výjezdy jsou náročné, posádky nevystoupily ze sanitních vozů, často to bývají slabosti, kolapsy, poruchy vědomí.
2: Na příští dny platí výstraha meteorologů před bouřkami, a to pro celé Čechy a část Moravy. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: Už jen do dnešní půlnoci je možné pořídit si dluhopisy republiky, které vydává ministerstvo financí. Původně počítalo s emisí za 20 miliard korun, tato hranice už ale dávno padla. Podle Filipa Běhala z rezortu financí už Češi poslali objednávky za 80 miliard.
5: Nabídce jsou tři typy dluhopisů, fixní dluhopis s výnosem 4,5% na 5 let, protiinflační dluhopis také na 5 let, nebo flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75%.
0: Dluhopisy lze objednat elektronicky a bez poplatku. Do každého typu lze investovat minimálně 1000 a maximálně 3 miliony korun. Všechny objednané dluhopisy je třeba zaplatit nejpozději do 7. července. Kdo jezdí s dodávkou do zahraničí, do července do ní musí nainstalovat tachograf. Pro mezinárodní přepravu zboží nad 2,5 tuny totiž začnou platit stejná pravidla jako pro kamiony. Týká se to povinného odpočinku řidičů.
6: Systém hlídající dobu jízdy a přestávky naopak nemusí mít třeba dělníci převážející své nástroje, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
7: Také se to netýká rodin, kteří jedou na dovolenou a mají obytnou dodávku nad 2,5 tuny, protože nepřepravují zboží.
6: Dodržování pravidel bude kontrolovat inspekce silniční dopravy. Ta zatím větší akce zaměřené čistě na dodávky neplánuje, říká ředitel kontrolní sekce silniční inspekce Pavel Bergman.
8: Pochopitelně, že dodávky jedoucí v příhraničních oblastech a mířící z republiky nebo do republiky nevylučují, že do toho kontrolního balíčku spadnou také.
6: Za nenainstalovaný tachograf řidičům dodávek hrozí pokuta ve výši až 500 tisíc korun. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel obsadila i na potřetí v diamantové lize druhé místo. V Paříži nestačila pouze na olympijskou šampionku Marylady Paulinovou z Dominikánské republiky. 20-letá česká závodnice si navíc výkonem 49,37 sekundy znovu vylepšila osobní rekord, tentokrát téměř o 4 desetiny. Večer a v noci bude v Praze jasno až polojasno. Noc bude znovu tropická s teplotami kolem 25 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno. Postupně začne přibývat oblačnosti, která během dne místy přinese přeháňky a bouřky i velmi silné. Doprovázet je můžou přívalové deště, kroupy a nárazy větru až o rychlosti 90 km v hodině. Nejvyšší teploty zítra vystoupí ke 33 až 35 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.

Kdysi po něm jezdili tramvaje i auta. Dnes je jedním z nejslavnějších mostů světa. Karlův most je nejstarším mostem v Praze a už více než 6 století spojuje oba břehy Vltavy. Karlův most nechal postavit Karel IV. Po ničivé povodni, která zničila původní Juditin most. Stavba začala v roce 1357 a řídil ji slavný stavitel Petr Parléř. A podle legendy do jeho Malty putovala vejce, tvaroh i víno, aby konstrukce vydržela

0: páté místo, minulá novinka, UDG odletáš. Čtvrtá je další novinka, Taylor Swift a její I Knew It, I Knew You. Na třetí příčce Eva Farna, Perpetuum Mobile. A konečně čtvrtá novinka, která se probojovala do žebříčku, ta je na druhé příčce, Fast Food Orchestra, Správnej směr. První místo, bez změny, Botox a Pyžamo. No a teď už je to zase na vás a vašich hlasech. Hlasujte na praharozhlas.cz.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.

Praze roste strom, který tu pamatuje ještě dobu králů. V zámecké oboře v Pražských Kolodějích roste nejstarší strom v Praze. Dub jménem Karel je starý asi 550 let. Legenda dokonce říká, že ho zasadil sám Karel IV. Strom je částečně dutý a pod jeho větvemi se v minulosti setkávali i významní státníci. Dodnes působí

0: Vášeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Narodila se v Moskvě, kde také vystudovala Ruskou akademii divadelního umění. Několik let pracovala v rádiu Svobodná Evropa. Po nástupu Vladimíra Putina se rozhodla opustit Rusko a už přes 20 let žije v Praze. Vede tu divadlo MA a 7. rokem pořádá festival Letní grébovka. Nejen o něm bude už za chvíli mluvit herečka a režisérka Mariana Arzumanova. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Mariana Arzumanová je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My se scházíme tak zhruba měsíc před tím, než vypukne letní grébovka. A tak si říkám, jak moc teď jíte a spíte, když máte před spuštěním té velké akce.
2: Moc nejím, moc nespím. Děkuji za napovědu. A zrovna dnes jsem se vrátila z New Yorku, takže jsem měla jakoby 7 dní, ve kterých jsem trošku dokázala svým způsobem odpočinout. Ale jinak samozřejmě vrcholí řada příprav a hlavně ta premiéra, kterou grébovka začíná.
1: Tak pojďme rovnou na tu premiéru. Co to letos bude? Na co se můžeme těšit?
2: Titul se jmenuje Jak je důležité mít Oscara.
1: Mm-hmm.
2: Asi vám to hned napovídá.
1: Známe to s jiným jménem.
2: Ano, znáte to s jménem Filip. A to je právě zajímavá pro mě věc, že když jsme se rozhodli dělat tuto inscenaci, tak pro mě zásadní bylo změnit, teda udělat vlastní překlad. Čeho se ujala Hana Nováková a udělala krásný nový překlad. V tom překladu, a obě jsme studovali totiž na, a já ještě pokračuju studovat doktorantský studium. Hanka už to skončila, už je PhD, už je doktorantkou. A právě, jak říkala naša profesorka Silová, holky, ale když budete to překládat, tak musíte především vymyslit zajímavý, správně odpovídající hře název. No a právě předtím, než jsme začali o tom přemýšlet, jsem dozvěděla, jak často jezdím do Londýnu, že v dobu Oscara Wilda význam, the importance of being earnest, jak je důležité být upřímným, jednak není to úplně správný překlad původní. Jasně, že se hledalo něco, co má dva významy. A jak je důležité být upřímným, otevřeným. Takže je to man earnest, je to upřímný. A třetí význam, málo kdo ví, že v tu dobu tak se říkalo, neúplně oficiální, lidem, kteří byli gejové.
1: A věde? Tak to jsem vůbec netušila.
2: Nikdo.
1: A u nás vlastně ten Filip je úplně jiný významově. Tam je ta chytrost, to míti toho Filipa, tam to vede úplně jinak.
2: Přesně tak. Mm-hmm. A není to úplně přesný příklad. Je jasné, že je velmi těžce najít adekvátní tvoje význam v jiném jazyku a málo komu se to podařilo zřejmě, ale tak jsme s Hankou začali hledat právě od toho názvu. Já neříkám o konceptu. Ten koncept byl původní. Já jsem chtěla takhle tu hru dělat, aby to všechno figurovalo na pozadí životopisu Oscara Wilda, který byl ve vězení vůči skandální aféry, nebo tak, jak to bylo vlastně v tu dobu pojmenované. A oficiálně ani nebyl rehabilitovan. Totiž tam byl jiný zákon, podle kterého nezrušili rozhodnutí souda, ale prostě jakoby rehabilitovali, musím najít to správné slovo, posmrtně omilostněn on byl. Ale jakoby omilostnění, stát uznává, že trest již nemá mít právné následky. Ale rehabilitace, což neproběhlo, soud uznává samotný rozsudek za chybný nebo nezákonný. Tak tohle to nestalo doteď.
1: A na to vy chcete upozornit?
2: A na to jsem chtěla upozornit celkově, co stalo se v jeho životě a co všechno člověk musel v tu dobu zaplatit za našu dnešní svobodu. Za svobodu volby, za svobodu i sexuální volby taky. Takže vlastně představení začíná v době premiéry The Importance of Being Earnest v St. James's Theatre v Londýně, v zakulisí. A pak vlastně my dostaneme na dámu k moderním studentům, který dělají tu hru úplně jinak. Na pozadí Prague Prideu a možnosti vůbec o tom mluvit otevřeně, upřímně. Není to představení jenom o homosexualitě, to rozhodně ne, protože Wilde také to takhle nemyslel. Zase to má hodně významu a několik vrstv. Nicméně rozhodně za mě, za můj rozbor podrobný, je tam hodně zajímavých odkazů, když začínáš to číst s představou, jaký byl třetí význam.

0: až na dřeň.
1: Jak dlouho jste ji chystali a jak chystáte vlastně celý ten festival? Jak dlouho to trvá?
2: Začnu od konce. Festival začínáme chystat od září.
1: V podstatě ve chvíli, kdy ten jeden skončí.
2: Přesně tak. Jak skončí festival, začínáme chystat další program, potvrzovat termíny s herci, především samozřejmě dramaturgický plán. Můžou být změny, stalo se to několikrát, ale snažíme se to v září už vědět. Tenhle rok v říjnu jsme dokonce otevřeli prodej na další festival. Samotnou premiéru ale začínáme dělat taky různě, ale většinou se snažím to udělat v dubnu, v květnu, v červnu. Tento rok jsme, jak je důležité mít Oscara, dělali v dubnu a květnu. V červnu šli finalizaci a vlastně teď jsme už se rozloučili ze studenty, kteří hrají v tom představení studenty Damu, a se sejdeme na generální zkoušky 3 dny před premiérou.
1: Býváte nervózní před tím, než jdete poprvé před ty diváky, a teď čekáte, jestli to cvakne a jestli to pochopí tak, jak byste třeba chtěli.
2: Samozřejmě, ale já asi jsem nejvíc nervózní, když mě zbývá třeba týden generálních zkoušek. A vlastně v tu dobu většinou umím si představit, jestli to funguje nebo ne. Mm-hmm. Jestli mě se podařilo přeložit literární nebo dramatický text na jazyk divadelní, scénický. Což samozřejmě často se stává, ale teda doufám, že se stává vždycky. Ale neznamená to, že je to samozřejmost.
1: S Marianou Arzumanovou si tady povídáme o festivalu Letní grébovka, který letos bude od 3. do 28. srpna. Co dalšího tam budeme moci vidět? Co jste všechno připravili?
2: První týden premiéra, druhý týden představení premiéra minulého roku, Být Marlene Dietrich, to je moje autorská hra. Zrovna s koncem června odjíždíme do Litomyšly na zájezd, pak nás čeká Paříž z Být Marlene Dietrich. A to je to představení, na které vás taky srdečně zvu. Ano, se vydařilo a je takový začátek krásného vztahu mezi mnou a tou skupinou mladých herců, kterých jsem potkala na Damu. A tímto představení ještě obzvlášť cenný pro mě osobně.
1: A další hry, které tam budou?
2: Potom zahrajeme obnovenou premiéru komedie Běh života na motivy Neila Simona. A moje první hru, kterou jsem udělala v České republice, představení Buenos Aires Vystupte nebo Buenos Aires Final Destination. To představení je jakoby neverbální, není to pantomima, ale vnímá se to jako činohra. To představení právě je vhodné i pro cizinci a hrajeme to už víc než 14 let.
1: Tak to je hezky dlouhá doba.
2: Ano. Pak bude představení 13 ženských tváří, které tenhle rok asi uvedeme naposled, protože děti, které tam hrajou, znovu mě vyrostly. Poprvé tam hrali kdysi moje děti, pak jsme je alternovali a ti děti znovu vyrostly a já jsem se říkala, tak asi už je čas přestat.
1: Už nechcete odchovávat další.
2: Ale nechci už odchovávat další. A je to představení, které taky vlastně svým způsobem neverbální, jenom tematicky úplně jsme jindy a na pozadí krásných latinoamerikánských hitů a písniček a krásných světovoznámých obrazů. To vlastně jsou příběhy z obrazů, řekla by takhle.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: až na dřeň.
1: Vlastně všechny ty hry, které jste teď jmenovala, i ta Marlene, i teď ten Oscar, kterého budete premiérovat, tak to jsou hry, které mají dost velký přesah. Alespoň já to tak vnímám. Jak vlastně vybíráte ta témata, která zpracujete a představíte divákům? Co ta hra musí mít, abyste se do ní pustila?
2: Ze zmíněných titulů několik jsou vlastně moje, napsané mou rukou. A musím říct, že možná je to naivní, možná je to blbost, ale nikdy nemyslím na to, co bude v trendu nebo ne. Vždycky mluvím o tom, buď svým jazykem nebo jazykem dramatika, na ty téma, které mě strašně moc zajímají nebo víc trápí. Ty téma, na které já musím zrovna dnes mluvit. Představení o Marlene Dietrich, to nie jen představení o hvězdě Marlene Dietrich. Je to období, když ta hvězda žila. Je to osobnost, která na pozadí turbulentních období, nejturbulentnějších období 20. století, nějakým způsobem nejen existovala, asi postavila ke všemu, co se odehrávalo. Bydlela v emigraci, odbytla rodní zem, a se postavila na stranu dobrá a tím pro mě je zajímavá. A asi v tom jsou paralely s dneškem a s tím, co se vůbec odehrává ve světě. A proto třeba já jsem začala myslit a napsala tuto hru. Takže nemůžu říct, že myslím na to, co zrovna přinese pokladnu, řekněme takhle, ale myslím především na to, co je ve mně, co mě trápí a co chci dát ven a promluvit o tom s divákem. A většinou, pokud to opravdu mě bolí, tak recept je jednoduchý. To funguje. Pokud bolí o tolik,

0: že já nemůžu to nechat vevnitř sebe, tak asi umím tu energii nebo tu myšlenku předat dál, aby lidi odcházeli a ještě v nich to žilo další dobu. Protože několikrát diváky šli za námi do zakulisí nebo psali nám, že prostě ještě týden o tom přemýšleli. A to asi největší pochvala, které můžu mít. A jsem strašně vděčná za to, že jsem to už zažila několikrát.
1: Jak náročná je pro vás tvorba? A zpracovávání takového tématu, který jste teď třeba popsala, když to s vámi opravdu takhle mává, prožíváte to emotivně. A teď musíte sedět a na ten papír jako něco dát. Jak je to těžké? Musíte se uklidit někam do lesa, do klidu? Jak to děláte?
0: Tvořba pro mě je 100% koncentrace, jestli to se týká herectví či režii, nebo hudby, klavíru. Je to to samé. Musíš dosáhnout 100% koncentrace. Tenhle rok byl poměrně složitý pro mě osobně. Různí problémy v rodině, nemoci a tak dál. A pro mě bylo velmi těžce dosáhnout té koncentraci. Nakonec moje tělo našlo ten způsob. Jsem chodila plavat, hodinu plavala v bazénu a v tu chvilku, když plavala, dokázala se skoncentrovat na myšlence. Můj pohyb byl mechanický, ale dokázala jsem tu koncentraci takhle chytit z ocas, řeknu. A vrátila jsem se do té tvůrčí nálady. Takže ano, především koncentraci, klid, ale vidíte, teďka netriviální, to nebyl klid a zrovna jsem šla tam, kde je voda a bazén, mě to uklidňovala a jsem mohla se naladit, aby mít znovu, aby ta fantazie, takhle, je nutno se uvolnit. Přichází to uvolnění, za kterým přichází ta koncentrace, to je věci, které jsou spojeny. V svobodném těle může vznikat 100% soustředění.

0: až na dřeň.
1: A teď mi ještě povězte, když si tu hru takhle vyplavete, dáte ji na ten papír a teď předstoupíte přes ten svůj herecký soubor, který je mimochodem složený třeba právě se studentů, ale i třeba s neherců. A teď jim tu svou energii a ten nápad musíte předat tak, aby to korespondovalo. Aby oni zahráli to, co vy jste měla v té hlavě třeba v tom bazénu. Jak se to dělá?
2: Já si myslím, že v naší profesi emoce je spíš výsledek naší práce. Musím být právě stručná, strašně moc. Dávno už nepracuju s amatéři, jako ani to představení, které vzniklo první nebo první a druhý, už tam je půlko profesionál. Ale máte pravdu, to je úplně jedno. Musíš být srozumitelným o tolik, aby předat svoje vizi. A to není, že by bylo spojené s emocemi, a naopak mělo by být spojené s konkrétnou. Umět řemeslně správně z hlediska řemesla popsat všechno, co já chci, aby se tam dělo. To není otázka emocí, to je otázka scénosledu, je to otázka jasné myšlenky, je to otázka, co dělám, proč to dělám a pak ve finále, jak to dělám z hlediska pedagogiky. Takže vlastně nemám prostor na emoci ku podivu, ale pokud jednám důsledně a logicky, i na jevišti jako herec, i v procesu spolupráce s herci jako režisér nebo pedagog, ve finále vznikají emoce, ale u diváku. U nás emoce také vznikají i v životě, i na scéně, jako výsledek jednání. Nikdo nekřičí, nebřečí, pokud se neodehrála nějakou událost. Takže vlastně v životě podle mě jednáme vždycky až na stav, když máme depresi. A jenom v depresi nevíme, co chceme, nemáme jasný cíl. To samé v herectví, to samé v životě. Takže se snažím být konkrétně a stručně, ale je to fakt složitý.
1: Na to věřím. Umí být divadlo do určité míry třeba terapií nebo i únikem, že do toho opravdu tak, jak se říká, zahučíte a jste v tom úplně ponořená a v tu chvíli nejsou ty okolní starosti toho běžného dne?
2: Určitě, protože když ty opravdu skoncentrovan o 100% na něčem, kdy nemáš ani procento na to, aby být skoncentrovan na něčem jiným, to je terapie. A také je to terapie, protože, jak říkali naši profesoři kdysi, v čem je rozdíl mezi tím, jak plačeme, brečíme v životě a na jevišti jako herci. V životě člověk nikdy z toho nemá pocit radosti. Teda pokud mě brečí zrovna z radosti. Ale v nejvýště, i když hraju dráma a brečím, ve finále mám pocit radosti, katarzy. A to je ten rozdíl, hlavní rozdíl mezi uměním a skutečným životem.
1: Měla jste někdy nějakou roli, kde by se vám právě tohle třeba propojilo? Že byste hrála třeba nějaké pohnutí a osobně se vás to tak dotklo, že byste třeba i tu svou vlastní opravdu upřímnou slzu ukápla?
2: Ne. A dokonce si myslím, že aspoň takhle zatím stojím, že není to správný pojem celkově třeba školy prožívání. Existuje škola prožívání divadelně, ale existuje škola předvádění. Ničem ani se nikdy kříží, ale je to na dlouhý povídání. Nicméně, já vždycky říkám, nesmíme zbláznit, když hrajeme Ofélie. Nesmíme zemřít. To jako by nebylo by už umění. Ale vyhledat, rozebrat, pochopit podobnou situaci, kterou jsme mohli třeba i zažít a představit a propojit to s magickým kdyby, tak to nám hodně pomůže. Já si myslím, že to prožívání často se nesprávně traktuje. Prožít ve smyslu školy divadelní znamená jednat a myslet v reálném čase ze 100% koncentraci. A výsledek takového důsledního a logického myšlení v přítomnosti teď a tady s partnerem vzniká kouzlo umění a divadle, kterému věříme my nejvíště jako herci a diváky. A to je ten úkol, který nasleduje opravdové divadlo, opravdové umění, aby člověk uviděl nějaký příběh v obrazu, ve klavíru nebo na divadle, uvěřil tomu a prožil nějaké emoce. Ale cesta k tomu, aby divák takhle to prožil, právě leží úplně jinde. Stanislavský a Vachtangov zakazovali hrát emoci. Oni říkali, jednejte logicky a důsledně. A jako výsledek přijde emoce. A si myslím, že to patří všemu, co se odehrává s člověkem v životě. Hmm. Ve chvilku, když jsme jenom v emocích, my nedokážeme nic. Jen zbláznit. Takže, aby se vrátit takový oklíko k tomu, na co jsi se ptala, ne, nikdy jsem to nezažil, ani myslím si, že je to správně.
0: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: na dřeň.
1: Jak už jsme tady říkali, tak většina vašich her je autorských. A dají se v nich dohledat třeba i určité momenty vašeho života nebo emoce vašeho života, které jste do nich nějakým způsobem vložila?
2: Určitě. Všechno, asi všichni hry tak či onak zrcadlí můj osobní život. Když koukneme na zmíněnou Marlene Dietrich, taky jsem musela opustit Rusko, nechtěla tam zůstávat, nesouhlasila s režimem a taky jsem přijala ten život emigranta. A je to složitá cesta. Samozřejmě tam se promítají, mají nějaké sympatie či antipatie v tom. Takže dá se říct, že tam se promítají ty moje emoce. Nebo v představení Buenos Aires výstupce, které zrcadly zase dějiny první půlky 20. století. Každé scéna je nějaký evropský město a každá scéna končí, když člověk prožije ten příběh 3,5 minutový nejvýště a ve finále pozbírá kufřík a utíká z Berlínu nacistického nebo Prahy v druhé světové válce nebo ruské říjnové revoluce. Odkud ty příběhy vznikly? Ano, jsem sbírala sice příběhy ještě v Argentině, když jsem tam byla a v institutu emigrace, ale samozřejmě to jsou příběhy tak či onak moje. A silně se tam promítají, ano.
1: Jak je pro vás vlastně náročné to, že jste do určité míry, a možná mě opravíte, taková vykořeněná? Jak vnímáte pojmy jako domov, vlast a jak se to třeba proměňuje během těch let? Protože v Praze už jste taky nějaký ten pátek.
2: Už jsem říkala asi několikrát, že dřív, když jsem říkala jedu domů, já jsem myslela, že jedu do Moskvy nebo do své čtvrti, kde jsem bydlila, ale poslední 24 roky... Už jsem tady a asi po 5 letech už jsem říkala, že jedu domů a myslela jsem tím do Prahy. V něčem dá se říct, že už tady je můj domov. Ano. Na druhou stranu samozřejmě jsem vykořena, protože nikdy třeba nedokážu se vrátit ani do Moskvy. Jednak nechci, za druhý ani nemůžu. Jako v rodině máme takzvaný cizí agenti a tím pádem je to i nebylo by možné, ale nikdo ani nechtěl by, to je už jiná věc. Na třetí stranu jsem takhle zvykla od dětství. Já mám v sobě namíchané hodně odlišných kořenů. Moje prababička byla Němka čistá. Moje babička byla napůl Arménka, napůl Němka. A otec byl aškenazijský žid, který se narodil na druhou stranu už v Moskvě v roku 1925. Už samotný to, jak to je ve mně namíchané a všichni ty konflikty, které třeba národnostně vznikaly, donutilo mě k cestě, kterou by jsem pojmenovala kosmopolitní. Vždycky se postavím proti. Když je hodně Arménců, budu podporovat Židi a Němce. A obráceně. Je to náročné popsat, co se děje vevnitř, když ty můžeš a umíš empaticky soucítit v odlišných situacích s různými lidmi. Na druhou stranu kosmopolitismus v umění mně se líbí. Takže moje bída v osobním životě je za mě velká výhra v profesním životě. Nikdo neříká ve světě, že Miloš Forman byl Čech. Teda říkáme samozřejmě, ale on vytvořil něco, co vychází za hranici. To, co je na piedestálu, to, co je na vrcholi umění. Nebo nikdo neříká, že Mozart je rakouský skladatel.
1: To už žádno světový.
2: Světový. Takže umění podle mě nezná hranic. A tohle to mě strašně líbí, že tak v mé představě to je nejcennější, co může být. Nikdo neříká, my nepamatujeme, Pelé je jaký fotbalista, odkud je, nebo nevím, Maradona, nebo Messi. Teda pamatujeme si, sport je spojený s politikou a tak dále, ale časem už si nepamatujeme to další generaci. Zkrátka, umění musí překračovat hranici. Špatný člověk, zlý člověk, nebo zlost, zlý věci nemají národnost. Stejně jako dobré věci nemají národnost. To jsem chtěla říct. Takže v umění v něčem je to výhra.
0: Rádio Praha 107,1 FM.

0: na dřeň.
1: Setkala jste se někdy třeba s nějakými pohledy okolí, jako odkud, že to jste a vy sem nepatříte?
2: No samozřejmě, nikdy nepřijdu o svůj přízvuk a nikdy nebudu ideálně mluvit česky, protože ještě nemám na to jakoby zvlášť nějaké schopnosti. Takže to je úplně normálně, že se setkávám s tím běžně. Nejsem v Americe, ve které všichni mluví s přízvukem tak, či ona. I ve filmech. Ano, takže se s tím musím uznat, že se sem setkávala. Ale víte co, když někdo slyší můj ruský přízvuk a něco začíná trošku nadávat nebo má nepříjemný k tomu přístup, já to beru úplně s pochopením. Na rozdíl od spoustu lidí, kteří tady žijí, jsou Rusové, ani beru to s pochopením. Protože já dovedu si představit, co znamenal pro spoustu rodin 1968 rok třeba. Takže vlastně empatie tady mě také v tomhle pomáhá, aby se neurážit. Protože si myslím, že nemůžeš se urážit a musíš chápat, proč lidi můžou na to takhle reagovat. Jednoznačně věci neexistují. Takže asi jsem vám odpověděla na otázku, že s tím jsem samozřejmě setkávala několikrát, ale musím uznat, že spíš si pamatuju, jak jsem se setkávala s tím, že lidi říkali, no, jste krásně mluvící česky. Já říkala, děkuji, že lžete, ale děkuji. A tak dál. Takže pamatuju ti lidi, kteří naopak mě přijímali, nehledě na spoustu výhrad. A tam jsem vděčná asi víc. To si pamatuju víc.
1: Oklikou se vrátíme zpátky tam, kde jsme začali. A sice k letní Grébovce, která odstartuje za nějaký zhruba měsíc. Máte nějaký speciální rituál, který uděláte, když to má začít, tak aby to jako vyšlo?
2: Rituál asi nemám. Mám spoustu práce.
3: To se předpokládá.
2: Samotný rituál je to ta krásná Grébovka. Ta letní Grébovka s divadlem má. To už je krásný rituál. Rituály vznikají, začaly vznikat před pár lety u diváků. Já koukám, že k nám přichází krásně oblečené dámy a pány a prostě jdu svátečně oblečeně. Tak to už je rituál. Ale prostě rituál, který jsme vybudovali těžkou práci. Protože jsme k tomu, aby to prostě všechno se odehrávalo, bylo nutno zařídit spoustu věcí. Pokaždé jsme stavili podium, pokaždé jsme stavili všichni ti židly, pokaždé jsme tam úplně za pár hodin museli ze začátku všechno vybudovat a pak zbourat večer a jít spát. Takže my žijeme v parku asi měsíc a to je asi rituál.
1: Nejen o letní Grébovce jsme dnes v pořadu Až na dřeň mluvili s Marionou Arzumanovou. Díky moc za to. Mějte se moc krásně, ať se vám to vydaří.
2: Děkuji, přijďte.
1: Nashledanou.
2: Nashledanou.
4: A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také jako podcast v archivu Českého rozhlasu nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně. I see a million faces I'll never know, and I'm losing my patience. I'm scared the city's gonna swallow me whole.

0: Kilometry Jiřího Ješka.
1: Příjemný poslech u dnešních kilometrů vám od mikrofonu pře Karel Janů ve studiu Radiožurnálu Sport. Vítám Martina Charváta. Martin, hezký den.
2: Hezký den.
1: A hezký den přeju i Jiřímu Ješkovi. Jirko, krásný den. V cyklistickém dresu si dneska dorazil.
3: Krásný letní den.
1: Je teplo venku, tím jsem chtěl začít. Je teplo.
3: Je tam peklo, ale já to miluju, takže já jsem spokojený.
2: I já souhlasím.
1: I ty souhlasíš, že je tam teplo.
2: Už ano.
1: A ty to miluješ, ještě tohle teplo?
2: Ne, tohle už je moc. Tak jako 34, to už prostě není zdravé.
1: Já jsem nikdy nevěděl, já jsem si říkal, jestli na tohle si nečekal třeba.
2: Čekal jsem na těch 30, to bylo opravdu jako podle mě úžasné, krásné, v lese je to nádhera v těch 30. To prostě cítíš, jak zároveň jako ten les dýchá, protože je jako nucený dýchat tím teplem a zároveň tam máš prostě příjemnou teplotu, když nejsi na nějaké rozpálené cestě. Chápu, že pro někoho, kdo jezdí na silnici, to už v těch 30 jako k nevydržení.
1: Se ale strašně líbí, jak les dýchá třeba ve 13 stupních, to úplně miluju. Jirko, teplo. Minulý víkend ty si jel letup, tak se tě chci zeptat, jak se vám to jelo?
3: No, bylo to jako hrozně hezký zážitek pro mě. Pro mě velice emotivní, protože se to vedlo tentokrát po jiných cestách. Vyráželo se z Prahy na tentokrát jeho východ. A byly to silnice, kde já jsem se učil jezdit na kole, kde jsem začínal s cyklistikou. Takže to byl pro mě jako tak krásný návrat asi o 30 let zpátky. Ale bylo to hrozně fajn. Jediný, co mě zaskočilo, že ty kopce, který jsem si pamatoval, když mi to jelo a když mi bylo 20, tak mi najednou přišli, že jsou úplně jiný, že jsou prudší, delší a že to víc bolí, ale bylo to hrozně fajn. Já jsem si vybral skvělou skupinku, jel jsem někde na té střední trase okolo mezi, já nevím, 60. a s tím místem, takže už se jelo jako pomalejc, než úplně točilo, ale zase jako odsýpalo to, takže byl jsem naprosto spokojený. Strašně se mi to líbilo.
1: Nová trasa tedy, palec nahoru.
3: Palec nahoru, i co se týče silnic, i co se týče pro mě tý krásného návratu do míst mých začátků. A je to maličko těžší, než se jezdilo na to Křivoklácko k nám, kde teďko bydlím, protože tam bylo několik jako jasných kopců, ale mezi tím se dalo svést po rovině. Tady vlastně rovina bylo jenom posledních 15 kilometrů, návrat podél Vltavy zpátky pod to poslední stoupání, takže jinak to bylo pořád nahoru dolů a spoustu lidí to překvapilo, spoustu lidí bylo zaskočeno i tím teplem, takže občerstovačky jeli naplno, chci poděkovat všem dobrovolníkům. Musel jsem tam trošku korigovat některý ambiciózní závodníky, který tam agresivně křičeli na ty dobrovolníky na těch občerstovačkách. Prosím vás, když najdete o vítězství, když najdete fakt o první až pátý místo, tak buďte milí na těch občerstovačkách. Ty lidi tam nejsou zaplacený od toho, aby vám sloužili, ale chtějí vám pomoct, tak se k ním chovejte, prosím vás, slušně.
2: Jenom mě trochu zaujalo v tom předchozím. Profilově ti to sedělo a co kvalita silnic v tomto kraji?
3: Asi stejná jako u nás. Já myslím, že se to kolem Prahy fakt zlepšuje. Některé ty silnice byly pokrytý fakt úplně novým asfaltem, hrozně příjemný a to, co, kde je ještě pořád ten starší asfalt, který je takový lepený těma plástama, tak jako jasně, ale s tím musíme počítat.
2: Protože organizátoři sami upozorňovali, že někde jsou jako vyloženě v kamenném přívozu staré mosty, situace, které jsou jako cyklisticky trochu nebezpečné, ale prostě nový most kvůli tomu samozřejmě neuděláš.
3: Ne, tak na těch 100 kilometrech nebo 130 kilometrech u té dlouhé trasy vždycky bude nějaký úsek, kde bude nějaká roleta nebo prostě ještě neopravená silnice. Ten most právě v tom kamenném přívozu je zúžený, projíždí se tam takovou brankou, aby tam nejezdili auta, tak tam projížděli jenom cyklisti a musel tam jet člověk jeden vedle druhého, teda jeden za druhým, ale jako já si myslím, že tohle nikoho, kdo se vydá do takového závodu, nemůže zaskočit.
1: Minulý týden v kilometrech jsme měli Simonu Bubeníčkovou a Metodě Jílka. No a Mety jel ten dlouhý závod na 130 kilometrů. Já jsem v neděli jsem se pak viděl s Petrem Fialou, který dojel druhý. A tedy ne, že by to bylo překvapení, že Metodě Jílek dojede v závodě, který má být pro amatéry na 7. místě. 7. dojel Metodě Jílek. Ale tedy ty recenze vlastně od Petra Fialy, který je taky takový poloprofík nebo minimálně bývalý, tak byly tedy, že Metoděj nejen, že se tam držel opravdu srdnatě až do toho posledního kopce, ale že tedy střídal, poctivě tahal po rovinách a že tedy cyklisticky je na tom jako velmi dobře, prý i technicky, tak teda smekáme. Před olympijským šampionem samozřejmě.
3: No já si myslím, že to jako nemohlo být pro nikoho překvapení, nebo já nevím, co čekali závodníci. Já kdybych viděl Metodě na startu, tak jako jasně, tak ho pasuju do první pětky, protože já si pamatuju, když závodila Martina Sáblíková naplno ty první ročníky letap, tak také vyhrála ten ženský závod, byla schopná vyhrát mistrovství republiky mezi vlastně profesionálkami našimi.
1: Ona snad jednou vyhrála i ten francouzský letap.
3: A vyhrála, Martina. Přesně tak, vyhrála ženskou kategorii na té francouzské letap, takže jako rychlobruslaři trénují na kole úplně stejně, jako trénují na těch nožích a jako ta výkonnost olympijského vítěze musí být daná. Takže možná jenom nějaká zkušenost větší s tím závoděním, ale měl tam kolem sebe soupeře typu Daniela Turka nebo právě Petra Fialy a to jsou opravdu profesionálové. Takže prohrát s nimi pro Metodě Jilka vůbec nemůže být jako nic špatného. Naopak, prostě sedmý místo v takhle, jako podle mě už dost vyhroceném závodě, protože ta dlouhá trasa opravdu láká nejenom takové ty poloprofesionály, ale i ty nejlepší amatéry, kteří vlastně té cyklistice věnují celý svůj život. Tak to je prostě super výsledek. A zase to bylo další příběh toho dne, měli jsme tam, byl tam Peťo Sagan, takže velké lakodlo pro fanoušky cyklistiky.
1: A faninky.
3: A faninky samozřejmě. A jako tím, že bylo opravdu hezký počasí, nebylo, jako takhle, bylo horko, bylo dusno, ale nebylo to tak strašný, jako jsou třeba ty dny teďko, tak myslím si, že všichni si to užili a jako všichni dojížděli do cíle unavení, protože ten poslední cílový kopec po kostkách, vlastně kilometr vlastně po celém závodě ještě stoupat k České televizi od Vltavy vlastně přímou cestou do toho kopce po kostkách, zaskočilo spoustu lidí, ale po té únavě byli všichni v cíli šťastní a spokojení, takže myslím si, že to byl krásný den.
1: A stihli jste to, mám pocit, všichni před bouřkami, nebo ono to tak trošku hrozilo, celý den ta předpověď byla taková nejistá.
3: Stihli jsme to, já jsem se tam ještě strašně dlouho po dojezdu věnoval lidem a odjížděli jsme až téměř jako, já nevím, v podvečer a přijeli jsme domů a bouřka byla až večer, takže myslím si, že i organizátoři stačili sklidit to nejdůležitější, což já na ně vždycky myslím, jo. Já si vždycky užívám tu krásnou atmosféru toho závodu a pak si, když odjíždím, uvědomím, že ty plůtky, že ty stany, že všechny ty občerstovací zóny, všechny toalety, že to musí člověk někdo ten organizační tým uklidit, tak to se vždycky jako v duchu jako modlím, abych tuhle tu roli nikdy nedostal, abych si mohl užívat ten závod, ale neměl na starosti tu organizaci.
2: Posloucháte kilometry Jiřího Ježka, sám Jiří Ježek byl na kole, já v minulých dnech jsem spíše pracoval a ani na kole, ani na běhání jsem moc času neměl, ale ty ses byl, Karle, docela projet.
1: Já jsem se byl v neděli projet právě s Petrem Fialou, který bez problémů po tom, co v sobotu dojede druhý na dlouhém letapu, tak se jede vyšlapat z Prahy do Varnsdorfu a zpátky a ano, 315 kilometrů, vlastně po třech skupinách v 15 lidech a chci to jenom tady zmínit, protože mi to vlastně přijde, že v té aktuální mojí fázi cyklistiky tohle jsou přesně ty akce, které mě prostě strašně baví, protože se nikam nezávodí, jede se v té skupině, kde se sejdou lidé, kteří jsou na tom podobně, ale nicméně u takhle dlouhé trasy prostě na tom všichni stejně nejsou a všichni si vzájemně musíme některé fázi toho dne pomoct, musíme na sebe počkat, musíme prostě si potahat někdo víc, někdo míň, podle toho, kdo jak může, a bylo to velmi povedené přes tu extrémně vysokou teplotu. Jeli s námi v mojí skupině dvě slečny, nebo paní, oni by asi nechtěli, abych jim říkal slečny, ale dvě dámy, které tedy tam rozhodně nebyly nejslabší, takže to je vždycky prostě pro mě jako něco neuvěřitelného a bylo to strašně fajn.
3: Kolik tam bylo převýšení, ono z Prahy do Varnsdorfu a zpátky, to není úplně po rovině.
1: Ono se to dá udělat určitě i s nízkým převýšením, ale Jirka Dužár, který tohleto spolu organizuje, tak každý rok se to snaží udělat jinudy, takže tam jsme vlastně jeli přes Děčín, třeba přes Děčínský sněžník, což není úplně asi ta nejrovinatější trasa, ale je to moc krásná trasa, protože vlastně tam jsme jeli potom přes České Švýcarsko, tak to mělo asi 3,5 tisíce metrů převýšení tentokrát. No, loni měli, myslím, 4 tisíce, tak dá se to dělat ještě nesmyslně. nesmyslněji. Ale ta vlastně celá severní část je prostě úplně nádherná. Zpátky se člověk zase vrací přes Kokořínsko a zase taky to tady zaznělo ode mě už mnohokrát. Máme to tu strašně hezké. No. Jezděte na kole klidně i v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, není potřeba vyrážet jen a pouze do zahraničí.
3: No, já jsem se byl projet ve středu v Ženevě, protože tam byla představovačka.
1: Tam je to taky hezké.
3: Představovačka nového vozu. A byla tam vlastně celá partička, se kterou potom budeme na Tour de France, budeme se starat o VIP hosty, takže jsme se tam potkali, bylo to taková jako už předpremiéra toho, co nás čeká příští týden a bylo to strašně fajn. My máme nového ambasadora, Chrise Froomea, vyměnili jsme Andyho Šleka, protože...
2: Ten je taky v tvé partičce.
3: Ten je taky v mé partičce, takže Andy Šlek bude totiž dělat nově ředitele týmu Lidl Trek, takže musel tuhle tu roli ambasadorskou opustit, ale vyměnili jsme vítěze Tour de France za vítěze Tour de France. Chris Froome je neskutečně nadšený z té nový role. Je to pro něj novinka, on tuhle tu práci nikdy nedělal, hrozně se na to těší a je naprosto jako klientsky pro ty lidi je strašně příjemný. Bylo to vidět už tady, když se staral o ty hosty té premiéry toho auta, takže jsme to pojali tak, že jsme vyjeli, protože to představení toho auta bylo na nádherném kopci nad Ženevou. Prostě neskutečný místo. Jezdí se tam lanovkou, je to nějaký bývalý lom, a nahoře je ta platforma té horní stanice lanovky a tam byly připravené ty vozy a my, aby jsme tomu dali nějakou cyklistickou, jako cyklistický kolorit, tak jsme právě s Chrisem Froomem a asi s 25 různých lidí z celého světa vyjeli takovou serpentínou jedním ze stoupání z okolo Švýcarska na ten kopec. Přijeli jsme tam přesně moment, kdy se odhalovalo to auto při západu slunce, no prostě nádherný, ale co bylo hrozně hezký, fakt že jsem měl možnost celou tu cestu s tím Chrisem Froomem jet, zbavili jsme se o tom, jak si užijeme tu Tour de France a myslím si, že budeme mít jako zajímavého 100 kilometrů jednou. No. Když nevím, jak to bude s tím tlumočením, do rádia to není úplně ideální.
1: No.
3: Ale minimálně z něj budu tahat nějaký rozumy a nějaký vzpomínky. Je toho pořád plnej a hrozně rád o tom mluví, takže se hrozně těším.
1: Tak se moc těšíme, no. Jeden člen týmu Jiřího Ješka jde nově dělat šéfa Matyasi Vackovi a druhého jste si tedy opravdu polepšili, kromě místo jednonásobného vítěze máte čtyřnásobného.
3: Ale mám rovnou jednu zákulisní informaci, ano. Protože Chris Froome bydlí v Monaku, stejně jako Tadej Pogačar.
1: Ano.
3: A bavili jsme se o jako neskutečném talentu Tadeje Pogačara, což on může jako, já nevím, čtyřnásobný vítěz Tour de France, může to posoudit Chris Froome. A říkal, že absolutně nerozumí cyklistice. Že si myslel, že po těch čtyřech vyhraných Tour de France cyklistice rozumí. Ale on žil vlastně celou tu kariéru naprosto profesionálním životem, hlídal si životosprávu, prostě žádné víno, nic, prostě celý rok striktně jenom to, co je podpora jeho výkonu. A říkal, že teď nedávno 3 týdny vlastně před Tour de France byl pozvaný na nějakou party firemní v Monaku a tam ve 2 ráno na diskotéce Tadej Pogačar v totálním jako laufu jel úsměv od ucha k uchu a užívá si života 3 týdny před Tour de France. On říkal, Chris Froome říkal, já to absolutně nechápu.
1: No, tak to je hezká zákulisní informace, tím se možná dostaneme za chviličku k tomu nejslavnějšímu cyklistickému závodu sezony a kdo by ho tak asi zhruba si myslíme, že mohl vyhrát. Je to zajímavé, no, protože vlastně já jsem nedávno taky četl zajímavý rozbor celé té doby kolem stáje Sky, která takhle zpětně to vypadá, že byla tak strašně dominantní. Ano, ona měla výborné cyklisty, prostě Geraint Thomas, Chris Froome, Egan Bernal a všichni Wiggins, kdo vyhráli, tak byli fantastičtí, ale ono to takhle zpětně vypadá, že oni opravdu předběhli svoji dobu jako profesionalitou. Hmm. Opravdu oni byli těmi průkopníky, všechno aero, prostě vyřešené jídlo, a prostě regenerace, všechno. A vypadá to, že tak, jak je ti ostatní doběhli, tak když se potom k tomu všemu dostanou ještě jezdci s talentem Tadeje Pogačara, tak ty staré rekordy, ty časy prostě padají, no.
3: Je to přesně to, o čem vždycky mluvím při těch mých inspirativních přednáškách. Je to prostě konkurenční boj. A vy, když jste lídr, něco vymyslíte, máte nějakou svoji výhodu, kterou porážíte tu konkurenci, tak ta konkurence se to samozřejmě dozví a začne to dělat taky. Ale může se stát, že v těch slabších týmech nebo firmách, to je jedno, v jakémkoliv konkurenčním prostředí, jsou daleko talentovanější jedinci než ten aktuální lídr. A ten aktuální lídr je lídr jenom proto, že má nějakou svoji výhodu. Jenže tuhle tu výhodu už druhý rok vlastně jako můžete hodit do koše, protože už oni vědí všichni a používají to samý. Takže ten lídr musí každý rok přijít s něčím novým. A to je strašně náročný na energii, na to vymýšlet pořád ty krůčky, být ten krok před tou konkurencí. A tohle Sky prostě se jednou vyčerpalo. Všichni ostatní začali dělat to, co Team Sky, a tím, že tam byli talentovanější, nebo to šli dělat s nějakým větším hladem, protože dlouho nic nevyhráli, tak ty týmy ten Team Sky přeskočili, no, a dneska Ineos jako pořád je ve špičce, ale už to není tak dominantní. Teď musí prostě zase je v této roli UAE, ale jednou taky jim dojde palivo, ne, nemyslím finanční, to asi ne. Ani to palivo, které je v zemi, přesně, ale dojde jim prostě ta invence, nebo ta energie pořád být lepší. Ono to stojí strašně sil, jako pořád být lepší před tou konkurencí. A i ten tady Pogačar jednou skončí, podle mě právě na to, že už nebude chtít.
2: No to on už naznačuje u Tour de France, že on tam vlastně zas až tak moc úplně nechce, ale jeho stáj chce, sponzoři chtějí, vlastně celý cyklistický svět chce, takže...
3: Vyždí máme ho dost
2: no, do mrtě. Tam vlastně jako musí jet, no. Nebo zkuste si představit, že on by prostě řekl, já tam nepojedu už čtyřikrát, nebo teď možná bude po páté, pravděpodobně bude po páté, tak já už tam nepojedu, no, tak to on přece jako ve svém věku ještě... jako pro ten cyklistický svět nemůže udělat.
3: A ještě k té hladovosti, měl jsem možnost na Letap v cíli mluvit s Pavlem Bittnerem, který se tam přišel podívat, a myslím, že neprozradím nic, co nemám. Říkal mi, že se cítí skvěle, že vůbec vlastně není na něm znát jakoby to zranění, že by ho nějak limitovalo, a naopak, že se těší na Tour de France. A že má i pocit dokonce, že tím, že chvíli musel ležet v té posteli kvůli tomu zranění, tak že je odpočatější a že je takový hladovější, šťavnatej, takový mi přišel, a že myslím si, že jako taky se máme na co těšit.
1: Je to tak, on v pondělí vlastně na online setkání s novináři říkal, že se jenom po debatě s týmem rozhodli, že nakonec vynechá to mistrovství České republiky, kam se chtěl podívat prostě, protože je to vlastně v jeho regionu, on to zmiňoval mnohokrát, že zas tak často nemá příležitost prostě zazávodit si doma. Takže i z toho důvodu se chtěl ukázat rodině, prostě kamarádům, ale že nakonec si řekli, že i vzhledem k těm teplotám, které očekáváme prostě o víkendu, vzhledem k tomu, jak ta trať je strašně těžká, a že on by tam vlastně opravdu neměl asi to tak prostě je, on by neměl šanci to vyhrát. Takže asi bude logičtější potrénovat a prostě spíš taky neriskovat, třeba je to hromadný závod, tak zbytečně spíš pořád je v té fázi rekonvalescenční, tak chce být prostě na tur připravený.
3: Přesně tak.

0: a ty můžou udělat chybu i třeba právě z té únavy, z toho horka, tou náročnou tratí, ve sjezdech, ve stoupáních a tak dále, a jakýkoliv další karambol by byl naprosto zbytečný.
1: Přesně kvůli tomu, co jsi zmiňoval, Karle, to u něj vlastně dává jednoznačně smysl. A navíc on vzhledem k tomu, jak je postavená Tour de France, tak on vlastně potřebuje tredy relativně od začátku a na druhý týden především, takže teď vlastně pro něj vynechat závod, který pro něj úplně není postavený, leda, že by tak dva, tři lepší, kteří tam jsou zjevně a v kopcích by měli být lepší, tak že by to nějakým způsobem jim nevyšlo, což se jako nedá předpokládat.
2: No. Tak už jsme ten krok udělali, tak ho pojďme vlastně došlápnout. Příští týden už Jiří Ježek totiž bude v Barceloně, nepletu se, Jirko?
0: Ano.
2: Protože právě tam začíná letošní cyklistická Tour de France a když tedy, aby to dávalo aspoň trošku smysl, to vezmeme od české účasti, tak Matyáš Vacek, Pavel Bittner, to jsou dva Češi, kteří se letos představí na tom nejprestižnějším etapovém závodě na světě. Tak pojďme na to, jak to vidíme s jejich šancemi, s jejich nadějemi realisticky, co od nich můžeme čekat?
0: No, realisticky, optimisticky musím říct. U obou. O Pavlu Bittnerovi jsme mluvili a Matyáš Vacek, já myslím, že třetí místo na jednom z nejprestižnějších etapáků, které jsou v tom levelu pod Grand Tour, pod Vueltou, pod Tour a pod Girem okolo Švýcarska. Třetí místo celkově. Tyjo, ježišmarja, to jsme tady fakt dlouho neměli. A myslím si, že bude ještě lepší, že ještě to nebyla jako ten vrchol té jeho formy, že to bude gradovat právě na té Tour de France. A teď jenom musíme čekat na to, jaké dostane role. Komu bude pomáhat, jestli dostane volnou ruku třeba v nějaké etapě, takové té střední kopcovité etapě, to si myslím, že by bylo pro něj. Bude určitě důležitým členem pro týmovou časovku, protože v té se fakt jako neskutečně zlepšil. Bylo to vidět i včera na mistrovství republiky, kde vlastně druhému dal 2 minuty.
2: No necelé Otrubovi.
0: No, Jakubovi Otrubovi, který je výborný časovkář. A bylo tam teda vidět na té časovce, když teda odbočím od Matyáše Vacka, jak je strašně důležité jezdit v těch nejprestižnějších týmech, protože vlastně ve všech kategoriích i v té ženské kategorii, jak v tom českém závodě, tak v tom slovenském, vyhrála vždycky ta, která jezdí v tom nejlepším týmu. U chlapů to bylo jasně daný, první čtyři naši závodníci v těch profi týmech a pak teprve pátý Michal Kukrle, první zástupce jako domácího týmu. Prostě ta invence do té techniky, do toho posedu, do, já nevím, aerodynamických tunelů, kombinéz, kde fakt hraje roli, jestli ten rukáv je posunutý směrem dopředu nebo dozadu, jestli ten šef je o 2 cm vedle ušitý a ta kombinéza, jestli šel někdo opravdu, kdo umí šít aerodynamické kombinézy, tak to pak hraje strašnou roli.
2: A tohle je vlastně ta jediná věc, a nechci naštvat ani tebe, ani nikoho, tohle je vlastně ta jediná věc, která mi na těch časovkách a týmových časovkách vadí, že ti nejlepší prostě ještě mají nejvíc peněz a dostávají ten nejlepší materiál. Že prostě ten, kdo je nejnadanější a tam prostě Matyáš Vacek právě patří, on si to zaslouží, aby se o něj takhle starali, tak právě ti nejkvalitnější fyzicky a psychicky závodníci pak ještě mají čas a peníze a ten nejlepší materiál a tím pádem prostě ti ostatní vlastně proti ním takhle na šampionátu republikovém nemají šanci. No.
0: Na druhou stranu to je prostě ten vývoj a my jako civilizace furt se chceme zlepšovat a furt chceme prostě být lepší, výkonnější, rychlejší a prostě to tak je a pak teda je zase fér na druhou stranu, že tuhle tu šanci dostanou ti talentovaní a ti, kteří jsou ochotní na sobě nejvíc pracovat. Protože Lempla a netalentovaného by si ten tým nikdy nevzal.
1: Pardon, vrátím to zpátky na Tour de France.
2: Ano, je to skvěle.
1: Matyáš Vacek, Tour de France. Podle mě bude mít nesmírně složitou úlohu, protože tým s ním počítá pro Pedersena. Tým s ním počítá také jako pomocníka k Ayusovi. Můžeme debatovat o tom, jak dlouho Ayuso reálně bude v boji o nějaké velké vítězství nebo velké výsledky v celkovém pořadí. No.
3: Ty mu moc nevěříš, Martin.
1: Úplně ne, potom jak mě zklamal na Vueltě, jsem mu věřil, tuším, že a to nebylo teda nic moc. A teď ještě k tomu by něco měl nebo mohl zkusit teoreticky pro sebe, až dostane volnou ruku v nějaké z etap, která nebude ani pro jednoho z nich, což teda jako to tam moc nenajdeš.
2: No budou tam, no, jako jsou vždycky, na každé Tour de France jsou vyloženě etapy pro únik, no.
1: No a ty předtím pomáháš jednomu z nich.
2: Je to ta,

0: No, ten další pomáháš přesně druhému z nich a no, mezi tím by si ještě něco měl udělat sám. No. Těžké, nesmírně těžké, navzdory tomu, že souhlasím, že má fantastickou výkonnost.
1: A jenom k tomu chci dodat, že vlastně proč je vždycky se říká, že je tak strašně těžké vyhrát etapu na Tour de France, no protože to je ten závod, na který úplně všichni se snaží mít tu formu nejlepší. To je prostě vrchol sezóny pro 99% lidí, kteří tam odstartují. A teď tam je možná nějaká etapa, do které možná Matyáš Vacek dostane povolení zkusit to, ale to vůbec nezaručuje, že se on dostane do správného úniku a pak z té skupiny ještě. Je to prostě něco úplně neuvěřitelně těžkého, ale všichni bychom to Matyášovi strašně moc přáli. Říkat, že by si to zasloužil, je prostě nesmyslná věta, jo, zasloužil, ale takových je tam spousta. Ale já mu letos fakt věřím. Já si myslím, že to, co teď předváděl v těch kopcích ve Švýcarsku, tak to ukazuje, a on to sám potvrdil teda, že jako čísla tam jsou nevídaná. A já myslím, že by to mohlo klapnout. A myslím si, že zase bude ale zároveň chtít být tak důležitý, jako byl třeba jednou na Vueltě pro Matse Pedersena, že bude pomáhat, co bude moct. A je to prostě těžké, tahle pozice, no.
2: Pro mě on je přesně jako cyklisticky kopí Wouta van Aerta. Jo, výborná časovka, neskutečný tah, ochota se obětovat pro lídra, ať je to sprinter nebo vrchář. A neskutečná orientace v tom pelotonu, je vždycky tam, kde má být. Jo. Prostě máme tady přesně tenhle ten typ závodníka a i pro toho Wouta van Aerta je to hrozně těžký na tý Tour de France nějakým způsobem uspět. On může zajet časovku, ale vždycky tam bude někdo jako Filippo Ganna. Jo. Může zasportovat, ale vždycky tam bude někdo jako Jasper Pedersen. A pak, jak jsi mluvil hrozně hezky o těch několika etapách, které jsou pro ty úniky, to jsou takový ty středně kopcovitý dlouhý etapy ve středu Francie, tak to je přesně ta etapa, na který cílí těch, já nevím, 140 závodníků, který nepatří do té úzké skupinky několika vrchařů a několika špičkových sportérů. A pak je tam těch 140, který mají jedinou šanci v těchto těch pěti etapách nebo čtyřech etapách. A tam pak chce do toho úniku každý. A přesně, jenom se do toho úniku dostat, už je strašná práce. Já si to pamatuju ze své vlastní kariéry, kdy byly několik etap v některých etapových závodech, kdy prostě jsme se dohodli, že já chci zkusit do úniku. A jako dostal jsem se třeba v té etapě, kdy jsem fakt vyloženě strašně chtěl a dělal jsem pro to všecko, až třeba na třetí pokus, jo. A to už má člověk vystřílený pomalu všechny náboje, ještě ten závod ani nezačal.
0: A teď si vezmi Wouta van Aerta, tak Matyáš Vacek by vlastně na téhleté Tour de France měl předvést Wouta van Aerta verze 2022, kdy van Aert vlastně pomáhal výrazně Vingegaardovi v souboji s Pogačarem a ještě si jel pro zelený dres, jsme tam viděli, jak v tom stoupání vlastně člověk v zeleném dresu táhne někoho, kdo jede na celkové pořadí a bojuje o první místo. Jo.
2: A je schopný odpárat další tři vrchaře.
0: No, takže vlastně, jako aniž bych to chtěl stáji nějakým způsobem komplikovat, tak on by vlastně Matyáš Vacek potřeboval, aby tam Juan Ayuso vlastně vůbec nebyl.
1: No,
0: a nebo jako mu zbyde ta energie.
1: A nebo teda, Martine, jak ty vlastně říkáš, napodobil Wouta van Aerta verze 2022, což je prostě jeden z nejlepších výkonů jako cyklisty na Grand Tour, podle mě, který za posledních 10 let jsem na vlastní oči viděl. Děl úplně něco neuvěřitelného. Mimochodem, Jirko, Wout van Aert tam nebude.
2: No, to je smutný.
1: To je strašně smutný.
2: To je smutný nejenom pro mě, myslím si, že pro spoustu fanoušků, jak belgických. Včera jsme se o tom bavili se Zdeňkem Štybarem a říkal, že to je prostě jako samozřejmě pro tu belgickou cyklistiku, pro fanoušky Wouta van Aerta velká rána, protože přesně tyhle ty výkony na té Tour de France jsou doplněním toho jeho mistrovství v těch klasikách a právě i ten Wout van Aert je důvod, proč spousta těch Belgičanů na Tour de France kouká. Samozřejmě budou tam mít Remco Evenpoola, i když u něj člověk neví, jak to dopadne, snad, přesně. Takže je to prostě rána, no, ale prostě život je takový, bohužel, nešťastný zranění. Vlastně stejný důvod odstavil Kristýnu Burlovou z toho národního šampionátu, protože přesně naražený, nebo vlastně roztržený loket, do kterého se dostane zánět a pak prostě to tělo nefunguje, vlastně ani opřít se nemůže do řidítek, do těch časovkářských. Stopka prostě na několik týdnů. Vzhledem k tomu počasí by tam hrozila nějaká větší sepse, protože ten zánět v tom lokti by se mohl klidně rozproudit dál a hrozí otrava krve a tak dále. Nikdo to nechce riskovat. Bohužel, ale ten čas Woutovi utíká a kdo ví, kolik těch Tour de France bude schopný jet ještě, no.
1: No, já se tě na Remka taky ještě zeptám, ale na chviličku ještě zůstanu u týmu, tedy Wouta van Aerta. Včera navíc na italské časovce spadl Eduardo Affini, který taky tedy měl být jedním z těch hlavních motorů té týmové časovky, kterou se to zahajuje. A když se člověk podívá na tu sestavu, kterou Vismalí se bike oznámili, tak jsou tam fantastičtí cyklisté a člověk si říká, jestli tohle opravdu je ten nejsilnější tým, jestli tohle je tým pro dvojnásobného vítěze Jonase Vingegaarda, který by měl prostě nějakým způsobem přijít na to, jak porazit Tadeje Pogačara. No tak když se zeptám s klasikem, bude to stačit?
2: No přijde mi, že oslabují, jakože některé stáje posilují a oni se těch závodníků zbavili, některých, někteří jsou mimo hru a budou to mít strašně těžký, jako oproti těm dalším týmům, které mi přijdou neskutečně silný, tak ta Vismalize bike, podle mě Jonas Vingegaard není ten typ, který by si to zachránil sám, on potřebuje tu podporu a bude to mít fakt těžký. A ještě navíc tím, že odchází Grishan Irman, kterýho já jsem považoval prostě za ideálního sportovního ředitele pro tenhle ten tým, tak fakt se obávám, aby to nebyla velká blamáž. Možná ne, možná nás překvapí, ale já se bojím, že ten žlutý tým už nebude tak dominantní a už to nebude ta dvojka třeba za UAE, ale může klesnout v té hierarchii hodně hluboko.
0: Musíme jenom říct pro ty, co nás posloucháte, že v tuto chvíli, kdy se bavíme, tak vlastně Vismalize bike je snad jediným týmem, možná ještě jeden, dva další, které řekli svou nominaci konkrétně na Tour de France. Musíme se takhle bavit dopředu o celé té Tour de France, ale je u nich vidět, je to takové zvláštní, jo? Když ti Nierman odchází vlastně těsně před Tour, nebo se to dostane na veřejnost těsně před Tour, tak to nepůsobí prostě dobře. Jakoby marketingově to působí tak nějak, že je někde nějaký problém, že někdo potřebuje najednou rychle zmizet, že tomu nevěří. Je to takové zvláštní, no, celkově.
1: No, tak on hlavně určitě měl být tím sportovním ředitelem, který tam pojede. A to si myslím, že teď teda rozhodně nepojede, protože vlastně bylo oznámeno, že odchází do konkurenční stáje a to si myslím, že už nikdo nepřipustí, Jirko, no, jako on má jít do Lidlu a tady nebude, takže já si myslím, že to třeba jako je vlastně špatná zpráva i pro Jonase Vingegaarda a vlastně všechny ty ostatní, kteří na něj byli zvyklí, a to byl, jak říkal Jirka, to byl ten člověk, který měl prostě ten největší závod na starosti, no.
2: No tak právě, tím to zase získává prostě nový náboj a uvidíme, jestli využije třeba Lidl Trek nejenom služby Matyase Vacka, ale jestli využije prostě tuhle tu možnost poskočit vlastně na tu dvojku za UAE a bude mít tu ambici stát se prostě nejlepším týmem na světě, minimálně se vyrovnat Emirátům, a Lidl Trek tu ambici má, nakoupil přesně Grishu Niermana, nakoupil, bude tam Andy Schleck jako ředitel absolutní celého toho týmu. No, tak bude to jako další důvod sledovat tu Tour de France, protože tahle ta Tour de France napoví, jak se ta cyklistika bude vyvíjet v dalších letech.
1: Blíží se cyklistická Tour de France, pojďme zmínit jméno, které tady nemůže nepadnout, a to je tedy muž, který už ji čtyřikrát dokázal vyhrát, a není to Chris Froome, je to člověk, který letos bude chtít vyhrát po páté, tedy Tadej Pogačar a jeho tým UAE. Tadej Pogačar se taky představil na tom závodě kolem Švýcarska, stejně jako Matyas Vacek, a tak nějak v první etapě ukázal, že cyklistika není šablonovitá a vlastně ten etapový závod rozhodl v etapě, ve které ho rozhodnout neměl.
2: No, mě by tohleto být konkurentem tady Pogačara pro Tour de France, tak mě by to prostě vyřadilo z boje. Já, kdybych viděl první etapu na Švýcarsku a chtěl bych se podívat na svého soupeře, jestli třeba na tom není nějak špatně, nebo jestli jako dlouho jsem ho neviděl závodit, jestli třeba nepolevil v té snaze.
1: Jestli nestloustnul,
2: přesně, jestli nepřibral nějak moc. Tak mě by tohle normálně srazilo do kole. Ne, to byla naprostá dominance a podle mě to byla fakt jako součást psychologického boje. Teď vám ukážu, že jako já budu závodit na Tour de France takhle. Přidal plyn a byl pryč. Neuvěřitelný a myslím si, že jako jestli bude zdravý, jestli se nestane nic, tak jako to je neporazitelný člověk.
0: Říkal jsem si, jestli to nesouvisí trochu s tím, že se tady nedá soustředit pouze na poslední týden, ale už šestá etapa Tour je vlastně možná rozhodující, nebo může být teoreticky rozhodující, tak jestli náhodou tady Pogačar se nebude snažit hned jako od začátku jet co nejlépe, ne takové, že se vyčkávalo loni snad do 13., 12., nějaké prostě relativně jako do půlky Tour, kdy nechal žlutý dres drezem a tak nějak se soustředil na to, co rozhodovalo, ale že teďko prostě už v Pyrenejích to může být v minutách, no.
2: No, mně tam totiž jako přišlo už na tom Švýcarsku a vlastně asi si myslím, že takhle bude chtít závodit i na té Tour de France, že on už je jako v té kariéře na té úrovni, že už chce mít tu jistotu co nejdřív. Jo, že už nechce bojovat nějak dlouho o ten trikot, že prostě já si ho vemu v etapě, kdy se rozhodnu co nejlíp na začátku, ať mám náskok 7 minut a ať už mi všichni potom dají pokoj, ať ten boj vzdají a já už se tu Tour de France chci jako jako užít, dojezdit, jo, dojet s tím náskokem 7 minut, kdy vím, že vlastně už pak nemusím útočit v každé etapě a sbírat to po vteřinkách, jo, takže podle mě on si tam vybere na začátku té Tour, přesně třeba v té šesté etapě někde, nějaký moment, tam udeří, srazí všechny do kolen, bude mít, já nevím, 3-4 minuty náskok a pak už se uklidní a už, že už ani sebe, ani ten tým nechce týrat nějakým těsným soubojem.
1: Já si přitom myslím, že Christian Prudhomme to staví prostě a snaží se opravdu jako dělá, co je v jeho silách, aby se přesně tohle nestalo. Prostě podle mě, on když to začne rýsovat od nuly každý rok, tak si jenom říká, jak to udělat, prostě, aby to bylo co nejdéle vyrovnané, aby to co nejdéle bylo otevřené. Proto jsou ty nejtěžší etapy vždycky až jako na konci, 19., 20., ale prostě je pravda, já s váma oběma souhlasím, že si vlastně neumím představit, že v té šesté etapě, kde se jede přes Tourmalet a tam se nekončí, to by jako v minulosti přece byl problém, protože ty z toho Tourmaletu pak musíš sletět dolů a je tam další kopec, který mimochodem není už tak prudký. Takže když si představíme, že tam na tom Tourmaletu tady Pogačar zaútočí, nevím, jestli se ho někdo udrží, bylo by super, kdyby ano. Tak když ho pak někdo bude honit, tak ti, co ho honí, by teoreticky měli mít výhodu. No jo, jenomže kdo viděl letos tady je Pogačara, tak já nevím, ona si odstartoval 14krát a 11krát vyhrál a v tom jsou etapové závody. A on prostě si z toho vůbec nic nedělá. On jenom na té prudké části získá náskok a na té méně prudké nebo rovinaté ho vlastně nestrácí. A je to pravda to, co jste tady oba dva řekli, že začíná ten peloton být z toho poměrně frustrovaný. Myslím si, že z toho je frustrovaný Christian Prudhomme jako ředitel Tour. A my jako fanoušci cyklistiky si asi nemůžeme přát nic lepšího, než aby to tady Pogačar na tom Tourmaletu zkusil a na jeho zadním kole byl 1, 2, 3. Co? To bylo pěkné.
2: No, pak by to získalo ten správný náboj. Samozřejmě ten Tadej Pogačar je obrovsky sebevědomý. Ale tohle by mu taky jako kousek do toho sebevědomí jako zahryzlo. A v ten moment člověk začne panikařit, zvlášť když je to dlouhodobý šampion a teď najednou zjistí, že někdo mu šlape na paty a začne dělat věci trošku jinak, začne třeba o tom víc přemýšlet i v těch večerech na tom hotelovém pokoji, jo, a může se něco udát. Takže podle mě recept je přesně to, co říkáš ty, Karle. Udržet se v této šesté etapě, ukázat mu, že jako to nebude mít zadarmo. A pak,
0: No, ono se to vlastně stalo už i při Švýcarsku, že se mu něco jiného vkradlo do hlavy, protože ona tam spadla jeho přítelkyně, což podle reakcí lidí z místa, osobně jsem tam nebyl, soudím jenom podle toho, co mám zprostředkované a vlastně jste to určitě viděli také, tak bylo zjevné, že ho to jako rozhodilo, že prostě, jak jde o někoho blízkého, situaci úplně mimo kolo, mimo cyklistiku, tak tady Pogačar prostě není vždy usměvavý kluk a jsou situace, které ho nějakým způsobem mohou rozhodit z té cyklistické pohody.
2: Tak promiň, tohle by rozhodilo.
0: To je samozřejmé, ale
2: no jasně, to jako v tom profesionálním sportu, v jakémkoliv, to takhle funguje. Jakože máme naprosto fyzicky nadanýho člověka s neskutečným talentem, vlastně s tělem od Boha fungujícím, jo, který má navíc ten nejlepší tým kolem sebe a tak dále. A pak, ale pokud mu nefunguje hlava, pokud se stane něco v rodině, já nevím, zemře mu někdo blízký, pes mu odejde.
0: Snad ne, nic z toho.
2: No, ale ne, ale jakože jako, kdokoliv takhle, jako něco takového se stane, v historii to tak bylo, tak i sebelepší šampion, prostě když mu nefunguje ta hlava, když se stane něco v soukromém životě, tak jako ten sport jde stranou a nic ho u toho neudrží, u toho sportu, ty myšlenky jdou vždycky do té rodiny a tohle to prostě toho funguje, takže já se nedivím, že když ta Urška měla tak těžký pád a já jsem ho viděl a jako úplně se mi zastavilo srdce, jo. Tak když to vidí on, tak To je samozřejmě, já se divím vůbec, že to třeba to Švýcarsko dojel. Asi Urška mu dala na, jako vědět, že je v pohodě, ať to dojede, ale kdyby bylo něco horšího, tak podle mě okamžitě skončí a třeba na tu Tour de France ani nepojede, jo, protože už je v té situaci, že to nemá zapotřebí.
1: Ale asi teda, Jirko a Martine, když o tom mluvíme takhle, tak pokud se nebude dít něco nepředstavitelného nebo něco z téhle kategorie, kterou vy jste teď nastínili, tak před začátkem Tour de France v tomhle studiu asi nikdo nečeká nic jiného, než že tady Pogačar vyhraje.
0: Já samozřejmě nečekám nic jiného, ale historicky, když si vezmeme momenty ve světě sportu, kdy to lidově řečeno nemá kam uhnout, tak to častokrát někam uhne.
1: Tak to jsou 3000 kilometrů, kdy to kam má uhnout. No.
0: Víš, Jirko, o čem mluvím přesně?
2: Přesně tak,
0: je to situace, kdy tady každý říká, Pogačar vyhraje, jedeme o druhé místo, bavíme se tady o tom celou dobu, všichni se o tom baví, všichni to tak vidí. Je to prostě taková ta situace, kdy to nemůže skončit jinak. Prostě
2: to jako když
0: jeli
2: naši fotbalisti teďko na mistrovství světa, oni věděli, vyhrajou, jedou si tam pro titul, pro tu zlatou Nike a nestalo
0: se. No, ale tohle trošku jiná pravděpodobnost, co se týče tady Pogačara. Tak tady prostě je to celé narýsované tak, že tady Pogačar si jede pro své páté vítězství, nikdo o tom přesně, jak ty, Karle, říkáš, nepochybuje, souhlasím, ale historicky už se prostě kolikrát stalo, že takováhle situace tady byla, nejen v cyklistice.
1: Jo, víš, jak já to myslím? Já myslím, že když je vypsaný kurz na to, že tady Pogačar vyhraje Tour de France 1,25, tak
0: moc.
1: No, děkuju. tak myslím to vyloženě tak, že větší část toho, že to není 1,0, jo, je, že tady Pogačar musí ujet na silničním kole přes 3000 kilometrů po Francii, že jako tohle ten bookmaker tam dává víc, než že ho porazí Juan Ayuso, jo?
0: Ano.
1: Takhle to myslím,
0: ano,
1: takhle to myslím, že je favorit. Ne, že je to jasné, není to jasné, je to 21 dnů na kole.
2: Jeho může porazit jenom smůla, nebo prostě jako nějaká, v této situaci fakt, jako já to říkám otevřeně, prostě jeho může porazit jenom nějaká nepředvídatelná událost.
1: Balík slámy.
2: Smůla, cokoliv, jo. Ale jako nejhorší je, že člověk řekne třeba, může se mu přihodit nějaký pád, ale to, co jsme viděli na Milan Sanremo, se mu přihodil pád, jo, v rozhodujícím okamžiku, kdyby už nikdo jiný by ani na to kolo nesedal a šel by rovnou do auta si sednout a říct, dobře, tak mi to ujelo. A on na to kolo skočí, všechny předjede, řekne, co děláte, proč, jako nečekáte, dobře, tak já jedu, ahoj. A jasně, to je to největší favorit, ale ta Tour de France píše takový příběh v té historii století, že přesně nikdo to nemá garantovaný, bude si to muset oddřít, bude si to muset oddřít ten jeho tým, to taky není jednoduchý, vžijte se do role těch jeho pomocníků, kdy vlastně vy nesmíte zkazit jediný šlápnutí, jo? Protože tím vlastně můžete ohrozit tohleto, tu cestu za tím pátým vítězstvím.
0: I ten tým už to párkrát v posledních týdnech ukázal, že se to dá.
2: Jo, no.
1: No ale zároveň taky vždycky od těch lidí, kteří prostě jezdí s ním, tak cítíte, jak je to vděčná práce, protože vy se tam zabijete, ale on to skoro vždycky dotáhne.
2: Jo.
1: A jak to musí být psychicky jako úplně něco jiného, když ti pomocníci prostě tam do toho dají opravdu všechno. A pak v tom autobuse ta atmosféra spíše ano než ne je taková, tak jsme to, kluci, zase zvládli, že jo? Zase jsme vyhráli. Já, Jirko, skočím o tady Pogačara, protože bychom o něm asi opravdu mohli mluvit dlouho a asi by to bylo zbytečné. Jedno jméno tady zaznělo, Remco Evenepoel. Já se tě na něj chci zeptat, protože on nezávodí, on zvolil přípravu tím, že se schová a trénuje. Je to muž, který dokázal Grand Tour vyhrát, je to muž, který 2 roky zpátky byl třetí a vypadal výborně, vypadal fantasticky. A od té doby ale fantasticky nevypadá, když se jede déle než jeden den.
2: No, je to otázka. Já opravdu nevím, neumím si představit ten scénář takhle dlouho trénovat a pak to zkusit rovnou až na té Tour de France. Překvapilo mě fakt, že nejede ani tu časovku na tom národním šampionátu. Já bych jí bral minimálně jako rozjetí na tu týmovou časovku v Barceloně. Vůbec netuším. Nechám se překvapit. Fakt se nechám překvapit, protože ani tomu jako moc nerozumím. Samozřejmě, že chápu, že prostě někomu vyhovuje trénovat. Remco Evenepoel je dříč, neskutečný dříč v tréninku. Ten je schopný se vygumovat v tom tréninku úplně stejně jako v závodě. Takže nechce tam mít ten stres, nechce tam mít to loktování a možná se potřebuje na to těšit, protože i ten profesionální život je to prostě závodění. Pokud chceme jako být nasazováni do všech závodů, tak je to od vlastně téměř ledna v Austrálii až do hlubokého října. A pořád ta cyklistika je tak vyhrocená, že v každém závodě furt jste na lokty s někým, pořád se někam cpete, pořád někdo se cpe vám před kolo. Jo, je to únavný. Jestli potřeboval nějaký mentální relax, jezdit si sám na tréninku za skutrem, za motorkou, připravovat se a pak teda natěšený přijít na tu Tour de France, tak to může fungovat. Ale fakt se nechám překvapit.
1: No mají tam Floriana Lipovice, tak mě to zajímá, protože ten dojel loni třetí, Remco předloni třetí, tak jak to budou pánové kombinovat tohle, no? Možná uvidíme už v té šesté etapě.
2: Aby těch kohoutů zase v té boře nebylo moc, no.
0: A nebo Remco po úvodní časovce řekne, hele, koukej. A nadiktuje tu situaci. Ne, jako téma Remco Evenepoel vlastně nedokážu vůbec nic říct, protože nedokážu vůbec na té škále typnout, jestli to bude boj o třetí místo, kde by tak nějak teoreticky to mohlo vypadat, anebo jestli vlastně tam vůbec vydrží do konce a neskončí jak minule.
1: A první a druhé místo jsou jasné, nebo si myslíme, že nejsou jasné?
0: Já si myslím, že jsou jasné, protože Jonas Vingegaard to podle mě dokáže a bude druhý jasně, ale to, jakým způsobem to jako utichlo, relativně utichlo okolo Paula Sexase v posledních týdnech, tak je spíše dobré než špatné znamení.
1: Podle tebe?
0: Podle mě.
1: Protože spadl, no, tak se o něm... No.
0: Rozumím, ale je to taková situace, jakože když se o tom nemluví, tak Pavel Bittner také spadl a říká, že to vypadá poměrně dobře, snad opravdu ano.
2: No u toho Paula Sexase já fakt mám o něj strach, protože ten tlak na něj bude neskutečný. Jo? Média, fanoušci, organizace Tour de France, tým, v takhle jako... útlým věku, takhle těžký závod. Jasně, postavil bych ho tam, ale řekl bych mu, hele, očuchej si to, máš dvě, tři Tour de France na to si to oskoušet, úplně bez tlaku, klidně si zkus vyhrát nějakou horskou etapu, sleduj, co dělají, jak se chová tady Pogačar celou dobu, co dělá po závodě, co dělá před závodem, sleduj ty největší lídry té generace a uč se. A pak jednou třeba tu Tour de France vyhraješ. Tady Pogačar tady nebude jezdit do smrti a ty máš za 3-4 roky šanci se na té Tour de France ukázat. Ale pokud se tam zjeví on s touhletou aurou kolem něj a bude v pořádku a bude moci jet naplno, tak ty lidi ho zničej. Ty lidi ho zničej a bojím se toho.
1: Myslíš teď ten tlak veřejnosti?
2: Ten tlak veřejnosti. Takhle jako dopad Romain Bardet, takhle jako dopad Thibaut Pinot. Úplně stejně. V té Francii je to hrozně specifický. Ten závod má obrovskou sílu a tím, že ho ty Francouzi nejsou schopní strašně dlouho vyhrát, tak ten tlak se zvyšuje a každý talent, každá nová tvář v té cyklistice, o které se začne mluvit, a Paul Sexas v této roli je naprosto právem. To, co předváděl, nevím, co to bylo, Dauphiné?
1: Myslíš předtím ještě?
2: Předtím, jak byl s Tadejem Pogačarem. Ne, s Pogačarem byl někde...
1: Já to vymyslím. Na Strade Bianche s ním jel, pak s ním jel na tom, nevím.
0: Jak je tam jeden kopec v Belgii 40 km před cílem.
1: Lutych.
2: Ale... Lutych.
1: Ano. Lutych, Bastoň Lutych.
2: Na Lutychu. Jo, prostě byl tam s ním on, jediný. Ano. Jo.
1: A na redutě.
2: Tohle do té role pasuje právem, ale jako... Já být jeho manažer, já ho šetřím a postupně. Samozřejmě doba je jiná, dneska ty závodníci jsou už v 21 schopní trénovat jako 30-letý borec, jo. Ale pořád bych byl opatrný a bojím se, že Jako pokud on bude chtít závodit, tak ten tlak na ně bude strašně velký. Talent má neskutečný, může být klidně na třetím místě, ale bojím se, aby ho to nezničilo.
1: Já vím, že už jsme tady o něm mluvili, on totiž, když jsme říkali, že Lidl má hodně peněz a velké ambice, tak Decathlon vlastně platí to tež. Tam opravdu do budoucna chtějí uspět na Tour de France, teď to vypadá, že mají velmi mladého závodníka, který třeba za pár let by to tam třeba mohlo klapnout.
2: Myslíš,
1: myslím Sexase.
2: Já myslím Metodě Jilka.
1: Myslím Metodě Jilka, ano. Toho bych ještě nechal. Ten má stejného sponzora. Tak já opravdu si myslím, že i to, co jsme slyšeli od Paula Sexase, že prostě oni jako začnou a pojede se jako na to celkové pořadí, vůbec se jako, oni se nebudou jako tvářit, že si dávají jakoukoliv úlevu, možná se pojede třeba, nevím, top 5 a bílý dres, jo, prostě ta, jako, že ten plán A podle mě bude vypsaný úplně nesmyslně. A já si myslím, že uvidí, no, uvidí se už v té šesté etapě, o které tady mluvil Martin, kdy to je docela těžká pyrenejská a třeba Paul Sexas z toho vypadne a třeba později vyhraje etapu a bude to fantastické, třeba z toho nedopadne a nevypadne, dojede třetí nebo pátý a bude to taky fantastické.
2: No ale zase já se bojím, že když on bude chtít jako ušest na celkový pořadí a pak z toho jednou vypadne a začne jezdit na etapy,
1: no, to ne, já si myslel,
2: tak z něj bude další typ
1: rozumím,
2: opinu,
1: rozumím. Jo? A to už je pak k ničemu.
2: A to nechceme.
1: To je ta stálá debata mezi tím, že když už seš sedmý, tak tě nikdo pak nenechá dojet do úniku, nebo ani když seš dvanáctý, že jo. To je prostě úplný nesmysl, no. A taky ten tým asi není prostě tak silný, jako přece jenom ty nejsilnější, co? Decathlon tam prostě zatím jako nedospěl.
2: Já bych tam toho Metodě
0: poslal. Líbilo se mi, že před pár dny vlastně říkal Leopold Koenig to samé, co ty, Jirko, že Francouzi mají jeden obrovský talent. A sice mít nadějného závodníka a hnedka ho zničit, jak to jde.
2: Jako fyzicky, psychicky, úplně prostě ho zdeptat tou ambicí, aby prostě ty seš náš teďko, který nás spasíš, jo. Ani Ježíš Kristus nevydržel díl než 33 let, jo.
1: A o tom belgickém tisku se to říká taky, no. Jako já si myslím, že Wout van Aert a Remco Evenepoel si tam taky užijí. Prostě jsou to ty země, ve kterých cyklistika přeci jenom pozice toho sportu, prostě i v těch veškerých sportovních novinách nebo všude jinde je prostě mnohem výš než u nás. No, je třeba hnedka jako na druhém místě a ten tlak tím pádem na prostě jezdce, kteří jsou schopní vyhrávat na tom celosvětovém měřítku, tak je prostě úplně neuvěřitelný pro nás.
0: I proto v současnosti si myslím, že pravda pád, ale že když to není tři týdny dopředu před Tour de France každý den novinku o Sexasovi a kam dneska jel a co všechno jedl, přesně tak, a jakým způsobem to bere jeho pes, tetička, strýček, babička, děda, tak že to je vlastně jako pro něj příjemná situace relativně v rámci možností toho, v čem je. No.
2: A to je přesně to, hledat na všem zlým něco dobrýho. I takovýhle pád vlastně mu může dát tu svobodu toho nadechnout se naposled před tou Tour de France a pak teda pokud bude v pořádku zdravotně, což já nevím, jak na tom je, tak pak ho tam teda do té arény vypustit a děj se vůle boží, no.
1: Už jsme říkali, že nepojede Wout van Aert, nepojede Oscar Honley, který loni byl čtvrtý, to je zatím to, co víme, takhle týden předtím, než to všechno vypukne, tam taky vlastně on skončil někde na nějakém stromě, málem to prý dopadlo mnohem hůř. Tenhle hodně nebezpečný pád skotského závodníka. Tak Jirko, jak chceme ještě přejít třeba na sprintery, nebo chceš natypovat pódium, nebo co myslíš? Co by tě zajímalo takhle na závěr? Na co ty se těšíš? Nebo nevím, jestli jsi projížděl vlastně to, co tě čeká, protože ty tam budeš celý měsíc. Je třeba nějaká část Francie, kam se těšíš, nebo nějaká etapa, která by tě lákala?
2: Já to miluju celý. Já fakt jako tím, že je to tak prostě specifický v tom, že máme tam ty Alpy, máme tam Pyreneje, máme tam ty jakoby nudné etapy v tom středu té Francie, které jsou třeba takový ty transitní etapy, ty rovinatý, vyloženě sporterská etapa, někde napadá mě Toulouse, Marseille, tam někde horko, nudné roviny, tak i tohle to je součástí Tour de France, i tohle to je krásný a já si užívám i tyhle ty etapy, protože tam v každý vesnici neskutečná atmosféra. Já se těším na tu atmosféru, na ten hluk, na, jako mě vždycky večer bolej uši, když vylezu z toho auta, na ty klaxony typický s tou melodií, že jo, na takovou tu uvolněnou atmosféru před startem v té startovní vesničce, kde se potkávám s těma borcema z minulosti, typujeme, co se ten den stane, večer zase u večeře to všechno probíráme, mám možnost prostě o tom mluvit s těma nejlepšíma závodníkama minulosti a je to hrozně hezký.
0: Vy, co jste se teďko vyděsili, nebojte, o kilometry Jiřího Ježka nepřijdete i během Tour de France, protože Jiří Ježek pravidelně každý pátek po 10. hodině tady na Radiožurnálu Sport se s námi spojí.
2: Už jsem si to vyboxoval, tu hodinku, aby to nebylo tak, že mě zaskočíte někde ve sjezdu z Tourmaletu nebo z něčeho, jako loni. I to jsme zvládli, i když jako s nějakými technickými problémy, tak tentokrát jsme se dohodli, že ten pátek já budu vyrážet třeba do té etapy až pozdějc a nějakým způsobem, nebo si někde zastavím nějaký příjemný restauraci a odvysílám to od tamtať.
1: A budeš tam teda celou dobu a třeba fanoušci, když se pojedou podívat čeští, tak tě tam někde můžou vidět?
2: Určitě, budu tam vlastně od středy, už den před slavnostním představováním týmu, který je ve čtvrtek v Barceloně, myslím, že druhého, tak ve středu už letím a v pátek po den mezi slavnostním představením a s prvním startem tam máme i takovou social ride s Chrisem Froomem, s Contadorem, se Štenkem Štybarem, tak to bude fajn.
1: Tak pokud tam budete, tak se můžete s těmito pány vidět. Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ježka. Moc děkuju Martinu Charvátovi a Jiřímu Ježkovi. Pánové, díky moc.
2: Krásné dny.
0: Hezký den.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Kilometry Jiřího Ježka na Rádiu Praha.

0: Na síti s Andreou Sestými Hlaváčkovou.
1: Posloucháte pořad Na síti na radiožurnálu Sport a dnes je mým hostem česká golfová jednička Sára Kousková. Sára loni zažila sezonu, na kterou čekala řadu let, vyhrála své první turnaje na Ladies European Tour a posunula se mezi nejvýraznější české golfistky současnosti. Sáry, vítej.
2: Ahoj.
1: Po třech letech se tady zase setkáváme na radiožurnálu Sport, my dvě spolu a úplně v jiný pozici. Jak moc se toho za ty tři roky změnilo u Sáry Kouskové?
2: Asi hodně. Myslím, že je to už docela dlouhá doba a myslím si, že jsme se viděli na takovém jako to mém začátku kariéry, tý profesionální, takže už jsem se trochu uchytila, doufám, a myslím si, že se zabydlela v nějakých těch svých šlepích na Ladies European Tour. Takže tak.
1: Vítězství ve Francii a na Tenerife v Ladies European Tour. A který moment ti naskočí jako první?
2: Teďka mi první naskočilo Tenerife, ač se to tak jako míchá, protože ty výhry byly jako relativně blízko sebe a obě byly jako hodně silný emocionálně. A no, jako naskočilo mi Tenerife, ale jako... Je to, bylo to krásný, ty emoce u každý té výhry byly trošku jiný. V Evianu ve Francii to byla taková spíš jako úleva, že to z nás spadlo, že už se nám to konečně povedlo a taková jako ta čistá euforie štěstí. No, na Tenerife to byl trošku boj, kde jsem bojovala paradoxně spíš sama se sebou na těch posledních jemkách, protože jsem měla takovou relativně větší chybu ke konci a bylo to úplně jako v mých rukou, jestli to zvládnem nebo ne. No a zvládli, takže tam to byl zase takový jako úplně výbuch toho, že vlastně přes nějaký ty strasti jsme to zvládli.
1: Takže se tam střídá euforie a úleva.
2: No, asi tak.
1: Jak moc ti ta dvě vítězství změnila profesně život? Jak moc se posunul potom ten golf a vůbec svůj třeba program, ta volba dalších turnajů v tvý osobě?
2: Tak díky tomu vítězství na Evianu ve Francii jsme si zajistili vstupenku na dva majory ten rok, přičemž ten jeden se hraje opět na tom stejném hřišti, kde jsme vyhráli.
1: Je to výhodou?
2: No, přemýšlím. Ono to hřiště se malinko změní tím, že to rozložení těch jamek, oni některý udělají delší, prostě trošku to stěžkne, má to být výzva ten major, takže to hřiště se trošku promění, ale samozřejmě toho člověk má spojený s těma všema pozitivníma vzpomínkama. Ale tím, že to pro mě byl první major, tak to bylo jako těžký psychicky. Myslím si, že to byl prostě velký krok ještě pro mě. A zase třeba ten další, na který jsme se dostali, to bylo British Open nebo Women's British Open, tak už byl o malinko snažší, ale ten formát toho turnaje byl ještě o fous větší. Takže se těším na ty letošní.
1: Když zmiňuješ, že to bylo těžší psychicky, je to taky třeba o tom, já to vždycky se snažím jako nějak vidět skrz ty moje tenisové oči, nějak se do toho vžít a představuju si, vyhraju. Já teda shodou okolností vyhrála svůj první ženský turnaj na Tenerife, takže mě úplně svítí v oči, když to říkáš, ale to byl teda malinký turnaj, nicméně kvalifikuje se do většího a najednou začínáš vidět kolem sebe takový jako stabilní kvalitní výkony, že už to není jenom o té náhodě. Je to o tom tlaku na ten výkon, aby se ti opravdu, aby jsi udržela ten svůj top level vlastně pořád, protože víš, že bez něj se tam neuchytíš, je to o tom? A nebo o čem je ten tlak? Nebo že najednou od sebe vnímáš třeba, je to jedinečná šance, musím teď a tady.
2: Já si myslím, že přesně tohle všechno tam jako nemuselo být, ale bylo. Chtěla jsem hodně hrát dobře i s tím, že se nám to povedlo před létem, než vůbec začaly majory, tak jsem toho byla taková plná a vlastně jsem chtěla hrát dobře. A a člověk se v tom tak jako celým, myslím, trošku zamotá a je hrozně, hrozně hezký o tebe slyšet nějakou tuhle perspektivu toho, že vlastně člověk tam je, aby jako podal ten svůj nejlepší výkon, ale vůbec by nemusel být svázaný všema těmahle myšlenkama, takže určitě tohle tam bylo, myslím si, že i ve spojení třeba, když si vzpomenu na olympiádu. Tak samozřejmě ten tlak se musela trošku naučit jako zpracovávat a přesně si ho takhle jako vyselektovat, jestli mi to pomáhá vůbec hrát dobře nebo ne.
1: Se Sárou Kouskovou si v pořadu Na síti na Radiožurnálu Sport povídáme teď tedy o loňské sezóně, která jí přinesla první velké profesionální triumfy a zařadila jí do Ladies European Tour naplno. Za chvíli se podíváme i na její zkušenostmi právě s těmi golfovými majory.

0: Na síti s Andreou Sestými Hlaváčkovou.
1: Posloucháte pořad Na síti na radiožurnálu Sport. Dnešním hostem je česká golfistka Sára Kousková, která si loni poprvé zahrála také dva ženské majory, tedy turnaje, které jsou v golfu obdobou tenisových Grand Slamů. Sáry, jaký to bylo tedy poprvé nastoupit na ten major, stát na odpališti? Zmiňovala se, že to hřiště se proměňuje, že tě challengeuje, že jsou určitě delší ty odpaliště, že jsou jinak ty dírky, viď? Asi ty greeny navrtaný. A je to prostě celkově komplexnější stát mezi absolutní světovou špičkou. Jaký to bylo, kromě toho tlaku?
2: Bylo to vlastně hrozně krásný, protože jsem si uvědomila, že jsem pro tohle všechno jako pracovala od malinka a teď jsem tam stáhla třeba, jako měli jsme šatnu a díky mýmu příjmení jsem byla v, já jsem tomu říkala taková jako K společnost, protože samozřejmě Nelly Korda měla skřínku hned vedle mě a o kousek dál byla Lydia Ko, což jsou dvě naprosto jako výjimečný hráčky a osoby. Takže to byl takový jako moment, kdy jsem tam seděla vedle těch skříněk a říkám si, tyjo, už to byla opravdu dlouhá cesta a vlastně...
1: Víš, už to nejde.
2: No, jako v podstatě už ne a bylo to krásný si tohle uvědomit, takže v tomhle to byl jako obrovský zážitek a vůbec to místo, kde se Evian Championship hraje, tak je opravdu nádherný. Na jedné straně jsou hory, na druhý jezero a to hřiště má samozřejmě jako svoje obrovské kouzlo.
1: Když zmiňuješ Nelly Kordu, musím se zeptat, bavíte se spolu česky? Prohodíte nějaký český slova?
2: No, máme, jako já jsem to zkusila párkrát, ale myslím si, že Nelly často během těch turnajů je v takové zóně, že jako moc nevnímá, co se děje jako napravo, nalevo a tím, že se ještě moc neznáme, tak to moje ahoj asi někde jako zapadlo.
1: Aha, takže bez pozdravu, pozor.
2: ale ne, já jí to vůbec nezazdívám, myslím si, že třeba přijde nějaká příležitost, kdy se seznámíme. A bavila jsem se s Jessicou, s její sestrou někdy, myslím si, že to bylo asi taky 2-3 roky zpátky, takže s tou jsme se dostali během cvičního kola do stejného flightu, takže tam
1: už
2: jsme
1: ta čeština byla.
2: Jo, tam už jsme se bavili česky.
1: Když právě zmiňuješ to, že ty se tam cítíš vlastně jako mezi elitou, tak po těch dvou vítězstvích na letkách, na Ladies European Tour, a si získala třeba nějaký větší respekt od tvých spoluhráček?
2: Asi na Ladies European Tour jsem se i myslím ve své hlavě dostala do nějakého toho stabilního kóru té tury, což je příjemný. I tím, že pak schopný člověk opakovat ty výsledky, tak si tak sám pro sebe potvrdí, že jo, asi mi to tady jde a můžu sem patřit. A co se týče nějakého toho světového formátu, asi to úplně nevnímám. Myslím, že bych si to zase potřebovala potvrdit nějak jako pro sebe, abych vůbec tomu začala věřit. Ale tím, že spoustu těch holek znám už i třeba z univerzitního prostředí nebo i z amatérského, tak je to vtipný. Jako fakt se známe, myslím, že to znáš taky, že pak už je to hodně o těch stejných lidech a čím víc se člověk dostává i na ty nejlepší turné, tak už pak zná v podstatě všechny.
1: Ano, je to tak, je to takový cirkus na kolečkách, tyhle ty turné. Když odhlédneme od nějakého psychického tlaku, od toho prostředí, od holek, který začneš potkávat, vedle kterých najednou sedíš v té šatně, a říkáš si, wow, tak to OK, tak kam jsem se to dostala, moc dobře ten pocit znám. Tak co se během těch dvou majorů naučila Sára Kousková o své hře, o tom golfu jako takovém?
2: Moc dobrá otázka. Tím, že i třeba právě to Women's British Open se hraje samozřejmě na ostrovech a hodně tam fouká, tak jsem zjistila, že ta moje hra ve větru samozřejmě zaznamenala nějaké zlepšení, ale myslím si, že bylo třeba potřeba ještě zabrat a třeba právě za ten rok si myslím, že jsme na tom docela zapracovali, tak jsem zvědavá, jak to obstojí v tom dalším testu. I tím, že tam máme teďka 3 turné za sebou, tak jsem zvědavá. Takže to je úplně taková jako konkrétní golfová věc. Co se týče nějaký té stability té hry i třeba pod tím tlakem, tak si myslím, že i to se trošku vyvinulo. Byť myslím, že to pak napojíme na tu letošní sezonu a ty poznatky z toho začátku roku. Tak je to hrozně zajímavý, že i třeba když cítím, že ta hra je stabilní, tak ta hlava tam hraje prostě obrovskou roli a je to něco, co taky jsem se naučila i během těch majorů.
1: Odjížděla jsi z majorů zklamaná z výsledku a nebo motivovaná do další práce?
2: Obojí, myslím.
1: Ono to asi jde ruku v ruce, že jo? Prostě já vždycky říkám všem, jako úspěch tě moc nenaučí. Prostě jako neúspěch je to, co tě donutí zpátky na ten kurt nebo na to hřiště a znova to vlastně začít úplně od základu. Takže motivace.
2: Je to pravda, je to obrovská pravda a byť to člověka třeba trošku bolí, tak ho to zároveň samozřejmě strašně motivuje a už to chce vlastně zkoušet znova. Už kdyby to mohl zkusit hned ten následující týden, tak si myslím, že to zkusit chce.
1: První zkušenosti s největšími turnaji už má Sára Kousková za sebou. Za chvíli se vrátíme do té letošní sezóny a k tomu, jak se jí podařilo otočit nepovedený začátek roku.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: chtěla 3 roky dopředu.
1: Fakt jo? To se takhle kvalifikuješ na 3 roky dopředu?
0: No, já jsem to zjistila nedávno, paradoxně. Já jsem viděla, že na 2 díky vítězství, ale tím, když v sezóně vyhraješ několikrát, což v mém případě 2x stačilo na to, abych si zjistila další rok.
1: Ty bláho, tak to je bomba, to je ale komfortní pocit.
0: Je to hodně komfortní pocit i tím, že jsme třeba se mohli zaměřit víc na nějaký procesové věci a zlepšit celý ten proces a ne tolik se upínat na výsledky, tak to byla jako moc příjemná pozice a myslím si, že byť třeba výsledkově ten začátek jako nebyl tam, kde bychom si ho představovali, tak ta moje hra byla jako daleko lepší třeba než loni a měla jsem z toho velkou radost, akorát si to v hlavě potřebovalo sednout trošku a napojit ty věci všechny správně dohromady.
1: Je skvělý, že v tom vidíš ty pozitivní stránky, že tam vidíš to, jak tě to vlastně posunulo, postavilo do lepší pozice. Bylo tam nějaký jako svázání v rámci nějakých očekávání?
0: Trošku taky si myslím. A možná spíš i zvnitřku, samozřejmě to okolí na člověka jako hrne spoustu těch očekávání, který se tak snažím jako odbourávat a spíš vlastně bojuju s těma svejma, než s těma, co by měli ostatní. Takže já jsem jako věděla, že se na ty výsledky upínat nemám ani nechci, ale samozřejmě někde vzadu to člověk má, že jede na turnaj a chce prostě být nejlepší. Takže.
1: Ano, ano. Tak je to něco, co jsi teďka už přehodnotila?
0: Já jsem trošku změnila přístup po těch prvních pár turnajích, nebo zhruba po těch, já nevím, prvních 5-6, kdy jsme to jako řešili, protože jsme paradoxně přišli na to, že ta hra je jakoby opravdu lepší, i statisticky byla jako hrozně dobrá, ale vždycky jsem tam prostě jako poslala nějakou jako šílenou chybu, která samozřejmě ten výsledek jako hodně ovlivnila. Takže jsme to taky jako přehodnotili, zjistila jsem, že jsem jako se do toho všeho hnala hrozně jako po hlavě a relativně agresivní hrou, což nebylo úplně mojí doménou jako předtím a z toho paradoxně vznikaly ty chyby. Takže když jsme to tak jako, já jsem měla takový 2 fáze. První, kdy jsme se to jako uvědomili, ale furt jsem to dělala. A druhá byla, kdy paradoxně já jsem psala i takový menší článek do jedné jako pravidelné rubriky. A tam jsem jako by psala o tomhle pocitu a vlastně jsem si na tom psaní uvědomila, jako který ty věci dělám a že to jako není potřeba se do toho tak hnát a že bych se měla spíš soustředit jako na tu odvedenou práci dobrou na tom hřišti a tak jako trošku sklapnout uši a poslouchat to, co mám dělat. No a ono to najednou, jakoby tam bouchly 2 top 10 a bylo to vlastně příjemné, že se to zároveň jako spojilo s tím dobrým výsledkem.
1: Tak a teď mě provedeš, jo. Stojíme na, jako já hrála golf párkrát v životě, jo, ale tak nějaký základy minimálně v mojí rodině jsou. Na 5 párovce třeba, to je vaše normální, tak jako 5 párovce stojíme a teď jsem agresivní, anebo hraju jako zkušená hráčka. Jak chceš ty hrát teďka? Tak jak to budeš hrát, když budeš hrát agresivně?
0: Když budu
1: zběsile.
0: Dobře, tak samozřejmě tu první ráno jako strašně narvu.
1: Ano, to bych udělala já. Ano. Ne. Co nejblíž, já bych hrát co nejdřív, protože to neumím, ale.
0: Abych se dostala co nejblíž, abych měla samozřejmě tu pozici daleko lepší na tu následující ránu, abych mohla zasáhnout green tou druhou ranou. Což samozřejmě ne na všech 5-parových jemkách jde, ale spousta z nich je právě jako dosažitelná tou druhou ranou. Takže když se bavíme o tom nejvíc agresivním přístupu, ano, tak bych nabombila tu první a i tu druhou. Ano. A pak se dostala do nějaký hodně krkolomný pozice podle mě okolo greenu a tam se snažila ten míček dostat opět nejbliž jemce.
1: Ano, a dostat se na 4, na birdie. Nebo
0: přesně tak, je, přesně tak.
1: A to, že je 1 pod par, že jo? To ano, jsem ano, ano. Ale teď už jsme ta zkušená, Sára Kousková. Stojíme tam a víme, že máme ty schopnosti.
0: Jo.
1: Tak jaký je ten rozdíl?
0: Myslím si, že ten základní...
1: Nabombím to až na green.
0: Přesně. Ne, ten základní rozdíl je v tom asi spíš trošku se podívat do té své statistiky aktuální a nějaký třeba i té disperze těch ran. Takže byť třeba moje silná stránka jsou ty drivey, tak bych ten první drive furt docela narvala. Ale pak by přišlo zásadní rozhodnutí na té druhé ráně, jestli se mi statisticky vyplatí mít

0: větší počet těch birdí, třeba z 10 pokusů, když půjdu tou ranou až na green nebo ke greenu, anebo jestli si přehraju přesně ještě někam blíž a pak využiju svoji druhou silnější zbraň, což jsou ty kratší holety wedge. Mm-hmm. A jestli si budu třeba schopná víckrát přehrát k jamce z té fairway tou delší ranou trošku.
1: Co máš radši, krátkou hru nebo dlouhou hru? Rozděluje se to takhle?
0: Jo, dá se to tak rozdělit. No. A to je těžká otázka. já si moc ráda hraju s tou krátkou hrou, protože tam je obrovský jakoby prostor pro tu kreativitu. Mm. Akorát jsem zjistila, že pod tím tlakem občas je to ta hra, která mi trošku jako odpadávala. A zase při té dlouhé hře jsem si relativně jistá. Takže těžký a těžká volba.
1: Golf je často označován za jeden z těch mentálně nejnáročnějších sportů vůbec a Sara Kousková právě ukazuje, jak velkou roli hraje vlastně to nastavení vlastní hlavy. My po písničce se zaměříme na domácí vrchol sezóny na Beroun.

0: na síti s Andreou Sestými Hlaváčkovou.
1: Posloucháte pořad na síti na radiožurnálu Sport. Dnes s českou golfovou jedničkou Sárou Kouskovou. A už za několik dní ji fanoušci uvidí na turnaji Tip Sport Czech Ladies Open v Berouně. Juhu! Sáry, jak se těšíš?
2: Těším se moc. Pro nás je to vždycky každý rok takový malý svátek golfový. A tím, že se člověk může poprvé vlastně jedinečně během té sezóny ukázat doma před domácím publikem, tak je to prostě speciální.
1: Já jsem se před pár lety byla podívat v Berouně. Byla tam krásná atmosféra, opravdu krásně zorganizovaný turnaj. Je tam celkem dost nablízko těm hráčkám. Mě překvapilo, jak vlastně blízko je člověk, to byl můj první a jediný golfový turnaj, jak blízko seš těm hráčkám třeba při tom odpalu. Jak já jsem měla konkrétně teda malou dceru v té době, tak to bylo úplně jako, jsem úplně ve stresu, aby neudělala žádný zvuk, že opravdu tam přijde taková ta tabule, ticho a teď najednou to nejde to dítě. Jak příjemný je mít v zádech tu českou kulisu, ty diváky, ty lidi, kteří opravdu jako s tebou češkou jdou prostě jako celý to hřiště, to vím, že prostě to bylo vidět na tom hřišti, kde šly nějaké ty cizinky úplně sami třeba. A pak ten dav, jak moc je to příjemný.
2: Já mám teďka, jsem teďka mi naskočila husina trošku, ne, je to krásný, samozřejmě člověk má takový vnímat, takový zvláštní pocit, když samozřejmě kolem něj jsou všichni ty lidi, je to tak jakoby, přemýšlím vždycky o tom, jestli mě to začne jako svazovat nebo víc jako nabuzovat k lepšímu výkonu. Zatím jsme u té druhé části, že mě to nabuzuje jako hrát líp a vždycky se snažím právě ty rány jako přetavit spíš v to pozitivní a myslím, že se to docela daří. Ale samozřejmě mít tlak od těch diváků, jako už od první jamky vlastně po celou dobu, tak mi to vždycky pár těch ran jako trvá, než to ze sebe schodím a začnu si to užívat. Takže většinou ten začátek je pro mě takový jako hodně důležitý, abych tím prošla jako v klídku, ale jinak je to nádherný, protože samozřejmě člověk pak je schopný hrát i rány, o kterých se mu to trošku jako nesnilo, protože ta atmosféra, ty lidi ho tak jako krásně jako ženou do toho flow a je to skvělý, no.
1: Naprosto souhlasím, já jsem si úplně představila sebe jako v tenisovém podání a říkala jsem si ten stres a ten nerv, se kterým člověk jde na ten kurt, je strašný. To jenom je na zvracení mi vždycky bylo, jo, úplně. Ale pak prostě člověk trefí první míč správně, slyší ten ohlas a úplně to z něj padne, úplně jde v té euforii a už ho to jenom žene. Takže tohle ti přeju, aby se ti povedlo hned od první rány. A třeba od druhý.
2: Děkuju.
1: Klidně.
2: Tak já sundám tu husí kůži za chvíli.
1: Ty jsi si letos dala před Berounem měsíc pauzu od turnajů. Proč právě tohle rozhodnutí?
2: Myslím, že i co nás naučili loni majory, když se k tomu vrátíme, je, že jsem v tom středu sezóny byla už relativně taková unavenější, nebo bylo toho hodně, ten program byl nabitej. A tím, že jsme nevěděli předtím, jestli si ty majory zahrajou, tak jsme hráli před tím turnaje, jako kdyby nebyly ty majory, ale tím, že do toho pak naskočili, tak se ta sezóna trošku nahustila. Přesně tak. A tím, že jsme se letos na to mohli připravit, tak jsem si říkala, že si potřebuji jenom jako dobře zatrénovat, ale odpočinout před tím letem, který bude nabitý. Takže jsem to využila i právě s tréninkem na Berou, na všechno to do sebe. Myslím si, že zatím hezky zapadá a jezdím teďka trénovat do Berouna a těším se na to. No. Jsem ráda, že i pro sebe tak můžu vzít tu přípravu hezky jako zodpovědně. Tak.
1: Je to výhodou velikou mít šanci na tom hřišti trénovat? Asi jako blbá otázka, ale jako evidentně, že?
2: Je to tak. Samozřejmě to hřiště se mění v čase tím, že to počasí přesně má na to velký vliv, tak uvidíme, jak třeba hodně bude podobný tomu týdnu, který
1: následoval předtím. Má být vedro.
2: Přesně tak, takže to hřiště by mělo trošku proschnout, což po těch deštích, kdy teďka je trošku měkčí, by mu prospělo. Tak uvidíme, jaký to bude, ale samozřejmě to, že člověk zná My už jsme ten Beroun hráli hodněkrát a v různých jako podmínkách, takže si myslím, že to hřiště zmapovaný máme docela dobře, ale třeba na těch greenech jako jsou místa, kdy člověk furt neví, kam ten míček zatočí, takže čím větší jako zkušenost na tom hřišti má, tím si myslím, že lepší.
1: Teď mi úplně skočila do hlavy otázka odinut, ale já si úplně představím, moje rodiče hrajou golf, oba dva, naprostý nadšenci, konkrétně táta, takže vlastně obden slyším jako dneska jsem na Karlštejně, dneska jsem tamhle. Taky tam právě někdy je to, dneska jsem v Berouně. A je možný ti tam jako během dne, když ty jdeš, to tréninkové hřiště, tak jako jdeš sama ve flightu, předpokládám, ale před tebou a po tobě jdou normální smrtelníci, že jo? Takže jako máš to nějak vyhrazený, že třeba ty musíš jít daleko rychleji, než třeba můj táta, který má ale single handicap, bacha jako.
2: Bacha.
1: No, takže jako pořád jako, jak tam na tebe ty lidi můžou koukat, ne asi?
2: Můžou, jako pro nás je to takový specifický, my nemáme žádný svoje jakoby dedikovaný místo, kde se připravujeme právě tím, že si třeba chceme vyzkoušet nějaký jiný hřiště, tak se objevíme různě a trénujeme samozřejmě, kde
1: a
2: se dá. No, jako já s tím tak trošku jako furt boju, že se tak jako stydím tam chodit, jestli na mě bude někdo koukat a mám to bohužel už od malička, kdy jsem se třeba jako chodila vždycky rozcvičovat někam úplně jako pryč a stranou, protože mi to přišlo trapný, že se rozcvičuju, ale vlastně jsem to chtěla dělat, tu rozcvičku, protože to bylo důležitý. No a teďka jako to postupně se snažím jako odbourávat, postupně člověk potřebuje mít nějaký jakoby klid na ten svůj trénink, ale zároveň jako potřebuje tam být v tom plenéru, takže to tak je, ale je to jako roztomilý, pak samozřejmě, když za tebou ty lidi přijdou a chtějí tě podpořit nebo říct nějaký jako slova podpory, tak je to hezký.
1: Tak to mi pak musíš jako sdělit nějaký tajný čas tréninku a pošlu tam mámu. Co by podle tebe měli fanoušci, kteří golf moc nesledují, jako třeba já, a jenom tak zběžně ho znají, v Berouně zažít? Na co bys je tam pozvala? Prostě doražte a jděte s náma, nebo na co se tam můžou těšit?
2: Určitě. Já myslím, že si krásně zmínila to, že se dostanou fakt ohromně blízko. Já jsem o tom dneska ráno přemýšlela, na co bych diváky pozvala, tak je to přesně tohle. To, že můžou mít vlastně úplně tu základní vstupenku, kterou se dostanou do areálu, ale pak můžou se dostat na 2 metry k nám a myslím si, že to je jako obrovsky zajímavý tím, že jdou vlastně s námi to hřiště, tak je to i krásná procházka přírodou. Beroun je nádherný, co se týče těch výhledů, takže to je určitě boží. A můžou vzít celou rodinu, ten program.
1: Ty děti nechte doma, ty malí.
2: Ne, i děti samozřejmě. Ten program i okolo toho turnaje jako bohatý. Dobrý jídlo, dobrý pití. Samozřejmě, myslím si, že panuje taková jako ještě ta naše samolepka, to, že třeba musí se nosit tričko s límečkem a nesmí se tohle a tamto, tak pro diváky to samozřejmě vůbec neplatí. A tím, že ten sport má nějakou etiketu, tak je to většinou, když člověk jde hrát, ale i ta se jako hodně uvolnila během posledních pár let. Ale samozřejmě divák může na sebe vzít všechno od šatů, českých vlajek, drezů a všeho, takže určitě bych spíš ráda pozvala na to, jaká je tam přesně skvělá atmosféra a že vůbec není čeho se bát, i když třeba golf vůbec neznají, tak je tam spoustu lidí, kteří jim rádi řeknou, jak to funguje a myslím si, že velmi brzo pochopí, co se děje.
1: A užijou si to.
2: Přesně tak.
1: Tip Sport Czech Ladies Open bude opět velkou událostí českého golfu. Letos opět v Berouně a jednou z hlavních tváří turnaje bude právě moje dnešní hostka Sára Kousková. Za chvíli se ale podíváme mimo hřiště, a to na její život v soukromí a na cestách. Počkejte s námi.

0: na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Na Radiožurnálu Sport posloucháte ještě stále pořad na síti a mým dnešním hostem je dnes golfistka Sára Kousková, která většinu sezóny tráví na cestách po světě a často po jejím boku stojí i její partner Jakub Mejzlík. Sáry, Jakub je partner, manažer a caddy. A ta poslední funkce, ta mě zaujala, jak tohle propojení funguje. Asi dobře, evidentně.
2: No, skvěl. Ne, Kuba je mým takovým velkým, velkou oporou. Velký jako kámen vedle mě, o který se můžu opřít a řešíme spolu v podstatě úplně jako všechno. Mm-hmm. A na tom hřišti mě zná velmi dobře, takže ví, k čemu různě inklinuju a jak se chovám. Samozřejmě měl šanci mě jako poznat hodně a je hrozně zajímavý vidět, jak i tohle se proměňuje na tom hřišti, jak ta komunikace se vyvíjí mezi náma. A tak no, tak je to takový můj chodící terapeut na tom hřišti. Zároveň samozřejmě je schopný mi poradit, za tu dobu se toho jako strašně naučil. Takže tak.
1: Kde je ta hranice mezi tím pracovním a osobním životem? Dokážete si to nějak nastavit? Jste dva mladionký lidi, který opravdu spolu propojujou jako momenty obrovského tlaku, vyčerpání, nadšení, štěstí, smutku. Moc dobře to znám, pro mě jakoby jsem měla partnera, který tomu rozuměl, ale zároveň jsem měla ne manažera, ale trenéra, pak třeba kondičního, rozmělnilo se to mezi ty lidi. Vždycky to někdo ode mě schytal. Ale kde vy jako takový dva jako stěžejní body hledáte ty limity, kdy si prostě řeknete, teď je dovolená, teď už nebudeme řešit, jestli si správně jedla, správně spala, jestli jsem připravil ti všechny podmínky, co potřebuješ a tak.
2: No, je to dost šedá zóna, přesně jak říkáš, protože ten život, jako žijeme spolu a všechno tohle je jeho součástí. Takže vždycky, ale je hrozně vtipný, my jako spoustu věcí analyzujeme i to vlastně, že pak analyzujeme to, co jak mluvíme spolu a to, co je potřeba si jako vykomunikovat, takže myslím si, že ta komunikace mezi náma je přesně ten jako základní kámen toho, kde to stojí.
1: Vy budete strašně připraven do nějakého potenciálního delšího vztahu, jako, nebo třeba rodinného života. To budete neuvěřitelně připraven, protože tohle jsou už jako docela situace, který se tím dají jako přiblížit.
2: Je to pravda a myslím, že si hodně rozumíme, takže si dokážeme spoustu věcí jako vysvětlit. A myslím si, že je jediný kritický období, který Kuba rád popisuje, a to je menstruace, kdy se mnou to opravdu jako trošku hází. A jsou to přesně ty momenty, kdy jako přestanu myslet trošku racionálně a Kuba to pozná. A mě samozřejmě naštve, když začne o tom mluvit, protože já to vím, ale nechci, aby mi to přesně takhle řekl.
1: Ano.
2: Takže
1: akord v těch týdnech, kdy je člověk citlivější, to
2: přesně tak,
1: nechci slyšet nic jiného, než to, co chci slyšet. A nevím, co chci slyšet.
2: A jo. A takhle, takže ten jako cyklus to trošku ovlivňuje. Samozřejmě pak přijde druhý období, to je ovulace a to mi říká, že jsem prostě jako na něj až přehnaně taková jako dominantní, takže se bohužel musíme malinko řídit tím
1: ženským cyklem.
2: Jak věci vnímám, přesně tak. Ne. A já to vůbec rozhodně nechci jako nějak zlehčovat tu situaci, protože přesně, jak říkám, ty hormony nás jako hodně ovlivňujou. Ale je to roztomilý, když přesně přijde na to, jak ty věci člověk vnímá v tom období.
1: Jako který, co ti přináší ten člověk, je to na tom hřišti, při té hře konkrétně, ne při příprave, ne při tím, teď už jsme opravdu tam, je to klid, je to rada, kterou u něj hledáš, nebo právě hromosvod?
2: Pro mě už od začátku to vždycky byla taková jako ten pocit toho bezpečí. A to pro mě bylo hrozně důležitý a věděla jsem, že vlastně ať se na tom hřišti stane cokoliv, tak Kuba tam bude a zvládnem to prostě. A myslím si, že to tam je pořád a i třeba v cestování, jak když cestuju s ním, tak vlastně vím, že i kdyby se stala ta největší jako katastrofa během té cesty, něco jsme nedokázali jako vyřešit, tak vím, že spolu na to jako vždycky přijdem. A to je vlastně hrozně osvobozující.
1: No je to hlavně krásný i pro budoucí život, takže vám držím palce. Golf bývá velmi individuální sport, ale i za úspěchem Sáry Kouskové stojí tým lidí. V poslední části se podíváme na budoucnost českého golfu a cestu mladých hráčů do světa.

0: Pořad na síti na Radiožurnálu Sport a dnes byla a je hostem česká golfová jednička Sára Kousková, která sama prošla americkým univerzitním systémem a dnes patří mezi nejúspěšnější české profesionálky. A Sáry, jak zásadní byla ta zkušenost z Texasu, z univerzity v Austinu ve tvý kariéře?
1: Obrovská. Myslím si, že to byl přesně ten zlomový moment, kdy z toho přání se začala tavit jako skutečnost. Mm-hmm. A přesně tam jsem díky tomu, jaký prostředí a jak je to nastavený v Americe se sportem, tak jsem měla perfektní podmínky na to vlastně to začít opravdu tavit v ty reálie. No.
0: Mm-hmm. Doporučila bys to a začínajícím golfistům a golfistkám jít tou cestou skrz americkou univerzitu, kde, jak jsem se už tak i z dřívějších a jiných rozhovorů teda dozvěděla, že pro golfisty je to hlavně to podnebí tam, to prostředí a vlastně možnost toho tréninku skrz celou sezónu, skrz celý rok. Není to jak tady v Česku, kde opravdu trochu člověk bojuje v ty zimní měsíce. Doporučila bys tuhle cestu každému?
1: Doporučila, ale zároveň bych řekla, že určitě není pro každýho. Myslím si, že tím, že v Americe je obrovské množství možností, jak to studium se sportem může vypadat, tak je opravdu potřeba, aby člověk na začátku udělal co nejlepší volbu s co největším výhledem do budoucna na ty následující roky, aby si to jako dokázal představit. Samozřejmě spousta věcí se může i změnit, odejde coach, odejde nejlepší kámoška z týmu a takové věci, ale opravdu, když si myslím, že člověk si to dokáže dobře naplánovat a dobře představit, tak je schopný udělat to rozhodnutí, ze kterého pak bude těžit ty následující třeba 4 roky. A já jsem měla obrovský štěstí, že vlastně to všechno bylo jako naprosto perfektní a ještě lepší, než jsem si myslela. A opravdu to prostředí, ale i ten tým a koučové byly jako úplně skvělý a posunulo mě to opravdu strašně moc dopředu. A je to jako těžký krok, samozřejmě člověk opouští tu svoji rodinu, to svoje zázemí, který má doma a musí si vlastně ho vytvořit sám, ale i toho mu vlastně strašně moc do života dá a osamostatní se, musí si zařídit všechno.
0: Naučit se jazyk,
1: přesně tak, pak mu z toho 2 měsíce drnčí hlava, protože to prostě jako bylo to náročné, ale zároveň dělá to, co miluje, když se vybere obor, který ho ještě baví, což v mém případě se opět jako blížilo 110% potenciálu, tak to bylo vlastně naprosto fantastický a strašně ráda na to vzpomínám.
0: Ty jsi nejen díky těmto zkušenostem, ale celkově díky studiu a díky znalostem dost proaktivní golfistkou a jsi taky součástí golfistů a golfistek, kteří založili Czech Pro Golf Team. Přibliž mi, o co jde a čeho potřebujete dosáhnout, o co vám jde vlastně touhle iniciativou.
1: Je to v podstatě teďka úplně na začátku, jenom sdružení nás 4 hráček, kteří jsme pod Victory VSC. A to byla taková jako příjemný start toho, že se můžeme takhle spojit. A už tím, že jsme spolu cestovali na turné předtím, tak jsme tomu dali jenom takovou jako formálnější linku a šetříme si spoustu nákladů tím, že ty věci děláme společně a pak si třeba můžeme dovolit sebou vzít trenéra a podělit si ho a tak. Takže to byl jeden z těch důvodů.
0: Praktický.
1: Praktický velmi. I třeba s tím, že budeme moc do budoucna cílit na nějaký sponzory společně, protože jako ženy a ještě individuální sportovkyně to samozřejmě máme v téhle sféře těžší, takže mnoho firm radši podpoří ten tým. Takže i z tohohle hlediska to bylo. A samozřejmě do budoucna, myslím si, že spoustu zkušeností jsme nabrali, nejenom teďka v tom profesionálním světě, ale i třeba dřív během univerzity. A víme, že ten přechod je mezi profesionály jako obrovský náročný. Takže bychom chtěli pomoct jako i dalším třeba hráčům a hráčkám, který přecházejí nebo přemýšlejí o tom, protože si myslím, že jsme potřebovali doplnit to český prostředí o tenhle ten subjekt nebo element, který tam momentálně teďka trošku chybí. Takže doufáme. Je to takový velký sousto samozřejmě, protože během těch aktivních kariér, který teďka máme a všeho, tak máme malej týmeček lidí, který se o nás stará, ale myslím si, že je to jako hezká vize a uvidíme, třeba to nebude všechno hnedka na začátku, ale přijde to v průběhu let.
0: To bude Czech Pro Golf Team, takže určitě si zapamatujte tohle složení, protože naše dnešní hostka Sára Kousková bude u toho, je u začátku a já ti moc děkuju za dnešní povídání, za velký nalákání na turnaj v Berouně a budu ti přát hodně štěstí nejenom tam, ale i ve zbytku sezóny. Já myslím, že je to o štěstí, je to o lásce k tomu sportu a to všechno u tebe vidím. Takže děkuji ještě jednou, Sáry.
1: Já taky moc děkuji, bylo to moc příjemný.
0: Od mikrofonu se loučím i já, Andrea Sestýny Hlaváčková. Díky vám za poslech Radiožurnálu Sport a mějte hezký zbytek dne.
2: Premiéru tohoto pořadu můžete poslouchat ve středu po 10. hodině na Radiožurnálu Sport. Nelaďte se od pondělí do pátku na talk show o životě.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové na Rádiu Praha.
1: Host Lenky Vahalové.
2: Stále posloucháte Rádio Praha, teď už s Lenkou Vahalovou a za chvíli taky s mým hostem a tentokrát to bude herečka Lenka Krobotová. Pozve na inscenaci Macbeth na letní Shakespeareovské slavnosti. Také prozradí, jaké změny čeká Davidské divadlo. Na jaké novinky se můžeme těšit nejen v režii nového uměleckého šéfa Jiřího Havelky, ale Lenka Krobotová také prozradí, co právě natáčí. Hezký poslech!